čem se mi dnes v noci zdálo. Když se prvně potkali, rábky očí zaťaly.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Budu tě milovat ze všech sil, na pořád. Budu jaký chceš, abych byl, na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb, na pořád. Budu ti nosit kytice chrb, na pořád. Budu světlem pod dveřmi, na pořád. Budu říkat, uvěř mi, na pořád. Budu tě chránit jako štít, na pořád. Budu se bát a budu se bít, na pořád, na pořád, na pořád. Ďábla v nás, na pořád. Budu za ruku chytat čas, na pořád. Budu hlavou o strop být, na pořád. Budu se snažit lepší být, na pořád. Budu ti z očí stírat žal, na pořád. Budu tvůj klauny principál, na pořád. Budu hladový ač syt, na pořád. Budu o tobě jen snít, na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh, na pořád. Budu splácet věčný dluh, na pořád. Budu hlídat dračí sluhy, na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj, na pořád. Budu vítat slunce rudé, na pořád. Budu věřit, že to bude, na pořád. Budu s tebou a budu sám, na pořád. Budu se ptát, zda něco mám, na pořád, na pořád, na pořád.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobbyredaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No, když už jsme tady na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli, co s nimi, tak z nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc. Takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
3: A lichoře řešnice taky, že teď kvetou?
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý roky opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim. Ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme zkonzumovat celou lichoře řešnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
3: Připravit
2: takže
3: tinkturu.
2: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
3: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
2: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
1: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků.

0: A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuju za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmladků a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmladky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmladky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou zdetrávím meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká správně, stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěně mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklý, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický, lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičá vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že tam jede závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: Je to pravda, tuším roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo. A to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta, pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit ji dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopni vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobbyredaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pranostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima, kde je pak to léto. A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: na čase být.
1: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žijí se kolem se, podívej.
1: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
1: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
1: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Zámecké léto.
6: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze. A mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměrnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženo. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamyslí nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly v podstatě, jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal a protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl,

0: bohužel tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahálil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
1: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
0: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
1: Co to znamená tak akorát romantický?
0: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
2: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
0: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
1: Pak se někde natáhnout.
0: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
3: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
4: Jak je to možný?
3: No, stalo se.
4: Kde teď bydlíte na zámku?
3: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
4: Je pravda v Praze i v 18.
3: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
4: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
3: Nemá balkon. My musíme...
4: A dole ho máte?
3: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
4: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
3: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
2: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
3: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
4: Toskánsko.
3: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
4: A vám je tu teplo nebo zima?
3: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
4: Už jste si zvykl?
3: Ne.
4: Vaše oblíbené místo na zámku?
5: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
4: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
5: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
4: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
3: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
4: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
5: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
4: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
5: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
4: Jak ho máte ráda vy?
5: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách. Takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, no. Že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: A některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal rod Salm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem. A myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola. Posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití. A město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP? ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
1: A co by v něm bylo?
0: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
1: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
1: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
1: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
1: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
0: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Jinský.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V Horní Novomlýnské nádrži se objevily synice, koupání tam představuje riziko. Hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Senioři můžou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. A bude oblačno s lokálními přeháňkami a teploty až 36 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Kvalita vody v horní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se zhoršila. Krajská hygienická stanice potvrdila výskyt synic, které mohou být rizikové třeba pro děti, těhotné ženy nebo alergiky. Proto hygienici doporučují se hned po koupání osprchovat. V ostatních přírodních koupalištích v kraji je voda v pořádku. Situace se ale může měnit. Vedra a snížený průtok vlivem sucha napomáhají k množení synic.
3: Hygienici pravidelně sledují kvalitu vody ve více než 20 vodních plochách v regionu. Hodnotí ji na 5-stupňové škále, kde číslo 1 značí nejčistší vodu vhodnou ke koupání. V lagunách na Nových Mlýnech nově platí 3. stupeň. Naopak v Brněnské přehradě, v lomu Janičův vrch u Mikulova nebo na Vranovské přehradě je voda v pořádku. Stupeň 1 dostala i vodní nádrž Letovice na Blanensku. Andrea Němcová, Český rozhlas.
2: V Jihomoravském kraji platí až do odvolání doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Lidovecký hejtman Jan Grolich ji vyhlásil na žádost hasičů kvůli dlouhodobému suchu, vysokým teplotám a předpovědi silnějšího větru. Lidé proto nesmí například rozdělávat otevřený oheň, používat pyrotechniku nebo třeba brát vodu ze zdrojů vyhrazených na hašení požárů. Opatření se vztahují na vymezená místa, upřesňuje mluvčí kraje Petr Holeček.
4: Tím se například rozumí lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů od jeho okraje, lesoparky, parky, zahrady a další porosty umožňující vznik a šíření požáru a další místa, na nich se provádí činnost v období sklizně.
2: Senioři můžou od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začíná totiž platit novela, kterou v červenci podepsal prezident. Senioři taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz. Sport. Ve druhém kole nejvyšší české soutěže nastoupí fotbalisté Zbrojovky Brno na hřišti Viktorie Plzeň. Zápas začne v 8 hodin večer a Brňané se v něm pokusí navázat na úvodní domácí výhru nad pražskou Spartou. Trenér Zbrojovky Martin Svědík mluví o tom, jestli bude ctít nepsané pravidlo, že vítězná sestava se nemění.
5: Určitě se nebude měnit nějakým způsobem výrazně nějaká osa týmu. Vždycky, i když to připravujeme na různý soupeře, tak tam můžou být drobné změny, 2, 3, 1, nevím, třeba žádná, ale myslím, že tam postupně budou všichni naskakovat a jsme právě zvědaví na to, jak se s tím všichni popasujou. Počasí.
2: Dnes se bude na jihu Moravy velká oblačnost zvolna přesouvat k východu. Přechodně bude i skoro jasno, hlavně v odpoledních hodinách. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout spíše slabší izolované přehánky. Během odpoledne a večera opět jen samostatné, ale výraznější lokální přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 33 až 36 stupňů a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na nehodu 4 osobních aut na 21. kilometru D52 ve směru na Brno. Doprava je odkloněná po objízdné trase. A na 224. kilometru D1 ve směru na Brno vás může zdržet odstavené osobní auto. Šťastnou cestu vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Do
0: Dobré ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 5. hodině. Od mikrofonu vás zdraví a dnešním ranním vysíláním vás bude provázet Eliška Zárecká. Začíná srpen, je sobota 1. srpna roku 2026. Svátek slaví Oskar. Mužské křestní jméno Oskar pochází zřejmě z islandštiny. Vykládá se jako boží kopí nebo oštěp boha. Tedy všem dnešním oslavencům přejeme jen to nejlepší. Více zajímavostí spojených s dnešním datem se dozvíte už za malou chvíli. Ve 17:45 vás čeká předpověď počasí. Od zvukomalebného slova k odvozeninám. Na tuto cestu se krátce před 17:30 v pravidelném jazykovém koutku vydá jazykospitec Like Jiří Trachta. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno.

1348 zemřela česká a římská královna a moravská markrabienka Blanka z Valois, první manželka Karla IV. Byla prý velmi krásná. Do předem domluveného manželského svazku vstoupili Blanka s Karlem přibližně v 7 letech. Porodila 2 dcery. Zemřela v pouhých 32 letech. Dnešek připomíná jednu z největších postav evropského herectví 19. století Jindřicha Mošnu. Narodil se v roce 1837. Miloval grotesku, hrál, zpíval i žongloval. Své tělo prý dokázal ovládat tak, že si uměl na chvíli zastavit i tep srdce. Před 178 lety se narodil skladatel a kapelník František Kmoch. Napsal několik set skladeb, především polky, valčíky, mazurky, třasáky. Málo se ví, že měl vedle velké dechovky také velký orchestr smyčcový. Před 138 lety obdržel německý automobilový konstruktér Carl Friedrich Benz historicky první řidičský průkaz na světě. Před 102 lety se narodil Tomáš Löwenstein, známý jako Tomáš Lom, jeden z Čechoslováků, kteří sloužili za druhé světové války u legendární 311. československé bombardovací perutě RAF. Před 57 lety byl v Mladé Boleslavi vyroben poslední vůz řady Škoda 1000 MB, zvaný MBčko. Před 45 lety začal vysílat první televizní hudební kanál, americká MTV. A dnes uplynulo 40 let od premiéry komedie režiséra Jiřího Menzla Vesničko má středisková. Film se okamžitě stal hitem českých i slovenských biografů. Různé hlášky z filmu zlidověly. Přestože se děj filmu zdál být pochopitelný pouze českým a slovenským divákům, zaujal i v USA. Byl tam dokonce pod názvem My Sweet Little Village nominován na Oscara. Je 5:15. Další důležité události, které se vážou k dnešnímu dni, připomenu krátce po 6. hodině. Teď posílám písničku.

0: počasí.
1: Je 5:19, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 20 až 25 stupňů Celsia. Nejtepleji, tedy 25 stupňů, je ve Strážnici. Nejchladněji máme ve Ždánicích a v Nemochovicích 20 stupňů Celsia. Velká oblačnost se dnes bude zvolna přesouvat k východu. Přechodně bude i skoro jasno, hlavně v odpoledních hodinách. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout spíše slabší izolované přehánky. Během odpoledne a večera opět jen samostatné, ale výraznější lokální přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů Celsia. Vád bude slabý západní až severozápadní vítr o rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu. Odpoledne přechodně i mírný a večer severní do 6 metrů za sekundu. V přeháňkách a bouřkách a jejich okolí může i výrazně zesílit. Rozptylové podmínky dnes dobré až velmi dobré. A slunce nám dnes v Brně vychází v 5:24 a zapadne ve 20:36. Další předpověď počasí nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Blíží se terénní závod nákladních vozidel v Kunštátu u Boskovic. Pozvání do úterního dopoledního vysílání proto přijal hlavní organizátor Traktrialu Jan Kovář. Přiblíží nejen samotné závody a jejich systém, ale také popíše, co musí zvládnout jezdci v kabině vozu a jaké to je překonávat s těžkými vozidly náročný terén. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší moře.

0: Dospíval Karel Gott, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 6 minut bude 17:30. Je tu čas jazykové dílničky Jiřího Trachtulce. A na jaké slovo se dnes Jiřík Trachta zaměří?
1: Tématem dnešní jazykové dílničky bude bubák. Je to takové dětské strašidlo nebo přízrak nemající konkrétní podobu. Stín v koutě či cosi číhající za stromem či za komínem. Není to tak dlouho, co jsem narazil na internetu na vysvětlení, že slovo bubák pochází z latinského pojmenování víra – bubo. To se mně samozřejmě nezdálo a tak jsem se na to podíval hlouběji. Lingvisté říkají, že na počátku bylo citoslovce bububu, kterým se strašili malé děti. A že tedy slovo bubák je zvukomalebné. Bubákovat znamená nejen strašit, třeba na hřbitově, ale také vyskytovat se někde déle, než je nutné. Co tam bubákuješ? To jsme slyšeli mnozí. Bubák se říká také mohutnému, až strašidelně vypadajícímu tmavému mraku. Meteorologové jej nazývají cumulonimbus. A když venku, či spíše na obloze bubákuje, tvoří se tyto mraky. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiřík Trachta.
0: To byla jazyková dílnička Jiřího Trachtulce. Další zazní opět zítra touto dobou.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Bezpečné propojení Tučap a sousedních Nemojan na Vyškovsku zajistí cyklistům i chodcům nová cyklostezka. Obce už mají vykoupené potřebné pozemky a čerstvě i vydané stavební povolení. Výstavba vyjde podle projektu asi na 6 milionů korun. Část peněz půjde z dotačního programu na rozvoj brněnské metropolitní oblasti. Stavba by měla začít příští rok. Jihomoravští hygienici v létě evidují vyšší počty případů průjmových onemocnění. Vysoké teploty přispívají k rozvoji některých onemocnění doprovázených průjmy, například salmonellos nebo campylobacterios. Hygienici proto v současném horkém počasí apelují na obezřetnost při nákupech potravin a jejich skladování, uvedla ředitelka protiepidemického odboru Jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Zemřel advokát a bývalý ústavní soudce Jiří Nikodým, bylo mu 81 let. U soudu působil v letech 2003 až 2013 jako nominant tehdejšího prezidenta Václava Klause. Pro druhé funkční období nezískal podporu Senátu. Zemřel ve čtvrtek, informoval o tom ústavní soud na svém webu. I přes velké sucho se zahradníkům v zámecké zahradě ve Vyškově daří výsadba stromů i zakládání nových záhonů a trávníků. Barokní zahrada, která je kulturní památkou, prochází nákladnou obměnou. I s rekonstrukcí domku zahradníka, kde vznikne kavárna, bude stát asi 70 milionů korun. Všech 75 nově vysazených stromů se díky bohaté zálivce ujalo a dobře se daří i dalším výsadbám, uvedla nezávislá radní Blanka Mikulková. Dnes je na hradu Cimburg den můz. Setkají se tam umělci a řemeslníci v historických kostýmech, kteří vystaví svá díla a výrobky. Návštěvníci mohou taky navštívit komentované prohlídky hradu. Celý program budou doprovázet hudební skupiny. Akce se koná od 12 do 18 hodin. A počasí dnes bude na jihu Moravy velká oblačnost, zvolna se bude přesouvat k východu. Přechodně bude i skoro jasno, hlavně v odpoledních hodinách. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout spíše slabší izolované přeháňky. Během odpoledne a večera opět jen samostatné, ale výraznější lokální přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuálně dávejte pozor na nehodu 4 osobních aut na 21. kilometru D52 ve směru na Brno. Doprava je tam odkloněná po objízdné trase a na 224. kilometru D1 ve směru na Brno vás může zdržet odstavené osobní auto. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Václav Neckář a jeho čaroděj Dobroděj, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 10 minut po půl šesté. V zoologické zahradě v Brně se vylíhlo 9 mláďat úžovky sanmartinské. Jsou to první mláďata tohoto hada, která se narodila v rámci českých a slovenských zahrad. Podle chovatelů se druh vyznačuje zvláštním zvukem. Kromě typického hadího syčení dokáží jedinci vyvolat zvuk, který připomíná vrčení a má odstrašit predátora.
1: Ty hadi potřebují nějaké specifické podmínky, takže se právě ta vajíčka dává do inkubátoru, kde se dá nahoře teplota pohybovat.
2: S mluvčím brněnské zoo Janem Bedřichem přicházím do chovatelského zázemí, kde v plastových přepravkách vyrůstají mláďata úžovky sanmartinské.
1: To úžovky táhnou, Michale.
3: Já jsem měl taky takový pocit, protože už na mě vypadla ani paní vrátná. Jsem přijížděl a říkal, že vám se tam narodili nějací křestýši, ne? A říkám, jo, o tom nic nevím teda.
2: Vtipku je chovatel Michal Balcar, který se o mláďata úžovky stará. Pro tento druh je totiž charakteristické, že kromě syčení dokáže k odstrašení predátora vytvořit i zvuk, který je podobný zvuku křestýše.
4: Je vidět, jak zvedá tu přední část těla a kmitá zároveň špičkou ocasu. Vidíte špičku toho ocasu dole, jak úplně takhle kmitá. Tak, jak to dělá křestýš.
2: Úžovka sanmartinská ale není na rozdíl od křestýše jedovatá. Přirozeně se stejně jako on vyskytuje v Severní Americe. O samotném odchovu kvůli jejímu nízkému výskytu v jiných zahradách není mnoho informací. Proto chovatelé v brněnské zoo spoléhali hlavně na předchozí zkušenosti s jinými hady. Úžovka klade vajíčka v chuchvalci. Pro přežití mláďat je důležité je násilně neoddělovat při tom, když se dávají do substrátu v inkubátoru.
4: Protože jak to začnete oddělávat, tak se naruší ten obal. A tím, jak se naruší ten obal toho vajíčka, tak tam může skutečně nějaká infekce, plíseň do toho vlézt a ten zárodek uhyne.
2: Vysvětluje mi chovatel, který v dlaních drží asi přes 30 cm dlouhé mládě úžovky s tmavými pravidelnými skvrnami.
4: Je to vidět hezky, jak mají zakaleny ty očiska, jo, jak mají takový bodrou barvu takovou, to znamená, teď vlastně to mládě bude mít první svlek. A jakmile se poprvé sleče, tak potom přijme potravu.
2: Během raného vývoje i při svlékání je podstatná vlhkost prostředí, ve kterém se had nachází, jak chovatel zdůrazňuje.
4: Protože když to nebude vlhký a ten had se dostane do toho svleku, tak potom se nesvleče, zůstane to na něm, ta stará pokožka, může se to zanítit nějak, může tam vzniknout nějaká infekce a tak dále.
2: Doplňuje chovatel Michal Balcar. Až mláďata zesílí, chce je zoo dát darem jiným zahradám nebo je nabídnout k výměně. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 5 hodin a 46 minut, je tu předpověď počasí. Teploty se v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 20 až 25 stupňů Celsia. Nejtepleji 25 stupňů je ve Strážnici. Nejchladněji ve Ždánicích a v Nemochovicích 20 stupňů Celsia. Velká oblačnost se dnes bude zvolna přesouvat k východu. Přechodně bude i skoro jasno, hlavně v odpoledních hodinách. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout spíše slabší izolované přehánky. Během odpoledne a večera opět jen samostatné, ale výraznější lokální přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty dnes 33 až 36 stupňů Celsia. Vád bude slabý západní až severozápadní vítr o rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu. Odpoledne přechodně i mírný a večer severní do 6 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách a jejich okolí může i výrazně zesílit. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 6 minut před 5:30 ráno a zapadne 6 minut po 8:30 večer. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za půl hodiny. U mikrofonu Eliška Zárecká, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
2: Hostem poradny pro zdraví ve středu 5. srpna bude ortoped Vladimír Procházka a povídat si budeme o léčbě deformit nohou, tedy v bočených či stuhlých palcích, kladívkových prstech a dalších potížích, které lze vyřešit díky miniinvazivním chirurgickým operacím. Náš host se bude věnovat i posluchačským dotazům. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Nothing's gonna stop us now, nic nás nezastaví. Za 8 minut bude 6 hodin, posloucháte Český rozhlas Brno. Vedra pokračují a tak možná mnozí z vás přemýšlí, kam se vydat, abyste se schladili v nějakém příjemném přírodním koupališti. Proto teď tady pro vás mám informace, jak to vypadá s kvalitou nádrží, které sledují hygienici. Ti stav vody rozdělují do 5 kategorií. Od vody vhodné ke koupání až po nebezpečnou, kterou hodnotí stupněm 5. Pro laguny 1 a 2 novomlýnských nádrží platí 3. stupeň. Značí, že koupání v takové vodě může být rizikové například pro těhotné ženy, alergiky, děti nebo osoby s oslabenou imunitou. Hygienici doporučují se po koupání osprchovat. Bezproblémové koupání je naopak ve všech 5 koupalištích Brněnské přehrady, kterými jsou Rokle, Rakovec, Osada, Kozí horka a Sokolské koupaliště. Voda je v pořádku také na pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku, v přírodním koupacím biotopu v Brnějích nebo v lomu Janíčkův vrch u Mikulova na Břeclavsku. Stupněm číslo jedna hodnotí hygienici i vodu ve vodní nádrži Letovice Vranová na Blanensku. Je tam však zvýšená hodnota chlorofilu.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V areálu bývalých nábytkářských závodů v Bučovicích se na podzim začne stavět nová čtvrť. Policie zadržela zaměstnance České národní banky, který podle kriminalistů kradl z banky peníze. V novém krytém bazénu v Blansku je den otevřených dveří. A dnes čekejte zvětšenou oblačnost, lokální přehánky nebo bouřky a teploty až 36 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Na podzim začnou v Bučovicích první stavební práce v nově budované obytné čtvrti. Ta vznikne v blízkosti centra mezi zámkem a železniční tratí. Město už vybralo firmu, která ve zhruba 6-hektarovém areálu bývalé nábytkářské firmy postaví silnice, chodníky, cyklostezku a inženýrské sítě. Upraví také koryto řeky Litavy a na březích založí nový park, uvedl starosta Jiří Horák z KDU-ČSL. Policisté zadrželi zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž je trestně stíhaný za krádež. Kriminalisté teď pracují na zajištění zcizených financí. Kauzu dozoruje krajské státní zastupitelství v Brně. Případ potvrdila i samotná centrální banka. Její bankovní rada zároveň rozhodla, že udělá mimořádný interní audit, aby prověřila všechny okolnosti. Lidé si dnes můžou prohlédnout nový krytý bazén v Blansku. Po dokončení výstavby za víc než 320 milionů korun připravilo město den otevřených dveří s výstavou fotografií technického zázemí. Sportoviště kromě 25-metrového bazénu nabídne taky výřivku, výukový bazén nebo saunu. Zaplavat si tam lidé můžou přijít od zítřka a během srpna bude provozní doba zkrácená do 20 hodin. Od září se změní, říká za provozovatele Radek Snopek.
3: Kapacita krytého bazénu je zhruba 190 osob, skříněk, máme asi 260 skříněk. Běžně v průběhu roku budeme mít otevřeno od 6 od rána do 9:30 do večera. Sobota, neděle od 7, jinak také do 9:30 do večera.
2: Tématu se budeme věnovat i ve vysílání po 8:45. V Loutském klášteře ve Znojmě dnes začíná festival fotografie Photo Art Fest. Letošní ročník nabídne výstavy víc než 40 autorů, převážně z Česka a Slovenska. Lidé uvidí například fotografie Františka Dostála z událostí listopadu 1989. Vystavovat budou i významné zahraniční osobnosti, mezi nimi třeba Nick Ut, autor snímku z vietnamské války Napalmová dívka, vysvětluje ředitel festivalu Martin Skřivánek.
4: Můžeme tam vidět hvězdy, jako je Bob Gruen, který vystavuje vlastně své ikonické fotky rockových celebrit z 80. a 70. let. Pak je tady Ruby Ray, americká fotografka, která fotila punkovou scénu. Máme tady premiéru výstavy herce a malíře Jana Kanizy, kde vystavuje společně s Milošem Schindbergerem.
2: Festival pořádá organizace Czech Art Photo. Výstavy jsou otevřené každý den do konce srpna.
1: Počasí.
2: Dnes bude na jižní Moravě převažovat zvětšená oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout slabé přehánky, zejména v severní polovině kraje. Během odpoledne a večera výraznější lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor stále dávejte na 21. kilometru D52 ve směru na Brno, kde se srazila 4 osobní auta. Doprava je tam odkloněná po objízdné trase. Šťastné cesty bez nehod vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné sobotní ráno, 4 minuty po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Je sobota 1. srpna roku 2026. Svátek má Oscar. Všem nositelům tohoto jména a všem narozeninovým oslavencům přejeme jen to dobré. Za malou chvíli se do kalendáře podíváme podrobněji a připomeneme si další významné události, které se vážou k dnešnímu dni. Krátce poté se spojím s brněnskými meteorology. No a nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Zaspívají Karel Zich, Petr Spálený i Věra Špinarová. Přeji vám krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

11 minut po 6. hodině dozněla píseň Černé oči máš jen jednou. Posloucháte Český rozhlas Brno. Listujeme kalendářem. Před 184 lety se v Třebíči narodil autor českého hasičského názvosloví Titus Krška. V rodné Třebíči založil první dobrovolný sbor hasičů u nás. Vypracoval teorii výcviku, taktiku, české povely, signalizaci a vymyslel nové potřebné nářadí. 89. narozeniny by dnes oslavil Zdeněk Nečesánek, vynikající houslista. Nedvědický rodák absolvoval Brněnskou jamu a posléze se stal členem brněnského estrádního rozhlasového orchestru a také Brolnu. Po roce 1965 odešel do emigrace. Před 83 lety začaly v Brně jezdit tramvaje mezi Schillingrovým náměstím a Novými sady. Koleje byly na vozovce již od roku 1941, ale k jejich napojení na Schillingrově náměstí a u nádraží došlo až v létě roku 1943. 62. narozeniny dnes oslaví básník, prozaik a vydavatel Martin Reiner. Narodil se v Brně, prošel řadou profesí. Po sametové revoluci například organizoval první brněnská vystoupení Josefa Škvoreckého, Zdeny Salivarové nebo Pavla Tigrida. Před 47 lety zemřela spisovatelka Vlasta Javořická. Za první republiky patřila k nejoblíbenějším autorům čteným na vesnici. Po podepsání Mnichovské dohody

Se i spekulace o loupežném přepadení nebo o zastřelení při pobytu na zakázaném území. Hercová rodina navíc neměla ani možnost identifikovat tělo. Vybavit si ho můžete ve filmech například Osada Havranů, Dva muži hlásí příchod nebo Na veliké řece. To byly důležité události spojené s dnešním datem. Už za chvíli předpověď počasí s brněnskými meteorology. No a ještě předtím Michal Benk

0: počasí.
1: 17 minut po 6. hodině přinášíme předpověď počasí. Podrobnosti nám sdělí meteorolog Mojmír Martan. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjejí teploty v našem kraji?
2: Aktuálně je nad Jižní Moravou hodně oblačnosti, více je tedy v té severní části, v té jižní části, tam je i oblačno. No a na severu kraje tam se můžete setkat s velmi slabými přeháníkami. Máme za sebou na většině území kraje tropickou noc, aktuálně se teploty pohybují od 21 do 25 stupňů.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: Tak čeká nás převažující zvětšená oblačnost, přechodně ale může být i polojasná obloha. Slabé přeháníky se mohou vyskytnout zejména v severní polovině kraje, ale v průběhu odpoledne a večera se mohou tvořit výraznější lokální přeháníky nebo bouřky kdekoliv v kraji. Nejvyšší teploty budou asi o 3 stupně nižší než včera, 33 až 36 stupňů. Foukat bude slabý západní nebo jihozápadní vítr, odpoledne může trošku zesilovat, večer potom se změní na mírný severozápadní až severní. No a v těch přeháníkách a bouřkách může přechodně výrazně zesílit.
1: Noc bude opět tropická?
2: Tak bude chladnější než tato noc. Čekáme, že nejnižší teploty poklesnou na 20 až 17 stupňů. Očekáváme většinou polojasno nebo až oblačno. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháníka a foukat bude mírný severní nebo severovýchodní vítr.
1: Na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
2: Tak nejtepleji bylo v roce 1994 Brod nad Dyjí 37 stupňů, nejchladněji v roce

0: 1942, křtiny na Blanensku 2 stupně.
1: Říká Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám, přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
0: A děkuji, naslyšenou.
2: Pondělí 3. srpna přijala pozvání do Dobrých rad Iva Steinhauserová. Povídat si s ní budu o zdravém grilování. Jak zacházet se syrovým masem, aby bylo pro konzumaci bezpečné? Co nepodcenit při přípravě na otevřeném ohni? Do čeho maso ideálně naložit a jak vybrat ten správný druh? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Petr Spálený na vlnách Českého rozhlasu Brno. 6 minut před půl 7 zavítáme na web iRozhlas.cz, konkrétně do sekce Zprávy z domova, kde najdete reportáž Šimona France. Vláda snížila počet akceleračních zón na Jižní Moravě. Navrhovala 5, vzniknou jen 2 na Znojemsku. Na Jižní Moravě vzniknou 2 akcelerační zóny. Jejich vymezení tento týden schválila vláda. Oproti původnímu návrhu jejich počet výrazně omezila. Třeba na Podluží už se zónami vládní návrh nepočítá. Rychlejší stavba větrných elektráren tak v kraji bude možná jen na Znojemsku. Pokud se chcete dozvědět víc, celou reportáž najdete na webu iRozhlas.cz.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Kvalita vody v horní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se zhoršila. Krajská hygienická stanice potvrdila výskyt sinic, které mohou být rizikové třeba pro děti, těhotné ženy nebo alergiky. Hygienici proto doporučují se hned po koupání osprchovat. V ostatních přírodních koupalištích v kraji je voda v pořádku. Senioři můžou od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začíná totiž platit novela, kterou v červenci podepsal prezident. Senioři taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Olomoučtí krajští hygienici provedli ve druhém čtvrtletí roku 17 kontrol ve školních jídelnách, při kterých se zaměřili na obsah soli v polévkách. Téměř polovina z nich nevyhověla. Podle mluvčí krajských hygieniků Markéty Koutné je cílem mimo jiné poskytnout provozovateli odbornou podporu a praktická doporučení. Karnevalovým průvodem v centru Brna dnes vyvrcholí Brazil Fest. Sedmý ročník akce zaměřené na kulturu Latinské Ameriky nabízí řadu koncertů a tanečních vystoupení. Průvod vyjde ve 4 hodiny odpoledne z Moravského náměstí a povede přes náměstí Svobody a na Zelený trh. Festivalový program v neděli odpoledne uzavře dětský karneval v parku Lužánky. Ve druhém kole nejvyšší české soutěže nastoupí fotbalisté Zbrojovky Brno na hřišti Viktorie Plzeň. Brňané se v něm pokusí navázat na úvodní domácí výhru nad pražskou Spartou. Zápas začne v 8 hodin večer. A počasí. Dnes bude na jihu Moravy převažovat zvětšená oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout slabé přeháňky, zejména v severní polovině kraje. Během odpoledne a večera výraznější lokální přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes 33 až 36 stupňů a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na D1 v Brně na 197. kilometru ve směru na Prahu je kvůli probíhajícím pracím vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Provoz je vedený průběžným a připojovacím pruhem. Omezení potrvá do zítřejší 5. hodiny raní. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Valdemar Matuška a Tereza. Je 6 hodin a 39 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Vedro vyhání lidi k vodě, ale také do hor, kde je přece jen něco málo chladněji. Pokud byste se rozhodli zajet si do Jeseníků, máme pro vás tip, jak si výlet zpříjemnit. 3D mapu Jesenicka, informace o historii regionálního průmyslu nebo třeba živý rašeliník nabízí nová interaktivní expozice Objev Jesenicko. Turisté ji můžou navštívit v informačním centru Katovna v Jeseníku. Její součástí jsou taky herní prvky pro děti a dospělé.
1: Jsem Karl Dieter z Dietersdorfu, klasicistní hudební skladatel a houslista, autor 6 symfonií podle Ovidiových metamorfóz.
2: Právě prostřednictvím takovýchto interaktivních panelů se návštěvníci nové expozice seznamují například s významnými osobnostmi regionu. Výstava je přístupná zhruba 2 týdny. Pokračuje koordinátor cestovního ruchu v Jeseníku Jan Mrosek.
3: Ten první nápad už přišel před 5 lety a od té doby jsme průběžně na tom pracovali a samotná realizace začala v loňském roce a trvala 1 rok.
2: Jedním z hlavních důvodů vzniku nové expozice bylo podle Mrozka rozšířit nabídku indoorových aktivit.
3: My jsme tady dlouhodobě řešili to, že ve městě Jeseník je málo aktivit, které návštěvníkovi nabídnou i něco, když je škaredé počasí, takže to je asi ta prvotní myšlenka.
2: Cílem výstavy je podle Mrozka seznámit návštěvníky s regionem.
3: To znamená za nás krásný, bohatý region a chtěli jsme to udělat samozřejmě hravou formou, aby to nebyly jenom nějaké statické panely.
2: Spodní patro výstavy má vzdělávací charakter. Lidé si tam můžou prohlédnout třeba terárium s živým rašeliníkem nebo 3D mapu Jesenicka, popisuje koordinátor výstavy Martin Vilinský.
4: Na kterou pak projektor, který je na stropě, promítá různé údaje do mapy. Můžu tady uvést příklad, kliknu si tady a zobrazí se mi na mapě vlastně všechny obce v Jesenicku. Po případě tady vidím třeba nejvyšší místní vrcholy.
2: Součástí expozice v prvním patře je také část věnovaná historii průmyslu, dodává Vilinský.
4: To znamená, vidíme tady textilní průmysl, tady si vysunete šuplíček, kde si můžete vlastně přečíst nějaké informace.
2: Kromě těchto exponátů můžou návštěvníci zhlédnout také krátké filmy.
5: V Tovární ulici v Jeseníku stojí starý dům. Dům, kterému lidé začali říkat Katovna.
2: Druhé patro výstavy nabízí návštěvníkům 6 herních exponátů, popisuje Vilinský.
4: Ku příkladu tady je menší verze Einsteinovy hádanky, ve které člověk spojuje 4 významné osobnosti z Jesenicka z jejich letopočty a s tím, čemu se věnovali, a dále si návštěvník může zahrát 3D piškvorky, poskládat si hanojskou věž, která v našem případě má vlastně formu vysílače pradět.
2: I přesto, že je expozice otevřená teprve krátce, už teď si získala oblibu návštěvníků. Jedním z nich byla také Denisa.
6: Nám se líbí hodně. Myslím si, že je nápaditá, interaktivní, hodně věcí tady člověk může vyzkoušet, je to moc pěkné.
2: Investice do nové expozice přesáhla 7 milionů korun. Do budoucna ji vedení Katovny chce dále rozšiřovat. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Tak

0: počasí.
1: Je 6 hodin a 45 minut, je tu předpověď počasí. Teploty v našem kraji se pohybují v rozmezí 20 až 25 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brně Žabovřeskách a v Lednici 25 stupňů. Nejchladněji máme v Nemochovicích 20 stupňů Celsia. Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, přechodně, ale bude i polojasno. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout slabé přehánky, zejména v severní polovině kraje. Během odpoledne a večera očekáváme výraznější lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů Celsia. Vár bude slabý západní až jihozápadní vítr o rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu. Odpoledne přechodně i mírný, večer postupně mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách a jejich okolí může i výrazně zesílit. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 6 minut před 5:30 ráno a zapadne 6 minut po 8:30 večer. Ještě přidám teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Brodě nad Dyjí v roce 1994 37 stupňů Celsia a nejchladněji bylo v roce 1936 ve Křtinách 2 stupně. Je 6 hodin a 46 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Do 14 dnů se objevil Zdeněk Pospíšil, přivezl náměty Páral, profesionální žena, Nikola Šuhaj, loupežník a pohádka Máje. Já jsem samozřejmě i hned řekl, že to neumím a že to nebude dobrý. No ale Zdeněk Pospíšil nebyl žádný intelektuální diskutér, díky bohu. On řekl, podívej se, to uděláš, zkrátka, to je dobrý a já si proto přijedu a žádné diskuse nebyly.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší moci.

0: Doznívá píseň z roku 2011 s názvem Počítám. Posloucháte Český rozhlas Brno. Za 9 minut bude 7 hodin. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně vyšetřili jednu z nejstarších pacientek. Pomocí počítačové tomografie naskenovali sošku žarošické Madony starou víc než 700 let. Je zobrazená jako královna nebes držící Ježíška. Farníci ze Žarošic na Kyjovsku se o gotické sošce chtějí pomocí neinvazivní metody dozvědět co nejvíc informací.
1: Socha žarošické Madony položená na stole pomalu věla do otvoru přístroje s počítačovou tomografií. Podle radiologického asistenta Radima Slobody má socha přes 140 cm a snímky jí vytvoří takzvaně od hlavy až k patě.
2: No, udělali jsme paní nebo soše CT scan. V podstatě tak, jak snímkujeme lidi, akorát bez kontrastní látky a z těch snímků, které jsou nasnímkované zhruba po půl milimetru, se pak dají vytvářet různé rekonstrukce, s kterými pak můžou lékaři u lidí v živých pracovat a stanovovat diagnózy.
1: Skenování trvá několik minut a potom už se s lékařem Vladimírem Červeňákem na počítači díváme na jednotlivé vrstvy.
3: Je tady zajímavý, tady je vidět kontura toho dřeva, to dřevo je takové hypodenzní, je tam spousta takových drážek a takových tunýlků a takových defektů, které asi jsou způsobené tím červotočem, ale zároveň jsou tam do toho zavzaté kovové materiály, takže tady například je zavedený nějaký šroub, který prochází jednak asi zvenku, ale je zavedený do toho dřeva přímo.
1: Soška je z lipového dřeva. Podle struktur zjistili, že je téměř celá z jednoho kusu. Obsahuje ale i jiné materiály. Poznat jsou i některé opravy.
3: Tam jsou poměrně dobře vidět letokruhy, tyhle ty obloučky, ty linie, tak to opravdu by odpovídalo těm letokruhům. A to CT je úžasná věc, že to umí udělat i takovéhle 3D rekonstrukce. Krásně zachovala, jo. V těch 3D rekonstrukcích vidíme veškeré ty záhyby toho ošacení.
4: Na to, co už zažila, zkusila, Švédi ji odhodili v lesu, ve Ždánském lesu, no a byla najítá třeba za týden, na jí třeba dýl. Oni, když obléhali Brno, ty nájezdy dělali i tady do toho poutního místa Žarošice.
1: Dodává farnice z Žarošic Eliška Vachová. Na CT vyšetření sošku přivezli, protože na podobném průzkumu ještě nebyla a znají o ní jen informace z literatury. Přibližuje opat a bývalý žarošický farář Marián Rudolf Kosík.
5: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
1: Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně už zkoumali například sochu Krista z brněnského kostela svatého Jakuba nebo černou Madonu z paláce Šlechtičen. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Brno přes rok hledá firmu na stavbu sociálně zdravotního komplexu na Červeném kopci. Na všech sledovaných místech ve Zlínském kraji je voda vhodná ke koupání. Na Pístovickém rybníku na Vyškovsku se dnes koná festival dračích lodí. A čekejte zvětšinou oblačnost, lokální přeháňky nebo bouřky a teploty až 36 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Déle než rok vybírá brněnský magistrát firmu, která postaví sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci. Má to být první zařízení v Brně, které v jednom celku nabídne dlouhodobě léčeným pacientům pečovatelskou i lékařskou péči. Areál nahradí zbouranou léčebnu dlouhodobě nemocných. Rada města tento týden kvůli častým dotazům firem opět posunula termín pro přihlašování o zakázku za víc než 800 milionů korun. Lhůta má vypršet v září, zdůvodňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
2: Zároveň se ale ukázalo, že ta realizace bude časově ovlivněna nevyhovujícím stavem kanalizační infrastruktury na ulici Vinohrady a z tohoto důvodu si myslíme, že ten předpoklad začátku prací na Červeném kopci bude nejspíš až v roce 2028.
0: Ředitelství silnic a dálnic podepsalo smlouvu na rozšíření silnice první třídy číslo 43 na Blanensku. Za obcí Závist směrem na Svitavy bude téměř 700 metrů dlouhý stoupací pruh, který umožní předjíždění. Zatím není zřejmé, kdy se začne stavět. Vítězná firma Budimex čeká na pokyn silničářů. Stavba má trvat zhruba 8 měsíců, řekl regionální ředitel firmy Petr Hrančík. Kvalita vody v přírodních koupalištích ve Zlínském kraji je dobrá, na všech sledovaných místech je vhodná ke koupání. Ve slepém rameni řeky Moravy u Napajedel a v Luhačovické přehradě na Zlínsku má však voda mírně zhoršené vlastnosti. Pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů tam je sice nízká, hygienici přesto lidem doporučují, aby se po koupání osprchovali pitnou vodou. Na Pahrbku i v Luhačovické přehradě je kvalita vody na druhém stupni z 5-bodové škály. Dračí lodě dnes vyplují na hladinu Pístovického rybníka na Vyškovsku. V šestém ročníku závodu se účastníci utkají na tratích dlouhých 200 metrů a 1 kilometr. Svou kategorii budou mít i profesionálové. Kolik týmů je letos přihlášených, doplňuje nezávislá starostka Račic Pístovic Hana Sotolářová.
3: Je nahlášených 13 týmů. Součástí závodu dračích lodí je i dětský den. Všechny děti dostanou vesty, mají svého kormidelníka, který je vozí po Pístovickém rybníku. A na břehu pak mají velký skákací hrad.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jihu Moravy převažovat zvětšená oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout slabé přeháňky, zejména v severní polovině kraje. Během odpoledne a večera výraznější lokální přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů. Vítr slabý západní až jihozápadní, odpoledne přechodně i mírný, večer postupně mírný severozápadní až severní, který v přeháňkách a bouřkách a jejich okolí může i výrazně zesílit. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž pro dnešek vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte po silnici 380 u Hodonína. Na vozovce je sražená srna. Šťastnou cestu vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 4 minuty po 7 hodině, prožíváme první srpnovou sobotu. Dnes je 1. srpna roku 2026. Všem Oscarům k dnešnímu svátku přejeme jen to dobré. A co dalšího nás čeká v našem ranním vysílání? Přibližně za 10 minut to bude aktuální předpověď počasí. A dnešní babské rady se krátce před 7:30 zaměří na to, jak vyhnat nevábné vůně z lednice. Pomůže třeba ocet, kávová sedlina i rozkrojené jablko. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Brno.

0: Dospívala vám Jitka Zelenková, je 11 minut po 7 hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Od pondělí do pátku vždy zhruba hodinu předpolednem máte možnost se v našem vysílání zaposlouchat do rozhovorů se zajímavými hosty. Například ve středu 29. července do poradny o zdraví přišel lékař Tomáš Parák a v rozhovoru s moderátorem Zdeňkem Truhlářem objasňoval, jak je to s vodou v lidském organismu a jak nás její nedostatek, stejně jako její přebytek, mohou ohrozit.
1: Jak vlastně naše tělo s vodou hospodaří?
2: No ono je potřeba si uvědomit, že naše tělo je složeno z větší částky z vody. 60% nebo i trochu víc naší hmotnosti je představovaný vodou. No a tak tím pádem, že to je nejdůležitější vlastně součást našeho těla, tak naše tělo musí udržovat relativní stálost vnitřního prostředí a v podstatě je všechno o to, aby v tom příjemném prostředí byly naše buňky a tkáně. A aby byly naše buňky a tkáně v příjemném prostředí, tak musí i ty ostatní tekutiny, které jsou okolo nich, vyjadřovat určitou stálost. Hmm. A my máme nejenom možnost jako udělat si tu takzvanou dehydrataci, že máme té vody málo, ale můžeme se i takzvaně přelít, by se zjednodušeně dalo říct, a udělat si hyperhydrataci. Takže oboje poruchy jsou prostě závažné a pacienta mohou ohrožovat. Naštěstí tělo má dostatek vlastních regulačních mechanismů, aby do určité míry prostě ty odchylky vyrovnávaly. Málo se ví, že i člověk nebo i živočichové ostatní si vlastně nějakou vodu vyrábí sami. Ta takzvaná metabolická voda, které se vyrobí prostě relativně dost za den, jenomže pro náš organismus to nestačí, prostě protože my vodu nepřetržitě vylučujeme, takže nějakou vodu je potřeba jako doplňovat.
1: Já si vzpomínám, jednou jsem tak jako poměrně intenzivně pil minerálku oslazenou a vypil jsem jí poměrně hodně a pak jsem u mě dostavil takový pocit jako nějaké trošku jakoby omámenosti nebo opilosti, když to tak řeknu, ale bylo to opravdu nealko.
2: No, to převodnění je možná i nebezpečnější, ale ono, jak jsem říkal, že vlastně se všechno metabolizuje na vodu, tak i ty cukry se metabolizují na vodu, takže vy, když si dáte

0: takzvané volné vody a ta třeba vám udělala třeba závratě, někomu může udělat třeba miminkám i třeba edém mozku a zase se na to dá i umřít. Jo. Ono jsou známý případy, kdy se třeba kluci z hlouposti vsadili, kdo vypije víc vody a pak se stalo, že ten, kdo vyhrál, pak třeba byl na tom špatně a třeba i umřel, čili všeho s mírou.
1: Pokud vás téma zaujalo, připomenu, že celou poradnu s lékařem Tomášem Parákem ze středy 29. července na téma hospodaření organismu s vodou si můžete zpětně poslechnout na našem webu a také na webu a v aplikaci Můj rozhlas. A zajímaví hosté a témata na vás čekají i příští týden. Například v pondělí bude řeč o hygienických zásadách při grilování. Rozhodně tedy kromě dalších pořadů opět poslouchejte i hodinu před polednem.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 19 minut, přinášíme předpověď počasí. Teploty se v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 21 až 25 stupňů.

0: stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brně Žabovřeskách a v Brně Tuřanech 25 stupňů. Nejchladněji máme ve Ždánicích 21 stupňů Celsia. Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout slabé přehánky, zejména v severní polovině kraje. Během odpoledne a večera očekáváme výraznější lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes 33 až 36 stupňů Celsia. Vát bude slabý západní až jihozápadní vítr o rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu. Odpoledne přechodně i mírný, večer postupně mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. V přeháňkách a bouřkách a jejich okolí může i výrazně zesílit. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 6 minut před 5:30 ráno a zapadne 6 minut po 8:30 večer. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Brodě nad Dyjí v roce 1944, 37 stupňů Celsia, a nejchladněji bylo v roce 1936 ve Křtinách 2 stupně. Je 7 hodin a 21 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno!
1: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 6. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc a její syn Benjamin. Společně napsali knihu Tramvaják, co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava, co nabízí manuál pro budoucí tramvajáky a tramvajačky a proč je dobré nevzdat se svého snu a jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák. I o tom bude řeč. Přidejte se k nám. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Babské rady.
1: Zápach v lednici bývá způsoben rozkládajícími se potravinami, ale také vlhkostí. Pravidelné odmrazování a čištění jsou nejlepší prevencí nepříjemných zápachů. Při pečlivém úklidu lednice použijte teplou vodu s trochou jedlé sody, octa nebo citronové šťávy. Nezapomeňte kromě polic a přihrádek očistit i těsnění u dveří lednice. A na závěr stěny ledničky potřete jemnou vrstvou oleje, aby se na nich nedržela námraza. Rychlou pomocí pro plnou lednici může být přírodní absorbent pachů, například miska s jedlou sodou, kávovou sedlinou, skvělé jsou také plátky citronu a rozkrojené jablko. Vždy však platí, že tyto pomocníky je třeba pravidelně obměňovat. Dobré je také vložit aromatické potraviny, kterými jsou sýry, rozkrojená cibule, ryby nebo brokolice do vzduchotěsných nádob. Prevencí nepříjemných pachů je zajisté i to, že v lednici udržujeme stálou teplotu kolem 4 stupňů Celsia a nenecháváme ji dlouho otevřenou.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na podzim začnou v Bučovicích první stavební práce v nově budované obytné čtvrti. Ta vznikne v blízkosti centra mezi zámkem a železniční tratí. Město už vybralo firmu, která ve zhruba 6-hektarovém areálu bývalé nábytkářské firmy postaví silnice, chodníky, cyklostezku a inženýrské sítě. Upraví také koryto řeky Litavy a na březích založí nový park, uvedl starosta Jiří Horák z KDU-ČSL. Lidé si dnes můžou prohlédnout nový krytý bazén v Blansku. Po dokončení výstavby za víc než 320 milionů korun připravilo město den otevřených dveří s výstavou fotografií technického zázemí. Sportoviště kromě 25-metrového bazénu nabídne taky výřivku, výukový bazén nebo saunu. Zaplavat si tam lidé můžou přijít od zítřka a během srpna bude provozní doba zkrácená do 20 hodin. Od září se změní, informoval za provozovatele Radek Snopek. Dopravit vodu na zříceninu hradu Pišolec u Víru na Žďársku se dnes pokusí hasiči. Hadicemi musí překlenout vzdálenost 300 metrů a 30-metrové převýšení. Začnou v 9 hodin. Vodu do tamní nádrže chtějí dodat proto, aby ji mohli využívat řemeslníci na poslední fázi opravy věže, vysvětlil starosta Víru Ladislav Stalmach z Pirátů. V Loutském klášteře ve Znojmě dnes začíná festival fotografie Photo Art Fest. Letošní ročník nabídne výstavy víc než 40 autorů, převážně z Česka a Slovenska. Lidé uvidí například fotografie Františka Dostála z událostí listopadu 1989. Vystavovat budou i významné zahraniční osobnosti, mezi nimi třeba Nick Ut, autor snímku z vietnamské války Na palmová dívka. A ještě počasí. Dnes bude na jihu Moravy převažovat zvětšená oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout slabé přeháňky, zejména v severní části kraje. Během odpoledne a večera výraznější lokální přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Rosice Kamínky. Kvůli rekonstrukci povrchu vozovky bude zastávka od pondělí 3. srpna až do 31. srpna přesunuta ve směru do Brna o 200 metrů dopředu, ve směru do zastávky o přibližně 165 metrů dozadu. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Sídla z mídla na vlnách Českého rozhlasu Brno je 7 hodin a 40 minut. V zoologické zahradě v Brně se vylíhlo 9 mláďat úžovky Sanmartinské. Jsou to první mláďata tohoto hada, která se narodila v rámci českých a slovenských zahrad. Podle chovatelů se druh vyznačuje zvláštním zvukem. Kromě typického hadího syčení dokáže jedinci vyvolat zvuk, který připomíná vrčení a má odstrašit predátora.
1: Ty hadi potřebují nějaký specifický podmínky, takže se právě ta vajíčka dávala do inkubátoru, kde se dá mnohem lépe teplota pohybovat.
2: S mluvčím brněnské zoo Janem Bedřichem přicházím do chovatelského zázemí, kde v plastových přepravkách vyrůstají mláďata úžovky sanmartinské.
1: To úžovky táhnou, Michale.
3: Já jsem měl taky takový pocit, protože už na mě vypadla ani paní vrátná. Když jsem přijížděl a říkal, že vám se tam narodili nějací křestýši, ne? A říkám, jo, o tom nic nevím teda.
2: Vtipkuje chovatel Michal Balcar, který se o mláďata úžovky stará. Pro tento druh je totiž charakteristické, že kromě syčení dokáže k odstrašení predátora vytvořit i zvuk, který je podobný zvuku křestýše.
4: Je vidět, jak zvedá tu přední část těla a kmitá zároveň špičkou ocasu. Vidíte špičku toho ocasu dole, jak úplně takhle kmitá. Tak, jak to dělá křestýš.
2: Úžovka sanmartinská ale není na rozdíl od křestýše jedovatá. Přirozeně se stejně jako on vyskytuje v Severní Americe. O samotném odchovu kvůli jejímu nízkému výskytu v jiných zahradách není mnoho informací. Proto chovatelé v brněnské zoo spoléhali hlavně na předchozí zkušenosti s jinými hady. Úžovka klade vajíčka v chuchvalci. Pro přežití mláďat je důležité je násilně neoddělovat při tom, když se dávají do substrátu v inkubátoru.
4: Protože jak to začnete oddělávat, tak se naruší ten obal. A tím, jak se naruší ten obal toho vajíčka, tak tam může skutečně nějaká infekce, plíseň do toho vlézt a ten zárodek uhyne.
2: Vysvětluje mi chovatel, který v dlaních drží asi přes 30 cm dlouhé mládě úžovky s tmavými pravidelnými skvrnami.
4: Je to vidět hezky, jak mají zakaleny ty očiska, jo, jak mají takový modrou barvu takovou, to znamená, teď vlastně to mládě bude mít první svlek. A jakmile se poprvé sleče, tak potom přijme potravu.
2: Během raného vývoje i při svlékání je podstatná vlhkost prostředí, ve kterém se had nachází, jak chovatel zdůrazňuje.
4: Protože když to nebude vlhký a ten had se dostane do toho svleku, tak potom se nesvleče, zůstane to na něm, ta stará pokožka, může se to zanítit nějak, může tam vzniknout nějaká infekce a tak dále.
2: Doplňuje chovatel Michal Balcar. Až mláďata zesílí, chce je zoo dát darem jiným zahradám nebo je nabídnout k výměně. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 46 minut, je tu předpověď počasí. Teploty v našem kraji se pohybují v rozmezí 21 až 25 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brně Žabovřeskách a v Brně Tuřanech 25 stupňů. Nejchladněji máme ve Ždánicích 21 stupňů Celsia. Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout slabé přehánky, zejména v severní polovině kraje. Během odpoledne a večera očekáváme výraznější lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes 33 až 36 stupňů. Vát bude slabý západní až jihozápadní vítr. Odpoledne přechodně i mírný, večer postupně mírný severozápadní až severní vítr. V přehánkách a bouřkách a jejich okolí může i výrazně zesílit. Rozptylové podmínky dnes dobré až velmi dobré. Slunce nám v Brně vyšlo 6 minut před 5:30 ráno a zapadne 6 minut po 8:30 večer. Ještě přidám teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Brodě nad Dyjí v roce 1994, 37 stupňů Celsia, a nejchladněji bylo v roce 1936 ve Křtinách 2 stupně. Je 7 hodin a 48 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Právě.

0: Zpěvačka Tereza Mašková a herec Marek Lambora na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 8 minut bude 8 hodin. Je tu čas pro námět na výlet. Roman Volek z klubu českých turistů v Bučovicích nás dnes vezme za rozhledy v Chřibech a jejich podhůří. Je to tak? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, ano. O tom, že je Česká republika rozhlednovým rájem, asi netřeba vést diskuzi. Pojďme si ale připomenout, respektive ukázat, že i za krásnými rozhlednami a výhledy není nutno podnikat dlouhé túry na hřebeny našich nejvyšších hor. Jako perly rozeseté po krajině, jich najdeme mnoho i na jižní Moravě. Dnes jich několik sebereme, navlékneme na pomyslnou výtvořenou naší cestou a vytvoříme náhrdelník, který, doufám si tvrdit, bude ozdobou našich vzpomínek na výlety po naší zemi. Na pomoc si vezmeme bicykl, využijeme toho, že tady si jde SNK platí i v zónách za hranicemi Moravského kraje a vlakem se necháme zavést do starého města Uherského Hradiště. Na první rozhlednu narazíme hned ve městě, půl kilometru od nádraží. Název Šrotík odkazuje na obor činnosti firmy, v jejímž areálu se rozhledna nachází. Vzhledem připomíná maják, takže se i takto přezdívá. Ostatně atmosféru přístavu navazuje i koráb pod rozhlednou. Projedeme Uherské Hradiště až za místní část Mařatice. Východně od města pod 340 metrů vysokým kopcem rovnina stojí od roku 2003 telekomunikační věž. Z jeho ochozu ze výšce 24 metrů lze přehlédnout nejen okolní města a vesnice, ale též Vizovické vrchy, Nízký Jeseník, Bílé Karpaty nebo Pálavu na horizontu. Na další rozhlednu to budeme mít trochu dále. Dle zvolené trasy nám větší či menší společnost bude pro změnu dělat řeka Morava. Pokud ji nebudeme přímo přejíždět, doporučí alespoň zastávku u nýtovaného mostu u Kostelan. Jeho stavba začala v roce 1913, dokončen byl ale až po první světové válce v roce 1921. Od roku 1997 je kulturní památkou.
0: A kde najdeme třetí rozhlednu?
1: K té už to není od mostu zas až daleko, o to víc ale do kopce. Samozřejmě tak říkajíc na poměr jižní Moravy. Necelých 170 metrů, někde na horách není žádná míra. 20 metrů vysoká rozhledna Floriánka se tyčí nad Polešovicemi od roku 2014. Jak se můžeme dočíst na pamětní desce na patě rozhledny, název nese po bílé odrůdě vyšlechtěné ve zdejší stanici v roce 2010. Někdy mám pocit, že i když nějakého kopce není vidět na Alpy, jako by to ani nebyl správný kopec. Na ochozech rozhleden často bývá obrázek horizontu s vyznačením významných míst. Nejinak je tomu také na Floriánce, a to včetně vzdáleností, u vrcholu i s jejich výškou. Ovšem kromě za patřičného počasí viditelných objektů jsou tu zvýrazněna i místa zcela nespatřitelná, a to kvůli zemskému zaoblení. A tak je v skutku zajímavé porovnat si, kterým směrem je to odtud do New Yorku, Tokia nebo na Zanzibar a jak daleko. Na čtvrtou rozhlednu je to, co by kamenem dohodil, a téměř po vrstevnici. Kovová rozhledna Doubí nad Fážanami z roku 2024 nahrazuje původní dřevěnou konstrukci a také z ní jsou pěkné výhledy na Chřiby, Bílé Karpaty nebo Pálavu. Z rozhledy nás čeká asi 15-kilometrový přesun k obcím Jisli, Ježov a Žádovice. Mezi nimi se nachází 310 metrů vysoký kopec, na kterém je z iniciativy těchto obcí možné od prosince 2021 vystoupat na 21 metrů vysokou rozhlednu. Na úzké spojení obcí při stavbě odkazuje nejen trojúhelníkový půdorys rozhledny, ale též její název Sousedská. Ze Sousedské zbývají už jen poslední kilometry na nádraží v Kyjově, kde zhruba po 50 až 55 kilometrech náš výlet končí. Kromě této vzdálenosti je to i nějakých 550 metrů kladného převýšení. A ještě upozorním, že je nutné počítat místy s horším terénem na polních cestách. Tak hlavně při sjezdech pozor.
0: Říká Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů. Já vám moc děkuji za vaše tipy a přeji vám pěkný víkend. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT 2. Šlechetný rytíř Lagardère se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Archeologové v Brně odhalili základy průmyslových budov z 18. století. Záchranáři ve vedrech častěji výjíždí ke kolapsům nebo úžehům. Fotbalisté Artisu Brno budou na hřišti Slovácka usilovat o první ligové body v sezóně. A dnes čekejte zvětšenou oblačnost, lokální přehánky nebo bouřky a teploty až 36 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Archeologové odhalili základy průmyslových budov a dvě železniční točny z 18. století vedle železničního areálu v ulici Nové Sady v Brně. Na místech tzv. Malé Ameriky sloužily točny zhruba do 50. let minulého století. Nález archeologové zaznamenají a zbourají, aby na místě mohl vzniknout bytový dům. K čemu železničáři točny využívali, upřesňuje za společnost Archaia Brno Lenka Sedláčková.
4: Sloužili vlastně k tomu, že když se vlastně přiváželo zboží vagóny, tak aby bylo snazší to zboží vyložit, tak vlastně ten vagón dojel až na tu točnu. Tam byl otočen o 90 stupňů a mohl vlastně přímo zajet toho skladiště, kde mohl být vyložen. Ten vagón se mohl zase případně otočit, vycouvat ven a mohl být odtažen pryč.
2: Jihomoravští záchranáři v těchto dnech výjíždí k pacientům, kteří mají potíže kvůli horku. Patří mezi ně kolapsy, nevolnosti nebo úpaly a úžehy. V části Jižní Moravy stále platí výstraha meteorologů před extrémní zátěží teplem. Podle předpovědí můžou teploty vystoupat až ke 33 stupňům Celsia. Záchranáři proto zejména seniorům a chronicky nemocným radí nevycházet v nejteplejších částech dne ven. Další doporučení přidává jejich mluvčí Michaela Botová.
5: Aby pili hodně vody, aby naopak omezili alkohol, protože ten v kombinaci s horkem je ještě nebezpečnější než za běžných okolností. Lidé by měli volit lehké oblečení, měli by si brát pokrývku hlavy, pokud se tedy chystají být nějakou dobu na slunci.
2: V Uherském Brodě na dnešek připravili československé setkání heligonkářů. V atriu muzea Jana Amose Komenského se představí zhruba 60 muzikantů hrajících na tuto knoflíkovou tahací harmoniku. Mezi účinkujícími bude i známý slovenský heligonkář Martin Černianský. Program začíná v 15 hodin a potrvá až do pozdního večera.
3: Sport.
2: Prvoligoví fotbalisté Artisu Brno nastoupí ve druhém kole šanceligy na hřišti Slovácka. Utkání začne v 5 hodin odpoledne. Nováček z Brna se pokusí získat premiérové body v nejvyšší soutěži. V úvodním kole doma prohrál s Mladou Boleslaví. Trenér Roman Nádvorník věří, že po velkých změnách v kádru pomůže Artisu především společně strávený čas.
6: My jsme se ještě tolikrát ani na tom hřišti nepotkali, neviděli, ale věřím, že jak ty hráči se začnou trošičku víc vnímat na tom hřišti a ukážeme si i pro ty nový hráče, jak to chceme hrát, co chceme dělat, jak se chceme zajišťovat, takže to bude každý zápas lepší a lepší.
3: Počasí.
2: Dnes bude na jihu Moravy převažovat zvětšená oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout slabé přehánky, zejména v severní polovině kraje. Během odpoledne a večera výraznější lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 33 až 36 stupňů a biozátěž bude kvůli horku vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Porouchaná auta vás aktuálně zdrží na D2 ve směru na Břeclav, a to na 9. až 10. kilometru. Místy projíždějte opatrně. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré sobotní ráno, 4 minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je sobota 1. srpna. Oskarům k dnešnímu svátku přejeme jen to nejlepší. Už za malou chvíli nás čeká podrobná předpověď počasí s brněnskými meteorology. A pár minut před 8:30 budu o dokončení nového bazénu v Blansku mluvit s reportérkou Aneškou Hlávkovou. U mikrofonu Eliška Zárecká, pohodové ráno a dobrý poslech.
3: Český rozhlas Brno.

0: To byla skupina Činasky s písní Každý ráno. Posloucháte Český rozhlas Brno. Za 7 minut bude 8:30. Plavci v Blansku mají po 5 letech čekání nový krytý bazén. Stojí na místě bývalých městských lázní. Jeho výstavba stála přes 320 milionů korun a jde o největší investici v novodobé historii města. Dnes od 9 do 15 hodin se můžou přijít zájemci na nové sportoviště v Mlýnské ulici podívat. Plavat začnou od zítra. Detaily má reportérka Aneška Hlávková. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Co všechno mají plavci v novém bazénu k dispozici? Je tam jenom plavecký bazén?
1: Ten právě celé budově dominuje. Má 6 drah dlouhých 25 metrů. Hloubka se pohybuje od 120 do 180 cm. V jeho okolí je několik laviček a celá stěna naproti vstupu je prosklená, takže lidé uvidí Blanenský akvapark. Součástí budovy je ještě jedna velká místnost, oddělená od hlavního bazénu skleněnou zdí. A tam je relaxační část s výřivkou, výukový a relaxační bazén hluboký jenom 90 cm. Rodiny s dětmi mají k dispozici brouzdaliště s atrakcemi i bazén pro plavání kojenců. A v rohu najdou návštěvníci parní saunu. V patře vznikla tribuna pro téměř 150 diváků a ve vestibulu je bistro. Městu se podařilo získat na investici dotace přes 100 milionů korun.
0: A jak to bude s otevírací dobou bazénu?
1: Teď v srpnu bude zkušební. Krytý bazén otevře v 6 ráno a zavře ve stejnou dobu jako sousední akvapark, tedy v 8 hodin večer. Od září odstartuje standardní otevírací doba, upřesňuje Radek Snopek, šéf technických služeb, které mají provoz na starosti.
2: Kapacita krytého bazénu je zhruba 190 osob, skříněk, máme asi 260 skříněk. Běžně v průběhu roku budeme mít otevřeno od 6 od rána do 9:30 do večera. Sobota, neděle od 7, jinak také do 9:30 do večera.
1: Dospělí zaplatí za hodinový vstup do celého areálu 130 korun. Senioři, děti do 6 let a studenti o 30 korun méně.
0: Jak dlouho vybudování nových lázní trvalo?
1: Ty práce začaly demolicí starých lázní v září 2024. Vedení města dlouho řešilo, jestli původní budovu jenom opraví nebo zbourá. Pokračuje starosta Jiří Cirha z ODS.
3: Dnešní moderní technologie úplně komplexně nenapasujete na starou stavbu 50 letou, zejména to byly vysoké stropy a tak dále, takže kvůli energetickým úsporám jsme se rozhodli prostě zbourat a postavit nový moderní bazén. Myslím, že to má logiku.
1: Každopádně místní plavci byli bez bazénu od září 2021, protože se tehdy ukázalo, že původní bazén byl v havarijním stavu a město ho muselo zavřít. Plavci tak mohli využívat v letních měsících akvapark nebo jezdili na bazén do okolních měst, třeba do Boskovic, Kuřimi nebo do Brna.
0: Děkujeme reportérce Anešce Hlávkové za podrobnosti a o dokončení nového bazénu v Blansku. Zhruba za 35 minut tam začíná den otevřených dveří a zítra sportoviště přivítá první plavce. Přeji ještě hezký den, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou, pěkné ráno.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Déle než rok vybírá brněnský magistrát firmu, která postaví sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci. Má to být první zařízení v Brně, které v jednom celku nabídne dlouhodobě léčeným pacientům pečovatelskou i lékařskou péči. Rada města tento týden kvůli častým dotazům firem opět posunula termín pro přihlašování o zakázku za víc než 800 milionů korun. Lhůta má vypršet v září. Ředitelství silnic a dálnic podepsalo smlouvu na rozšíření silnice první třídy číslo 43 na Blanensku. Za obcí Závist směrem na Svitavy bude téměř 700 metrů dlouhý stoupací pruh, který umožní předjíždění. Zatím není zřejmé, kdy se začne stavět. Vítězná firma Budimex čeká na pokyn silničářů. Stavba má trvat zhruba 8 měsíců, řekl regionální ředitel firmy Petr Hrančík. Kvalita vody v přírodních koupalištích ve Zlínském kraji je dobrá. Na všech sledovaných místech je vhodná ke koupání. Ve slepém rameni řeky Moravy u Napajedel a v Luhačovické přehradě na Zlínsku má však voda mírně zhoršené vlastnosti. Pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů tam je sice nízká, hygienici přesto lidem doporučují, aby se po koupání osprchovali pitnou vodou. Dračí lodě dnes vyplují na hladinu pístovického rybníka na Vyškovsku. V šestém ročníku závodu se účastníci utkají na tratích dlouhých 200 metrů a 1 kilometr. Svou kategorii budou mít i profesionálové. Součástí závodu dračích lodí je i dětský den. Dnes se v Kroměříži setkají majitelé aut vyrobených do roku 1996. Program začne na Velkém náměstí v 9 hodin. Odtud se majitelé aut vydají na jízdu přes Bystřici pod Hostýnem, Kurovice zpět na výstaviště Kroměříž. Tam si lidé budou moct auta prohlédnout do 15 hodin. A počasí. Dnes bude na jihu Moravy převažovat zvětšená oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout slabé přehánky, zejména v severní polovině kraje. Během odpoledne a večera výraznější lokální přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuální pozor na pátém kilometru D2 ve směru na Břeclav, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty bez nehod vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: 10 minut po půl deváté dospívala Hana Zagorová, posloucháte Český rozhlas Brno. Právě dnes se malebné hřiště Horka v Železném na Tišnovsku opět promění v řemeslnou dílnu pod širým nebem. Koná se tam totiž další ročník oblíbeného festivalu Železo v Železném aneb setkání kovářů u piva. Podrobnosti zjišťoval redaktor Zdeněk Truhlář od Dity Čikovové z pořadatelského týmu.
1: Co jste pro návštěvníky připravili?
2: V podstatě to celé před lety začalo jako takové setkání kovářů u piva. A postupně se nám to proměnilo v malý rodinný řemeslný festival, kdy už to není jenom o těch kovářích, ale i o spoustě dalších řemesel. Nejde o stánkový prodej, ale o to, že opravdu uvidíte, co tam ti řemeslníci dělají. Ukazují a vy si to můžete i sami vyzkoušet. Takže u nás nejenže uvidíte, ale i si vyzkoušíte v podstatě kovářskou práci, řezbářskou, drátenickou, perníkářka vás nechá zdobit perníčky. Akce je zaměřena hodně na děti, takže si to můžou vyzkoušet zejména oni, ale nejen oni.
1: Bude součástí také nějaký třeba hudební program?
2: Ano, bude součástí i hudební program, bude hrát Lucka Dobrovodská se svojí kapelou a skupina České srdce. Samozřejmě i občerstvení, budou tam místní pivovary.
1: Tak to bude opravdu zajímavé odpoledne, tuším, že to bude odpoledne, kdy vlastně akce začíná, kdy končí?
2: Začíná ve 2 hodiny odpoledne a ukončujeme to, až se vytratí lidé. Takže tak. Dokud tam někdo je, tak funguje. Tak většinou kolem té 8. 9. se to tak dostává do útlumu.
1: Ano, zkrátka dokud bude palice, nebo v tomto případě spíše kladivo tloucí do kovadliny.
2: Ano, je to tak.

0: počasí.
1: Je 8 hodin a 45 minut, přinášíme předpověď počasí. Teploty se v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 23 až 26 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brodě nad Dyjí, v Lednici a v Kobylí 26 stupňů. A nejchladněji máme ve Strážnici 23 stupňů Celsia. Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout slabé přehánky, zejména v severní polovině kraje. Během odpoledne a večera očekáváme výraznější lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů. Vád bude slabý západní až jihozápadní vítr o rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu. Odpoledne přechodně i mírný, večer postupně mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách a jejich okolí může i výrazně zesílit. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 6 minut před 5:30 ráno a zapadne 6 minut po 8:30 večer. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Brodě nad Dyjí v roce 1994 37 stupňů Celsia a nejchladněji bylo v roce 1942 ve Křtinách 2 stupně. Je 8 hodin a 46 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
2: Hostem poradny pro zdraví ve středu 5. srpna bude ortoped Vladimír Procházka a povídat si budeme o léčbě deformit nohou, tedy v bočených či stuhlých palcích, kladívkových prstech a dalších potížích, které lze vyřešit díky miniinvazivním chirurgickým operacím. Náš host se bude věnovat i posluchačským dotazům. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Do 14 dnů se objevil Zdeněk Pospíšil, přivezl náměty Páral, profesionální žena, Nikola Šuhaj, loupežník a pohádka Máje. Já jsem samozřejmě i hned řekl, že to neumím a že to nebude dobrý. No ale Zdeněk Pospíšil nebyl žádný intelektuální diskutér, díky bohu. On řekl, podívej se, to uděláš, zkrátka, to je dobrý a já si proto přijedu a žádné diskuse nebyly.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Láska na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 9 minut bude 9 hodin. Naše ranní vysílání se pomalu chýlí ke konci. Následují zprávy a s nimi Jakub Večeřa a poté pořád Mezi nebem a zemí. Po zprávách v 10 hodin to bude Hobby magazín a krátce po 11. hodině se můžete těšit na víkendové srdcovky Zdeňka Junáka. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám krásný den. Naslyšenou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Náměstí Svobody ve Znojmě je ode dneška opět průjezdné. Nově bude podnikatele podporovat jen jedna státní agentura. Dneškem vzniká Czech Business. V Tasově na Hodonínsku pokračuje festival Beseda. A čekejte zvětšenou oblačnost, lokální přehánky nebo bouřky a teploty až 36 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Dělníci ve Znojmě dokončili hlavní část prací na náměstí Svobody. Ode dneška je tak po téměř roce znovu průjezdné, a to v obou směrech. Zároveň můžou řidiči opět zaparkovat před bývalými městskými lázněmi. Parkoviště bylo posledních 10 dní zavřené kvůli napojení opravené části náměstí na stávající silnici a chodníky.
3: Dělníci na místě zůstanou do konce srpna, tedy o měsíc déle, než radnice původně zamýšlela. Za zdržením jsou kromě nepříznivého počasí v zimě i archeologické průzkumy, které odhalily část původního opevnění města, včetně padacího mostu. Na náměstí zbývá dokončit instalaci nové kašny nebo vysadit stromy. Práce ale podle vedení města budou hotové dřív, než začne znojemské historické vinobraní. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Dneškem vzniká státní agentura Czech Business. Jde o sloučení dvou dosavadních organizací na podporu českých podnikatelů Czech Trade a Czech Invest. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO slibuje, že spojení českým firmám a startupům pomůže efektivněji řešit export nebo investice.
4: Je zde vždy možnost rozšiřování agentury Czech Business, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
2: Kompletní sloučení do agentury Czech Business by mělo být hotové podle Havlíčka do konce roku. Ředitelem nové agentury je Rudolf Klepáček, který doteď byl v čele Czech Trade. V Tasově na Hodonínsku pokračuje festival nezávislé hudební scény Beseda. Dnes večer zahraje třeba hudebník Jakub Koenig nebo americká skupina Horse Lords. Ve venkovním areálu kromě koncertů návštěvníci zažijí soutěž písničkářů, natáčení podcastů nebo divadelní představení. Hlavním poselstvím je ale podpora nezávislé hudební scény, jak za organizátory doplňuje Zdeněk Nojzar.
5: Základní myšlenkou je udělat nějakou reflexi aktuální nezávislé scény v Česku a na Slovensku, zachytit v tom pohybu, objevit nějaké nové kapely a ukázat, kam ten vývoj bude v nejbližších letech směřovat.
1: Počasí.
2: Dnes bude na jihu Moravy převažovat zvětšená oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Dopoledne se mohou vyskytnout slabé přehánky, zejména v severní polovině kraje. Během odpoledne a večera výraznější lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr slabý západní až jihozápadní, odpoledne přechodně i mírný, večer postupně mírný severozápadní až severní, který v přehánkách a bouřkách a jejich okolí může i výrazně zesílit. Biozátěž pro dnešek vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor dávejte na dálnici D2. Na 9. kilometru ve směru na Břeclav je odstavené porouchané osobní auto. Místem projíždějte opatrně. Šťastnou cestu vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Renesanční rabi, který učil číst Bibli srdcem i rozumem, tak vzpomínají na profesora Jana Hellera jeho studenti. V čem byl jeho přístup k výkladu Bible originální? Připomeneme nedávné vydání unikátní knihy Svobodné zednářství očima zednářů. Tímto duchovním řádem prošlo mnoho osobností. Pozveme do Brandýsa nad Orlicí, kde Jan Amos Komenský napsal svůj Labyrint světa a Ráj srdce. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Jan Amos Komenský se nám do povědomí zapsal hlavně jako autor česky psaného díla Labyrint světa a ráj srdce. Tento poslední biskup exilových sborů Jednoty bratrské se na krátký čas uchýlil i do Brandýsa nad Orlicí, kde pod křídly Karla staršího ze Žerotína právě toto nejznámější dílo napsal. V místní secesní radnici najdete důstojnou expozici týkající se učitele národů, který zde našel nejen azyl, ale i v roce 1624 novou rodinu. Kolegyně Víta Balcarová vstoupila do první místnosti se starostou Romanem Buchtelou.
1: V téhle první místnosti je takové obecné představení života Jana Amose Komenského. Na tabuli po levé straně tak je tam vlastně taková časová osa, kde je vidět, co se dělo v Čechách, co se dělo ve světě a jak do toho zapadá život Jana Amose Komenského. Na další tabuli je vidět, kde on všude byl, kde cestoval a co tam vlastně v té době prožíval.
2: Já bych to popsala podsvícené fotografie temné místnosti, ale všechno krásně viditelné. Vy mluvíte o celém životě Jana Amose Komenského, ale kolik let se týká Brandýsa nad Orlicí?
1: To období bylo asi kolem 3 let, možná malinko víc, kdy prožíval asi nejtěžší období svého života a v té době možná právě z té bolesti vzniklo jedno z největších děl, a to je Labyrint světa a ráj srdce.
2: Víme, že se tady také oženil. Máte tady nějaké doklady, dokumenty právě na toto období?
1: Úplně artefakty z té doby nemáme, ale je tady zdařilá kopie svadební knihy, kde je zapsáno, že se tady opravdu po druhé oženil s Dorotou Cyrilovou.
2: Kam tedy půjdeme dál? Tady na té straně jsou knihy.
1: Jsou to ukázky knih třeba Škola hrou, aby si návštěvníci mohli udělat představu, jak ta kniha vypadala.
2: Tady vstupujeme do další místnosti. Tady mě zaujalo světlo v temnotách. Jsou to ilustrace původní z té knihy?
1: Ano, jsou to kopie ilustrací z knihy.
2: Tady máme projekce. Co všechno se tady může spustit?
1: V tuhle chvíli je tady takový kreslený vstup o životě Jana Amose. A jsou tady ukázky ze seriálu Labyrint světa ráj srdce. Je to kreslený seriál spíše asi pro děti. Vhodným způsobem dokresluje, o čem se v labirintu píše.
2: Teď jsme se dostali do takového hracího koutku.
1: Byla snaha ten labirint i nějak zhmotnit, takže tady je vlastně takový drátěný labirint, kde návštěvník by pak při vstupu měl obdržet dřevěnou kuličku, kterou může do toho labirintu hodit a ona by prošla tím labirintem, tak tam má vždycky 2 a 2 zastavení a ten návštěvník musí splnit nějaký úkol, aby ta kulička mohla pokračovat dál.
2: Vhodíme. Pane Buchtelo, úžasné. Pro koho je tahle expozice určená?
1: Tady jsme nejvíc mysleli na děti, aby si opravdu mohli i něco vyzkoušet. Jedna z myšlenek byla, že zde budou předtištěné citáty Komenského a oni si je budou moc tuží obtáhnout, aby viděli, jak se tehdy psalo a mohli si třeba něco odnést a plus k ním propašujeme i nějakou myšlenku.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Archeologové objevili v Litoměřicích doklad neolitického osídlení domského pahorku. Na dohled od biskupské rezidence našli hrob starý přes 6 000 let s kosterními pozůstatky

Logové průzkumu, stejně jako obsahy nádob. Vše po zpracování zamíří do stálé expozice Litoměřického muzea. Arcibiskupství olomoucké se pustilo do rozsáhlé opravy chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku na Olomoucku. Dělníci do poloviny roku 2028 postupně rekonstruují přístupové schodiště, prostor před kostelem, včetně opěrných zdí i průčelí chrámu, který patří mezi šternbernské dominanty. Rekonstrukce si vyžádá investici 67 milionů korun. Část nákladů pokryje evropská dotace. Průčelí chrámu bylo naposledy opraveno v 70. letech minulého století. Díky rekonstrukci chrámu bude otevřena veřejnosti dosud nepřístupná levá věž. Nové vyhlídkové místo ve výšce přes 40 metrů poskytne návštěvníkům netradiční pohled na Šternberg i jeho okolí. V Jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Lešení teď mají postavené v kněžišti, později postoupí do hlavní lodi. Kostel na Masarykově náměstí je přesto dál otevřený a konají se v něm nedělní mše. Také tuto zprávu jste od nás slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Anetu Langerovou jsme vám dnes zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme zajímavou knižní novinku. U příležitosti stého jubilea od založení Národní veliké lóže československé v roce 1923 vyšla nedávno unikátní kniha Svobodné zednářství očima zednářů. Přináší osobní pohledy českých i slovenských svobodných zednářů na tradici, která už celé století tvoří tiché, ale hluboké pozadí duchovního, kulturního a občanského života v naší zemi. Připomíná i klíčové osobnosti tohoto duchovního řádu. S jeho velmistrem Liborem Adamcem se u knihy sešel redaktor Karel Sladký.
1: Připomíná i nejrůznější osobnosti. Kdo je podle vás takovou velkou osobností právě svobodného zednářství?
2: Zednářské osobnosti, které byly třeba člen našeho řádu, tak těch je opravdu mnoho. Tady bych třeba možná odkázal posluchače na naše webové stránky vlcr.cz. Na těchto stránkách máme více než 100 osobností představeno. Já bych jenom doplnil, že samozřejmě členem řádu nebyly jenom muchové a křižíci, ale i řada běžných lidí, protože členem řádu opravdu můžete být i jako řidič tramvaje nebo truhlář, není podmínkou být vysokoškolský profesor nebo rektor univerzity.
1: A teď mám v ruce i unikátní knihu, která vyšla při jaké příležitosti?
2: Naše kniha Svobodné zednářství očima zednářů navazuje na naši výstavu, kterou jsme uspořádali ke 100 letům od založení Veliké lože České republiky. Je dostupná v knihkupectvích, shrnuje přehledně nejenom historii, ale hlavně současnost svobodného zednářství. Každá jedna z těch 31 lóží tam má základní informace o sobě. Je tam opravdu přehled i těch osobností.
1: Má název Svobodné zednářství očima zednářů. Jak myslíte, že to zednářství změnilo vás osobně?
2: Já myslím, že všichni se vyvíjíme. Já si také kladu otázku, jestli je to třeba jenom stáří a věk, který člověka mění. Já si myslím,
1: zkušenosti.
2: Zkušenosti získané při svých aktivitách. Já myslím, že ten hluboký osobní prožitek, který to zednářství přináší, pozitivní emoce, systematický přístup k osobním rozvoji, tu intelektuální stimulaci, bych řekl, že mě spíš prohloubilo nějak můj pohled na svět, dívat se na svět s větší tolerancí a snahou porozumět druhým. Připomíná mi to, že ta práce na sobě nikdy nekončí, že stále je. Každý z nás může přispět byť i drobnosti k tomu, aby svět kolem nás byl o trochu lepší. Některé lože si možná stanoví nějaké krátkodobější cíle ve smyslu zaměření například té interní diskuze, že třeba nějaký roh se chtějí věnovat nějakému tématu podrobněji, ale my v podstatě postupně pracujeme na svém pozvolném rozvoji. Tak vlastně i pozvolně roste počet našich členů, který nedávno překročil 700.
1: O čem to vypovídá?
2: Každý muž přemýšlí o věcech, které vlastně i jsou v tom svobodném zednářství. Každý přemýšlí o životě. Každý může přemýšlet o tom být členem řádu. Je to opravdu velmi univerzální. Já teda říkám každý muž, ale jsou i smíšené řády nebo ženské řády, takže i ženy mají možnost, jak se zapojit do svobodného zednářství. Nikoliv tedy pod hlavičkou Veliké lože České republiky, ale pod hlavičkou jiných organizací.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Byl to muž, v němž se snoubila hluboká vědecká erudice s neobyčejnou lidskostí a břitkým smyslem pro humor. Profesor Jan Heller, klíčový zakladatel české porevoluční religionistiky a uznávaný biblista, zanechal v české teologii i v srdcích svých žáků nesmazatelnou stopu. I když by letos oslavil 101 let, jeho přístup k výkladu Bible i k mezináboženskému dialogu stále oslovuje i dnešní mladé hledající, pokračuje Terezie Bečková.
1: Když vyslovíte jméno Jana Hellera, málo komu se vybaví pouze suchý akademik. Pro své okolí byl především průvodcem, který dokázal otvírat i ty nejsložitější texty Starého zákona takovým způsobem, že se stávaly srozumitelnými pro každodenní život. Vzpomíná farář Petr Vaďura, který s profesorem Hellerem připravil řadu rozhlasových i knižních rozhovorů.
2: Otvíral mi nové obzory, učil mě nově pracovat s biblickým textem, nově ho promýšlet. Třeba pověstný byl jeho semantický úklid, kterým jsme vždycky začínali. To znamená, že nejprve jsme si objasnili význam slov a on vlastně nás tak uváděl do hermeneutiky toho textu.
1: Na chodbách Evangelické teologické fakulty byl profesor Heller pojmem. Ovšem jeho osobní vystupování bylo v přímém kontrastu k jeho věhlasu. Religionista Pavel Hošek popisuje setkání s touto kráčející legendou jako lekci pokory, která studenty okamžitě odzbrojila.
3: Dřív než jsem ho potkal osobně, jsem přečetl několik jeho knih a pro mě ta zkušenost setkání s ním byla překvapivá v tom, že jsem čekal celebritu a potkal jsem na chodbě Evangelické fakulty kouzelného dědečka, prostě člověka, který byl drobné postavy a vypadal tak jako nenápadně a takovým jako dost nezaměnitelným způsobem se usmíval od ucha k uchu a pak mi někdo řekl, že to je pan profesor Heller. Takhle jsem ho tedy nějaké roky na fakultě potkával a naslouchal i jeho výkladům. My jsme mu říkali rabbi Jochanan. Pro tu jeho zálibu v rabínských příbězích a vůbec židovské tradici nějak bezděčně spatřovali v tom jeho pastýřském farářském přístupu rabínskou moudrost.
1: Kouzlo Jana Hellera spočívalo v unikátní kombinaci přesnosti a porozumění. Jeho schopnost přijmout i laickou otázku bez náznaku povýšenosti z něj dělala charismatickou osobnost, která si získala srdce široké veřejnosti. Petr Vaďura zdůrazňuje, že klíčem k jeho vlivu byla přirozená pokora.
2: Navíc on asi fakt měl rád lidi a to je další věc, která je vlastně strašně důležitá pro křesťana, aby se uměl vyrovnat i s tím, že ten svět často není moc radostný. Takže tím, že měl rád lidi, tak to dokázal všechno nějak přetavit do laskavosti, která ale nebyla laciná. On uměl teda taky pěkně bodnout a říct věc natvrdo, ale nezraňoval nějak záměrně, nebyly to nějaké podpásovky. Já často jsem mu kladl otázky, které si myslím, že byly třeba i hloupé. A on i tu sebehloupější otázku přijal a nikdy ze mě neudělal hlupáka.
1: Sám Jan Heller vzpomínal na slova svého učitele Karla Bartha, že kdo se bere moc vážně, nebere vážně Pána Boha. Jeho hravost se projevovala i v jeho pověstných ironických poznámkách, jako byla historka o jeho oficiálním přijetí mezi staropražská strašidla. Profesor Heller měl také ohromnou sympatii k judaismu a taoismu, kde nacházel rezonující témata.
2: Určitě se velmi upřímně zabýval myšlenkovými koncepty, náboženskými koncepty jiných lidí, jiných kultur, jiných etnik a jiných dob. A přistupoval k ním s velkou pokorou a proto možná mu také velmi záleželo na tom, aby dešifroval biblické texty, ve kterých nacházel právě různé vrstvy náboženského myšlení, a snažil se, aby se ty zvláště starozákonní texty nesplošťovaly. On věděl, že Starý zákon nemá jednu teologickou linii, kterou by držel, ale že je tam spousta různých vlivů a ty vlivy on se snažil nějak odhalit a ukázat.
1: Odkaz Jana Hellera dnes žije nejen v jeho knihách a rozhlasových archivech, ale především v generacích žáků, v nichž zažehl plamen na

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde se teď přesouváme do Francie. Na konci července si ve Francii připomínali 10 let od vraždy otce Amela. Tento útok my teď připomeneme s Marií Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Marie, co přesně se tady stalo?
1: Byl zavražděný 26. července 2016, tedy přesně před 10 lety. A to přitom, když sloužil mši pro pár věřících. Dva muži jménem Adel Kermiš a Abdelmalik Petitjean, kteří se hlásili k Islámskému státu, oba 19-letí, tak napadli smrtelně otce Amela a ten následkům podlehl. Stalo se tak v kostele ve farnosti obce Saint-Étienne de Rouvray, což je jeho západní předměstí města Rouenu v Normandii. A jak jsem zmínila, otec Amel byl zavražděn 48 bodnými a řeznými ranami, a to před zraky pár věřících při mši. Byl to jeden z prvních podobných teroristických činů, útoků, který otřásl komunitou věřících, ale v podstatě celým obyvatelstvem Francie, nejen tedy těch katolických věřících. Bohužel to vyvolalo negativní konotace u mnohých, zvlášť ve výpadcích proti muslimům.
0: Je to už 10 let. Jak uctili ve Francii památku v této obci na předměstí Rouenu?
1: 10 let od tohoto teroristického činu přijeli uctít památku do obce Saint-Étienne de Rouvray, a to hned několik významných představitelů, politiky i představitelé kultu a náboženství. V doprovodu sestry zavražděného Roselyne Amel přijel bývalý tehdejší prezident Francie François Hollande, tehdejší ministr vnitra Bernard Cazeneuve a nebo arcibiskup města Rouenu Monsignor Lebrun. Bylo to i za přítomnosti prezidenta francouzské biskupské konference kardinála Jeana Marka Avelina. Mše, která byla sloužena za otce Amela, tak té se účastnil i premiér Francie Sébastien Lecornu. Obec Saint-Étienne de Rouvray se vyznala a uctila památku nejen díky svým občanům a občankám, kteří mnohdy přidali osobní vzpomínku právě na otce Amela, ale i pojmenováním malého náměstí právě po něm. Městečko uspořádalo i informační kampaň a dokonce vyšel o životě otce Amela komiks.
0: Francie má velmi tragickou bilanci v útocích proti náboženským představitelům. Navíc nebyl právě tento už tak trochu zapomenutý? Co na to veřejnost?
1: Je to pravda, ta bilance je vlastně velmi smutná. Nelze přitom říct, že by docházelo jen k výpadkům, útokům proti katolickým, křesťanským věřícím nebo představitelkám a představitelům kultu. Jen tak pro srovnání ze statistik Francie třeba v roce 2021 bylo ve Francii zaznamenáno více než 1600 antináboženských útoků, z toho přes 800 proti křesťanské víře, něco přes 500 těch protižidovských a téměř 300 proti muslimským věřícím. Ta bilance se za 4 až 5 let zhoršila v roce 2025. To bylo více než 2400 protináboženských útoků, přičemž narostlo hodně těch antimuslimských a ubylo těch antisemitských ve Francii, i když je to číslo nadále velmi vysoké a nejvyšší za dobu, co se statistiky zaznamenávají. Protikřesťanské útoky se objevují, řekli bychom, stále, a to ve stejné míře. Když se ale vrátím ještě k uctění památky otce Amela, k jednomu smíření v tomto případě přece jen v podstatě došlo, a to právě napříč vyznáními. Sestra otce Amela, tedy křesťanská katolička, se sešla s matkou jednoho z teroristů, aby se obě ženy vzájemně podpořily ve chvílích, řekněme, prázdnoty a smutku.
0: To byla tedy z Francie Marie Sýkorová. Za informace díky a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Jsem opět v milované Itálii. Ano, je to tak. Horka mi nevadí. Před horkem se dá skrýt siestou na stinném místě. Před zimou se utéct nedá, leda tak zmrznout. Ale uznávám, není to nějaké obecné moudro, jestli tedy vůbec moudro. My lidé si žanskou myslí to tak prostě máme. Četl jsem minulý týden jedno kázání papeže Františka. Rád se k jeho myšlenkám vracím. Vzpomeňme na fascinující orientální tržiště, říkal tehdy k jižanskému publiku. Nevím, jestli si každý z mírného pásu vybaví vůně a chutě orientálního tržiště. Já ano. Paradoxně nejvíce mi v mysli zůstalo to tržiště, které geograficky není orientální, ale mediteránské. Zaujímá značnou část starého Palerma. Tržiště do posledního místa vyplňující ulice mezi domy spojené křižovatkami se spoustou hlasů, křiků, barev, vůní i zápachů, chutí. Sicílie je italská jen z části. Najdete tam podobnou kuchyni jako jinde, ale slané je slanější, ostré, ostřejší. Ranní cornetto, kterému nevím proč u nás říkáme francouzsky croissant, se zpravidla plní čerstvou rikotou, buď s pistáciovou krémou nebo krvavými pomeranči, které když loupete, tečou vám mezi prsty. Ano, i zločin je na Sicílii jaksi zlověstnější. Ale zpět k tomu tržišti. František ho použil jako metaforu k jiné metafoře, a to Ježíšově, když ten mluvil o tom, že s nebeským královstvím je to, jako když obchodník s perlami najde jednu nesmírně vzácnou, kvůli níž všechny své předchozí perly prodá, aby ji získal. Na palermském tržišti, které jsem se přitom vybavil, láká zleva zprava spousta radostí, tak jako v životě. A není zlé si je dopřát. Jen je třeba dát pozor, abych přitom nepřehlédl tu jednu zásadní radost, která tam taky někde je. A znamená naprostou katarzi mého života. Někde tam mezi těmi fascinujícími rajčaty, sýry a pomeranči je má životní láska. Celý život sbírám různé perly, jak smysluplně a šťastně žít. Získávám zkušenosti, potkávám se s inspirativními lidmi. Ale jednou se stane, že si mě najde perla a já se nechám, která to celé otočí na hlavu. A je mi jasné, že to je to, co celý život hledám. Kdybych ji minul a věděl o tom, už nikdy tu díru, kterou mi otevřela, nezacelím. Celý život si budu říkat, proč jsem ji minul. Budu vědět, že můj život, který mě dřív bavil, je najednou docela banální. Pokud tu perlu poznám, musím jít za ní a všechny ostatní předchozí dát stranou. Jiná rozumná cesta není. Všechny jistoty dosavadního poznání musím opustit kvůli jistotě důvěry v toho, který je v té drahocenné perle patrný. I když je to jistota mnohdy značně nejistá, nezbavená pochybností, neustále a někdy těžce obnovovaná. Ale mohl by se Giordano Bruno poté, co poznal, že noční nebe není jen nebeská opona, ale poodhrnul ji a viděl svět mnoha dalších rozměrů, mohl by se vrátit ke starému 2D světu jen proto, že by to mohlo být myšlenkově i společensky pohodlnější.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brno přes rok hledá firmu na stavbu sociálně-zdravotního komplexu na Červeném kopci. V novém krytém bazénu v Blansku je den otevřených dveří. Na novou výši superdávky dnes přechází přes 238 tisíc domácností. A čekejte zvětšenou oblačnost, lokální přehánky nebo bouřky a teploty až 36 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Déle než rok vybírá brněnský magistrát firmu, která postaví sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci. Má to být první zařízení v Brně, které v jednom celku nabídne dlouhodobě léčeným pacientům pečovatelskou i lékařskou péči. Rada města tento týden kvůli častým dotazům firem opět posunula termín pro přihlašování o zakázku za víc než 800 milionů korun. Lhůta má vypršet v září, zdůvodňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
3: Zároveň se ale ukázalo, že ta realizace bude časově ovlivněna nevyhovujícím stavem kanalizační infrastruktury na ulici Vinohrady a z tohoto důvodu si myslíme, že ten předpoklad začátku prací na Červeném kopci bude nejspíš až v roce 2028.
2: Lidé si dnes můžou prohlédnout nový krytý bazén v Blansku. Po dokončení výstavby za víc než 320 milionů korun připravilo město den otevřených dveří s výstavou fotografií technického zázemí. Sportoviště kromě 25-metrového bazénu nabídne taky výhřivku, výukový bazén nebo saunu. Zaplavat si tam lidé můžou přijít od zítřka a během srpna bude provozní doba zkrácená do 20 hodin. Od září se změní, říká za provozovatele Radek Snopek.
4: Kapacita krytého bazénu je zhruba 190 osob, skříněk, máme asi 260 skříněk. Běžně v průběhu roku budeme mít otevřeno od 6 od rána do 9:30 do večera, sobota, neděle od 7, jinak také do 9:30 do večera.
2: Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Dračí lodě dnes vyplují na hladinu Pístovického rybníka na Vyškovsku. V 6. ročníku závodu se účastníci utkají na tratích dlouhých 200 metrů a 1 kilometr. Svou kategorii budou mít i profesionálové. Kolik týmů je letos přihlášených, doplňuje nezávislá starostka Račic Pístovic Hana Sotolářová.
5: Je nahlášených 13 týmů. Součástí závodu dračích lodí je i dětský den. Všechny děti dostanou vesty, mají svého kormidelníka, který je vozí po Pístovickém rybníku. A na břehu pak mají velký skákací hrad.
0: Počasí.
2: Dnes bude na jihu Moravy převažovat zvětšená oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Dopoledne se mohou vyskytnout slabé přehánky, zejména v severní polovině kraje. Během odpoledne a večera výraznější lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů a biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na silnici 0504 v Hodějících na Vyškovsku, kde plynulému provozu bránilo odstavené porouchané osobní auto, už je provoz plně obnovený. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobby redaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No, když už jsme tady na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli, co s nimi, tak z nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc. Takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
3: A lichoře řešnice taky, že teď kvetou?
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý roky opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim, ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme skonzumovat celou lichoře řešnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
3: Připravit
2: takže
3: tinkturu.
2: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
3: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
2: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
1: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichořeřišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuju za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky, takzvané odnože, podle vás ustříhávat

0: tam je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmladků a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmladky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmladky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabluňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou a takhle by to mělo být v pořádku.
1: Je čas na další dotaz.
2: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou z vytrávy meruňky, tak nikdy nevyroste.
1: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
3: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče jen tak do takového vlhkého písku a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklý, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický, lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí kladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že tam jede závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: Je to pravda, tuším roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo a to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta a pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit ji dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopný vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: pronostikářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pronostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima, kde je pak to léto. A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moneliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: pondělí 3. srpna přijala pozvání do Dobrých rad Iva Steinhauserová. Povídat si s ní budu o zdravém grilování. Jak zacházet se syrovým masem, aby bylo pro konzumaci bezpečné? Co nepodcenit při přípravě na otevřeném ohni? Do čeho maso ideálně naložit a jak vybrat ten správný druh? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Archeologové v Brně odhalili základy průmyslových budov z 18. století. Noční nehoda na dálnici D52 si vyžádala dva mrtvé. Dopravní podnik města Brna posílil provoz minibusů na hrad Špilberk. A čekejte zvětšenou oblačnost, lokální přehánky nebo bouřky a teploty až 36 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Archeologové odhalili základy průmyslových budov a dvě železniční točny z 18. století vedle železničního areálu v ulici Nové Sady v Brně. Na místech tzv. Malé Ameriky sloužily točny zhruba do 50. let minulého století. Nález archeologové zaznamenají a zbourají, aby na místě mohl vzniknout bytový dům. K čemu železničáři točny využívali, upřesňuje za společnost Archaia Brno Lenka Sedláčková.
4: Sloužili vlastně k tomu, že když se vlastně přiváželo zboží vagóny, tak aby bylo snazší to zboží vyložit, tak vlastně ten vagón dojel až na tu točnu. Tam byl otočen o 90 stupňů a mohl vlastně přímo zajet do toho skladiště, kde mohl být vyložen. Ten vagón se mohl zase případně otočit, vycouvat ven a mohl být odtažen pryč.
3: Při noční nehodě na dálnici D52 u Pohořelic zemřely dvě ženy. Tři další lidi, včetně dvou dětí v kritickém stavu, převezli záchranáři do fakultní nemocnice v Brně. Dálnice byla po půlnoci kvůli hromadné nehodě tří osobních aut ve směru na Brno neprůjezdná až do 6:45 ráno. Teď je provoz obnovený.
5: Osobní automobil se střetl s divokými prasaty, zastavil za ním i další vůz. Bohužel do nich zezadu v rychlosti narazil další vůz.
6: Uvádí mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka. Záchranáři na místo poslali i vrtulník. Doplňuje jejich jihomoravská mluvčí Michaela Botová.
7: Z našeho pohledu se jednalo o mimořádnou událost prvního stupně. Dvě ženy jsme resuscitovali, bohužel přes veškerou naši snahu se nepodařilo obnovit jejich životní funkce.
6: Další těžce zraněný dospělý muž a dvě děti jsou hospitalizovaní v dětské a fakultní nemocnici v Brně. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
3: Na brněnský hrad Špilberk ode dneška pojede víc minibusů. Jezdí každou půl hodinu. Na linku 80 můžou cestující v obou směrech nově přistoupit i na Obilním trhu a Komenského náměstí. Minibusy navíc už nejsou v provozu jen o víkendech, ale i v pracovní dny. Vždy od 8:30 ráno do 10 hodin večer.
1: Počasí.
3: Dnes bude na jižní Moravě převažovat zvětšená oblačnost, přechodně ale bude i polojasno. Dopoledne se mohou vyskytnout slabé přehánky, zejména v severní polovině kraje. Během odpoledne a večera výraznější lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr slabý západní až jihozápadní, odpoledne přechodně i mírný, večer postupně mírný severozápadní až severní, který v přehánkách a bouřkách a jejich okolí může i výrazně zesílit. Biozátěž pro dnešek vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Osobní auto bouralo na silnici 55 u Břeclavy, na místě zasahují záchranáři a pozor také na silnici 23 u Ostrovačic na Brněnsku. Šťastnou cestu přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: pošlu zprávu do všech měst, kdo v diářích zapsán jest. Tomu potom po kraji pěknou píseň zahrají. Klavír, buben, kytara, snad potěší Oskara. Vždyť, co svěřím reprobedně, vybírám moc zodpovědně. Mám totiž tu ctižádost být vám denně pro radost. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.
9: Český rozhlas Brno. Srdcovky.
10: Vládí letním žárem spálenou, smutnější než peří černých vrát.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 1. srpna roku 2026. Přehoupli jsme se do druhého měsíce prázdnin či dovolených, jak si to vezmete. No, máme hezky, léto je nádherné, máme teplo a když jsem se díval do kalendáře, tak svátek dneska mají muži, chlapci, mládenci, honosící se křestním jménem Oskar. Takže všem Oskarům vinčujeme všechno nejlepší. No a my zase po týdnu jsme opět doma v Brně v našem rozhlasovém studiu, protože minulou sobotu jsme se toulali, zavítali jsme do Buchlovic, kde byl svátek česneku. Taky bylo to tam úžasné, taky bylo teplo, taky nám tam pěkně zatopili. No, ale já už to nebudu natahovat, protože vy všichni určitě čekáte, jak dopadla týdenní soutěž Kdo, kdy, kde. Je to celotýdenní hádanka, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. No a ten, kdo za to může, ten už sedí vedle mne. Ano, Miloši, já tě srdečně vítám, ahoj.
1: Krásný. Polovinoprázdnový den.
0: Polovinový.
1: Prázdninový, tak.
0: Tak.
1: Prázdninový.
0: Jak se máš?
1: Já se mám na cestě na dovolenou. Já jsem se tady tak jako zastavil cestou na dovolenou.
0: Já jenom si odskočil, abychom to teda dali.
1: Udělal jsem si radost z toho setkání, takže doufám, že to všechno klapne.
0: Tak to je úžasné. Je totiž velké horko, víš, jako když máš vymýšlet ty hádánky, navaří se ti trošku mozek?
1: Občas trošku ano.
0: A prosím tě,
1: přehodí písmenka a podobně.
0: Jen tak mezi námi, nedělej žádnou reklamu teda, ale čím se tak chladíš? Co máš rád jako na žízeň, co si dáš?
1: Na žízeň zůstanou obyčejné vody, tam není problém. Jako spíš kam zalezu, kde je nějaké hezké místo, takže kdyby to někoho zajímalo, pojedu, ale jenom na otočku jedu do Tater.
0: Do Tater, no, tak pokud bude takový počasí, tak bude nádhera.
1: Uvidíme.
0: Budou obrovské rozhledy, výhledy. Tak, ale nebudem to natahovat, jak už jsem říkal. Milošku, takže my půjdeme o tajní tedy celotýdenní hádanku Kdo, kdy, kde. Musím říct, že si tentokrát naše posluchače opravdu potrápil, protože tápali víceméně celý týden. Odpovědi sice chodili hned od pondělí, ale fantazii vám opravdu upřít nemůžeme, protože jako třeba Bolek Polívka. No tak ten to nebyl. Nebo Radek Brzot Bohatý, ten to taky nebyl. A dokonce se objevilo jméno Zdeněk Mlčoch. To mě jako Zdeňka tedy potěšilo, ale ani ten to nebyl. Takže, Miloši, hledal si koho, kdo to je?
1: Tak Zdeněk Mlčoch jako Zdeněk Junák ne, ale byl to Miloš. Miloš Macourek.
0: Ano, Miloš Macourek. Jak jste k tomu měli dospět? Pondělní indicie zněla takto. Ať už jsem chodil do Ačka či do Bčka, třetí třídu jsem absolvoval určitě. A rozdávám z toho spoustu zážitků.
1: Kteří jsou nejslavnější žáci třetí B? Ano. Mach a Šebestová,
0: přesně.
1: Kteří jsou z Macourkova seriálu.
0: Ano. Úterní indicie? Neměl jsem se narodit, kde jsem se narodil. Jsem tak valašský Hanák či hanácký Valach.
1: Miloš Macourek měl rodiče z Hané, bydleli však ve Frenštátě pod Radhoštěm, ale narodil se při návštěvě jeho maminky u babičky v Kroměříži.
0: Tam jsem se narodil taky, Miloši Macourku. A ve středu zněla tato indicie. Za poznáním zvu na jinou planetu, do pohádkového světa nebo do lidského mozku.
1: Tak si připomeňme seriály Létající Čestmír na jinou planetu, Arabela do pohádkového světa a Křeček v noční košili, kde mimo jiné lezli do lidského mozku.
0: Ano, čtvrteční indicie, tady už jsem, tato mi napověděla pana Macourka. Čtvrteční indicie zněla takto. Moje komiksy lidé spíše neznají. A za to vznikly ve spolupráci s Kájou Soutkem.
1: Ano, protože Miloš Macourek vytvořil vlastně podklady ke komiksům Muriel a andělé, Muriel a oranžová smrt a peruánský deník.
0: Ano. A poslední páteční indicie zněla takto. Já už tu nejsem, stejně jako kamarádi Born, Lipský či Vorlíček. Ale moje díla zůstanou. O kom se to celý týden bavíme?
1: A to už je, myslím, úplně jasné, netřeba rozvádět.
0: Ano, protože Miloš Macourek spolupracoval jak s Adolfem Bornem, tak Oldřichem Lipským či Václavem Vorlíčkem. Takže vy všichni jste soutěžili O CDčko s operou Bedřicha Smetany Libuše. Jedná se o záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. A šťastným výhercem se stává, šťastnou výherkyní. Máme šťastnou výherkyní, tou se stává paní Petra Švehlová z Brna Líšně. Blahopřejeme. Tak, takže máme otajněno, víme, koho Miloš hledal, tak si pustíme písničku.

0: Písnička dozněla, zpívala nám skupina Tichá dohoda a ta písnička se jmenovala Marioneta. My máme, víme tedy, už známe šťastnou výherkyni celotýdenní hádanky, kterou máme za sebou, takže můžeme jít do prvního úkolu.
1: A ten bude úplně jednoduchý. Budu hledat dva aspekty srdce. Oba jsou v prvním pádě na pět písmen a to písmen naprosto stejných, jenom v jiném pořadí. A jsou vlastně svými pravými opaky.
0: Takže hledáme

0: Smrt není žádná hanba, zpívala skupina Argema. No, je to pravda, ale Milošku, nikdo nám nevolá.
1: No možná mají posluchači dojem, že je to moc jednoduché a že to není to správné řešení, ale já to zadání zopakuji trošku jinými slovy.
0: Ano.
1: Hledáme dvě slova o pěti písmenech. A každé z nich je o pěti písmenech, jsou to
0: už
1: úplně stejná
0: zvoní,
1: písmena.
0: Už nám zvoní telefon, tak to zvedáme, ano, je to tady. Halo, halo, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jirka z Uherského Hradiště.
0: Dobrý den, Jiří, my vás Dobrý zdravíme. Den. Tak povídejte.
2: Tak já, mě napadla taková jednoduchá věc, dobré a bodré.
0: Dobré a bodré.
2: Ne, dobré a bodré.
1: No, jako základ je to sice dobré i bodré, ale

0: Není to úplně to správné, protože já jsem chtěl opak. A nevím, jestli bodrý je úplně opakem.
1: Dobrý.
0: Opakem a teď jsem chtěl napovídat, že je to podstatné jméno, nebo že jsou to obě podstatné jména. Budete mít, pane Jiří, ještě jiný nápad?
2: Tak rychle asi ne, tak třeba zavolám za chvilku, když...
0: Tak to když tak zkuste, my zkuste. Půjdeme dál.
1: Mám tady... Děkujeme. No mějte se hezky, Jiří. Teď tady mám jeden telefonát. Halo, halo, Luším hádáme s Milošem Ženkýřem, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana.
1: Dobrý den, paní Dano. Tak co vy?
3: Láska a skála.
0: No výborně, a
1: co,
0: proč?
1: Co tam spadlo? Tam něco spadlo vám?
3: Ne, to jsem zavírala dveře.
1: Už jsem myslel, že padáte ze skály. Plná lásky.
0: Tak, tak jo. Proč? Zkuste to ještě aspoň trošku vysvětlit, jaký to vztah má k srdci.
3: Srdce jako skála.
0: Ano.
3: A láska je v srdci.
0: Výborně, výborně. Podařilo se vám najít ta dvě slovíčka.
1: To je úžasné.
0: Skvělé.
1: Takže paní Dano, získáváte cenu, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si ji předáme a my si pustíme písničku.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Písnička dozněla, my máme šťastnou výherkyni, paní Danu, která uhodla ty dvě slova, která Miloš hledal, láska a skála. A my půjdeme do druhého úkolu a to bude...
1: Písnička. Je léto, takže vyrazíme na cesty. Co se hraje u táboráku?
0: To se mě ptáš?
1: To není soutěžní otázka.
0: Třeba teda. Cesta má přede mnou, v dáli mizí, každý krok v srdci mém zabolí, zakrátko budeme v zemi cizí, nespatřím své rodné údolí, třeba.
1: Tak výborně, já jsem vybral trošku jinou.
0: Kterou?
1: Bude taková ta kovbojská, trampská a podobně. Naspíval ji Incognito kvartet. A otázku nebudu říkat dopředu, konec konců z toho obsahu se to ani posluchači tentokrát nedozvědí, takže nemusí čárkovat. Mm-hmm. Mohou si užít té písničky a otázka zazní hned po ní.
0: Takže soutěžní písnička Kovboj od Zlaté řeky.

0: Tak to byla soutěžní písnička a Miloši, máš nějakou otázku? No a počkej, když je soutěžní, tak máš.
1: Tak budu mít, ano. Ale tentokrát to bude asi o rychlosti.
0: Mm-hmm.
1: Já totiž budu chtít vědět, a teď pozor, ta otázka bude mít dvě části, kterou tu zemskou řeku označují Trampové jako zlatou. Co je to zlatá řeka? A potom je ta druhá část. Navíc také budu chtít slyšet, které říkají velká řeka a které říkají stará řeka.
0: Aha, takže chceš vědět názvy třech řek?
1: Ano,
0: které
1: tuzemských.
0: Kterou Trampové označují zlatou řeku, co to je zač?
1: Ano.
0: Potom, které říkají velká řeka, která ano. To je, a potom stará řeka.
1: Ano, přesně tak. A to budu chtít teď hned, aby nám volali posluchači.
0: Prosím pěkně, telefon číslo 726
1: 46
0: 5200.
1: No já se tě jenom zeptám, ta písnička, jestli se ti líbila.
0: Písnička se mi líbila. Já teda musím říct, že jako asi když jsem byl mladší, tak Incognito kvartet jsem asi moc neposlouchal, já to přiznávám. Já spíš jsem byl Spiritual Quintet, protože oni zpívali ty nádherný balad. A už a pozor, už nám tady zvoní telefon.
1: Tak,
0: zvedám ho. Halo, halo, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, posluchačka z Vizovic, já budu vyloženě hádat.
0: Promiňte, má drahá. Nemůžu vám přece říkat Vizovčanko. Křesní jméno, prosím.
2: Tak volá Radka z Vizovic.
0: Prosím?
2: Radmila Radka.
0: Radmila Radka, no vidíte to, paní Radko.
2: Ale opravdu písnička úžasná, mám to ráda, ale vyloženě neposlouchám tady tyto country zacíleně.
0: Tak, pojďte na to.
2: Já bych zkusila, že zlatá je Otava, velká Žeby Vltava a stará Sázava.
0: Co říká pan profesor?
1: Strefila jste se v jednom případě. Nebudu říkat ve kterém, protože dáme šanci někomu jinému.
0: Střílela jste, ale těsně.
1: Děkujeme za odvahu.
0: Mějte se hezky, naschánou. A teď to zvednu tady. Halo, halo, luštím, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Karin.
0: Dobrý den, Karin. Tak povídejte.
3: Tak, zlatá řeka je Sázava, velká Vltava a stará řeka je Berounka.
0: Co říká pan profesor?
1: Naprosto správně. Já jsem původně chtěl ještě do zadání dát Stříbrnou řeku, ale pak jsem zjistil, že tam už se to trošku rozchází, protože někteří tak říkají Jihlavě, ale pak se tam objevuje i Chrudimka a další, takže Stříbrnou řeku jsme vyřadili, ale vy jste tady ty tři základní určila skvěle. Zasloužíte si gratulaci.
0: A musím se pochlubit, že pokud počasí vydrží takhle, tak dneska večer nebo na večer se v Berounce budu koupat.
1: Mhm. To, takže v které řece?
0: To znamená ve staré řece. Starý muž do staré řeky. No, úžasné. Takže paní Radko, my vám blahopřejeme. Karin. Promiňte, paní Karin. Ruším. Paní Karin, my vám blahopřejeme, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

0: tak máme další šťastnou výherkyni paní Karin. No a teďkom půjdeme do dalšího úkolu, ale já už vám teď hned chci říci, Miloši, můžu?
1: Ano.
0: Nachystejte si tušku a papír. Už pomalinku udělujte pokyny v bytě, kdo vám podá tušku a papír, protože si
1: nebo
0: myslím...
1: Nebo kdo to bude zapisovat.
0: Protože si myslím, že to budete potřebovat. Takže, Milošku, jak zní úkol?
1: Bude to opět trošku ze světa logiky. Čtveřice turistů míří na dovolenou. Každý někam jinam. Přišli na poslední chvíli na letiště, ale nedorazil zástupce cestovní kanceláře, která jim prodávala letenky. A přišel jeho náhradník a ten musí ze změti informací, kterou má k dispozici, rychle pochopit, kdo a kam míří. A na naše posluchače se obrátíme, aby mu poradili.
0: Tak, zástupce říká, turisté jsou čtyři, z letiště odlétají celkem čtyři letadla ze stanovišti 1 až 4 a každé letí do jiné země. Aleš se nechystá do Francie. Letadlo ze stanoviště 2 míří do Turecka. Na Borka čeká Řecko. Letadlo u stanoviště 1 nemíří do Francie. Cyril nemíří do Austrálie. David se chystá k letadlu letícímu od 1. Borek půjde do letadla u vstupu 3.
1: Tak a moje otázka zní, ze kterého stanoviště a kdo poletí do Francie?
0: Tak já vám to ještě jednou zopakuju. Turisté jsou 4. Z letiště odlétají celkem 4 letadla ze stanovišti 1 až 4. A každé letí do jiné země. Aleš se nechystá do Francie. Letadlo ze stanoviště 2 míří do Turecka. Na Borka čeká Řecko. Letadlo u stanoviště 1 nemíří do Francie. Cyril nemíří do Austrálie. David se chystá k letadlu letícímu od 1. Borek půjde do letadla u vstupu 3.
1: A otázka zní, ze kterého stanoviště a kdo letí do Francie?
0: Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: písnička dozněla a my už máme na telefonu pana Mariana. Dobrý den, Mariane, my vás zdravíme.
1: Dobrý.
0: Tak co? Jak vám to vyšlo?
1: Cyril Štverka.
0: Tak moment, jakože Cyril poletí ze stanoviště číslo... Ano.
1: To čtyři do té tam Dajsolovce, myslím.
0: Tak... Mariane, vás poslouchá spousta posluchačů, tak musíte mluvit jako srozumitelně. To znamená, Cyril...
1: Cyril
0: letí kam?
1: Nastupiště 4 a letí do Francie.
0: No vidíte, jak vám to krásně jde.
1: No.
0: Takže, Mariane, a co, jak vám vyšli ti další? Dáte to dohromady?
1: Jo, to ne, jak mi ty dál letěl, to mě tak moc nezajímalo. Já jsem si tam vyloučil nějakou logiku a... Asi nevím, jakou logiku, ale ten neletěl tam, a tak by zůstal Cyril. No.
0: Já mám zůstal Cyril. Co říká pan profesor?
2: Tak já to řeknu tak, jako nám pan Marián odpověděl na začátku, dobrý, takže dobrý, odpověděl jste skvěle. Já to jenom doplním. Aleš letěl ze stanoviště číslo 2 do Turecka, Borek ze stanoviště číslo 3 do Řecka a David ze stanoviště číslo 1 do Austrálie.
0: Ano.
2: Takže to jenom, abychom doplnili ty další, ale to nebyl obsah našeho dotazu.
0: Výborně.
2: Vy jste odpověděl správně na tu Eiffelovku, na tu Francii, takže gratuluji, podařilo se vám to. Vy jste to dělal z hlavy, jo? Chápu správně, že jste to udělal z hlavy? Že jste si to nepsal?
1: No, nestačil jsem to moc psát, ale tak většinu napsal, ale tak jsem to dělal podle toho jenom tak jak hala-bala, že ten a nakonec to tak vyšlo, no.
0: Ale vám tam
1: mám to napsané, no.
0: Ale vám tam, Mariane, někdo napovídá, vidíte?
1: No, manželka.
0: No tak, je to jasné. Manželky nám vždycky pomůžou. Tak jo, Mariane. Tím, že jste uhodl, získáváte samozřejmě cenu, takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní víkendové srdcovky, které byly v plné kompetenci Miloše Šenkýře, pomalili linku, končí. Dopadlo nám to hezky.
1: Dopadlo hezky. To skvěle.
0: Dvě ženy, muž, ano. Pan Marián, to završil. Bylo to hezky. Já jsem byl spokojený.
1: Já taky, protože já jsem rád, když to trošku zamotá hlavou,
0: ano.
1: Aby lidé nad tím přemýšleli, mohou si to i poznačit, mohou to vyzkoušet na svých známých.
0: Ano, ano.
1: Protože teď mi nedávno psal jeden náš posluchač a říká, já si to vždycky poznačím, neříkám, že to mám z rádia a já to vyzkouším na svých známých v hospodě. A pak mohu být za krále, že vymýšlím takové hezké věci. No tak ano, říkal jsem si, je to hezké, kdyby řekl, že to má z rádia, ať to lidé poslouchají. Na druhou stranu už by nemohl překvapit.
0: Já teda musím říct si, že jak jsme dělali ten poslední úkol, který vyhrál pan Marián, tak tu Francii to jsem jako celkem vyšpekuloval, jako bych řekl, normiš, akorát to místo, kam poletí. To mě trošku...
1: Kdo poletí, myslíš? Francii určil.
0: Jo, Francii jsem určil, ale kdo poletí, ano, kdo poletí, že to bude tedy pan Cyril, tak to jsem jako tedy, to mi dělal problém. A já jsem vždycky byl na matematiku a na takový to logický myšlení, já jsem byl opravdu špatný, že jo, to je takový, hele, jdeš koupit do potravin máslo, logicky přece měl bys tomu koupit i rohlíky, no tak to já ne. Jdu koupit másla, napadá mi, že třeba hořčici bych k tomu koupil. Takže tak. Miloši, já jsem byl spokojen, co ty?
1: Já jsem byl spokojen a těším se na to. Co bude příští týden, protože už mám v hlavě jeden moc hezký úkol.
0: Tak já se těším taky. No a s vámi, moji milí posluchači, se budu těšit už v pondělí, hned po 9. hodině. Naschledanou.
1: Krásný den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Hladina Vranovské přehrady je kvůli suchu nižší než obvykle. Záchranáři ve vedrech častěji výjíždějí ke kolapsům nebo úžehům. Ochránci přírody našli u Holštejna v Moravském krasu vzácného modráska očkovaného. Dnes bude většinou zvětšená oblačnost, někde i polojasno, teploty vystoupí až na 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Vranovská přehrada má kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle povodí Moravy asi na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování i tím, že z ní odtéká voda, upřesňuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody více, než do ní přiteklo.
2: Kvalita vody na Vranově je nicméně podle měření hygieniků ke koupání vhodná. Jihomoravští záchranáři v těchto dnech výjíždějí k pacientům, kteří mají potíže kvůli horku. Patří mezi ně kolapsy, nevolnosti nebo úpaly a úžehy. V části Jižní Moravy stále platí výstraha meteorologů před extrémní zátěží teplem. Podle předpovědi můžou teploty vystoupat až k 33 stupňům Celsia. Záchranáři proto zejména seniorům a chronicky nemocným radí nevycházet v nejteplejších částech dne ven a dodržovat pitný režim, doporučuje jejich mluvčí Michaela Botová. Ochránci přírody objevili na louce u Holštejna na Blanensku vzácného modráska očkovaného. Tento silně ohrožený druh motýla má velmi složitý životní cyklus. Klade vajíčka výhradně na rostlinu krvavec toten a o jeho larvy se později starají mravenci. V Moravském krasu zatím odborníci věděli jen o výskytu modráska baheního, který k rozmnožování také potřebuje stejnou rostlinu. Podle zoologa Antonína Krásy oba modrásky ohrožuje sucho, které ničí jejich hostitelskou rostlinu.
4: Typickými lokalitami jsou jednak květnaté louky, vlhčí louky, kde je dostatek krvavce totenu, ale v letošním roce, jak je výrazný sucho, tak na mnoha místech, kde ten motýl se vyskytuje běžně, ty rostliny takřka nejsou přítomné.
1: Sport.
2: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou získaly na mistrovství Evropy na dvojce bez kormy dálnice stříbro. Ve Varéze nestačily jen na suverénní Rumunky.
1: Počasí.
2: Na Jižní Moravě dnes bude převážně zvětšená oblačnost, přechodně i polojasno, odpoledne a večer výraznější lokální přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr slabý, odpoledne přechodně i mírný. V přehánkách a bouřkách a jejich okolí může i výrazně zesílit. Biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dejte pozor na silnici 1/52 u Pasohlávek. Stala se tam dopravní nehoda 4 osobních aut, zasahují tam záchranáři a místo je jen obtížně průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Příjemné sobotní poledne přeji z brněnského studia Českého rozhlasu všem našim nejmilejším posluchačům. Naši věrní posluchači již ví, že právě začal dnešní pořad Blahopřání s písničkou a ti, kteří poslouchají náš pořad třeba poprvé, no tak věřím, že si jej užijí a třeba popřejí někomu z blízkých přímo osobně. Po té následující skladbě dáme nejprve prostor dětičkám, které se chystají zaspívat v rámci našeho projektu Prázdniny u babičky. Minulou sobotu se stalo, že se žádné dítko nezapojilo, tak snad dnes tomu bude jináče. Číslo k nám 726 46 5200 a svátek dnes slaví Oskar či Meda. Předám první písemnou gratulaci a budu rovnou citovat. 5. srpna oslaví krásné 86. narozeniny pan Antonín Pech z Břeclavy. Milý tatínku, dědečku, pradědečku, přejeme ti z celého srdce pevné zdraví, mnoho radosti a ať je každý den naplněný láskou, krásnými chvílemi strávených s rodinou. Dnes ti chceme poděkovat za vše, co jsi pro nás udělal. Za tvou pracovitost, tvoje šikovné ruce, které uměly vše opravit a kolika lidem si svou šikovností pomohl. Děkujeme za vychování, lásku, starostlivost, kterou si nám celý život dával. Přejeme ti, aby ses cítil každý den lépe, aby tě operovaná kýčel už nebolela a mohl ses těšit z mnoha krásných chvil mezi nejbližšími a dlouho se radoval ze své pravnučky Kateřinky a Stelinky. To vše ti přeje manželka Marie, dcery Mirka a Liba s rodinami, Zdeněk, vnuci Petr a Radim, Kačka, Adélka, Kateřinka a Stelinka. No a ještě jedno přání posíláme k 37. narozeninám pro Petra Zemánka z Brna Slatiny, které slaví právě dnes. Milý Peťo, přejeme ti pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a krásných okamžiků v životě. Mnoho ujetých kilometrů bez nehod a každá cesta ať tě dovede tam, kde najdeš radost a úspěch. To vše ti přeje manželka Kačka, dcera Kateřinka, Anastázie, bratr Radim, Adélka, Stelinka, mamka, Zdeněk, babička a děda. Tolik gratulace a teď písnička Laco Hrdličky, Moravo Moravěnko v podání Vlčnovjanky.

0: Tak si to považte, přátelé, že opravdu sobota je asi zakletá, nebo jestli je to tím, že tady sedím já a minulý týden také. Žádné dítě se nedovolalo, považte. Ale máme tam jednoho volajícího, já netuším, kdo pak to, já jsem poprosil, aby jsme prostě vydrželi, ano, možná zkusíme potom ještě druhé dítě, ale pokud chcete popřát, tak možná zkuste vydržet, já ještě zkusím vzít ještě jeden ten telefon, teď už nám zhasl, takže povídejte. Dobrý den, Karel Hegner, kdo pak se nám
1: dovolal?
0: Dobrý
1: den, Ivan Karáček z Brna.
0: Ivane, prosím, povídejte,
1: chtěl,
0: no.
1: Chtěl bych popřát mojí mamince, babičce, prababičce k dnešním stému výročí narození, která bydlí nyní v domově důchodců u svatého Antonína v Moravských Budějovicích. A chtěl bych jménem svým a jménem teda vnoučat a pravnoučat popřát všechno nejlepší, hlavně zdraví a zdraví do dalších let. A chtěl bych taky poděkovat celému personálu domova důchodců svatého Antonína v Moravských Budějovicích za vzornou péči o naši maminku, která, jak říkám, se dneska dožívá ve zdravých 100 let.
0: Ivane, úžasné výročí, ještě prozraďte, no. Která pak
1: paní
0: dáma?
1: Paní Kristýna Luftová.
0: Tak, paní Kristýna, takže to je hezké, určitě.
1: A říkám, ještě jednou bych poděkoval celému personálu, celému vedení, všem sestřičkám, všem udržbářům, za to, jak se prostě tam o klienty starají a o naši maminku, babičku. Dobře. A prababičku. A zahrajte nějakou pěknou písničku a zahrajte všem klientům domova důchodců, ať mají radost, ať to dneska s maminkou řádně oslaví. My jsme to slavili dopoledne.
0: Dobře.
1: Jako rodina.
0: Ano, tak určitě si to se svými tam spolubydlícími oslaví pěkně a všichni popřejí. Takže děkujeme moc krát.
1: Pane Hegner.
0: Taky, Ivane, mějte se krásně. My taky. Se samozřejmě k tomu přání připojujeme všichni posluchači takovému výročí úžasnému. Ať se vám daří. Naschledanou.
1: Ano, děkuji, ať se vám daří taky v Českém rozhlasu a přeji vám zdraví.
0: Děkujem. Tak já naschranu. Já připojím ještě jednu písemnou gratulaci. Dnešní den je sváteční pro naši kamarádku paní Hanku Juřicovou z Poteče. Milá Hanko, chtěli bychom ti prostřednictvím Českého rozhlasu popřát k tvým 60. narozeninám hodně zdraví, ať koleno nezlobí, spokojenost, radost, lásku se svých dětí a vnučky Amálky, hlavně ochranu paní Marie Hostýnské, ke které tak ráda jezdíš. Ze srdce přejí dcerky ze Spolča, těšíme se na dnešní oslavu a dobrý nátisk přejeme také jejímu manželovi Joškovi muzikantovi, který již oslavil své kulaté narozeniny. Ano, tak tolik gratulace. Teď si poslechneme tu Faranku ze Šakvic, Ústopečskou dolinečku, ale možná ještě se oze, pokud nějaké dítě se dovolá, tak mu dáme prostor, pochopitelně. Pokud ne, tak ne. Takže teď tu Faranka ze Šakvic.

0: a stalo se něco neskutečného. Přátelé, dovolali se děti, tak z toho máme velkou radost. Dáme jim prostor. Dovolala se Žofie a Jindřich. Jindřichovi je 7, Žofince 13, jsou z Jalubí a budou zpívat. Žofi, ty budeš určitě mluvit za Jindřicha, nebo to budu, tomu bude naopak?
1: Já budu mluvit.
0: Ty seš tam mluvčí, ano, tak si o něco starší. Tak. Co budete zpívat, Žofi, pověz.
1: Na tom našem díle.
0: Na tom našem díle a společně s Jindřichem, jo?
1: Ano.
0: Zpíváte výborně, tak já vám teď dám prostor a pomalu se můžete do toho pustit. Děkujem.
2: Na tom našem díle, čtyři koně bílé, koně i koně, nejsem doma.

0: Ano, tak je to všechno, Žofy?
1: Ano.
0: Ano, já se přiznám tedy, že bych netušil, kdy to končí, protože tuhle písničku jsem nikdy neslyšel. Fakt úplně poprvé, takže pro mě milé překvapeníčko. Tak jak trávíte teď prázdniny u babičky?
1: Ano.
0: A kde pak? Kde pak? Povězte.
1: Taky v Jalubí.
0: Taky v Jalubí. To máte kousek od babičky?
1: Uh-huh. Jo.
0: Jak daleko?
1: My bydlíme kousek vedle sebe.
0: Kousek vedle sebe, tak to jste každou chvilku u babičky, ne? Myslím, aby ano. Vám něco připravila dobrého. Co vám babička tak dělává takové nejlepší? Co má vyhlášeného babička pro vás?
1: Polévky.
0: Jo.
1: A smaženou cukínu.
0: Fakt? To je tvoje oblíbená smažená cukína od babičky? To je krásný, já jsem myslel, že nějaký kus masa. No tak to je hezké. A Žofy, ty chodíš teďka, do které třídy půjdeš?
1: Půjdu do osmé.
0: Do osmičky, toto letí, co? A jak tě to baví ve škole?
1: Jo.
0: Jo, moc přesvědčivě to neříkáš. No a co Jindřišek, Jindřišku, ty chodíš do které? Teď půjdeš do první nebo už do druhé?
1: Do druhé půjde.
0: Do druhé, no a on neumí mluvit Jindřišek, nechce?
2: Do druhé půjdu.
0: No výborně, a co tě baví Jindřišku?
2: Mě baví Hradišťánek a balet.
0: Počkej, ty chodíš do Hradišťánku?
2: Jo.
0: Jako tancovat?
2: No.
0: No tak to je nádhera úplně, kolik vás tam chodí?
2: To nevím.
0: To nevíš, to nemáš spočítáno, ale kluku tam určitě moc nechodí, ne? Víc tam chodí děvčat, že?
2: Hodně tam chodí děvčat.
0: No já to vím, když člověk pozoruje ty soubory malých dětí, tak vždycky tam je, chlapec je tam bílá vrána, třeba jeden, dva na 15 děvčat. No ale je to krásné, když tě to prostě takhle baví a Žofy je tam taky chodila, Žofy?
2: Ona tam chodí. Se mnou.
0: Taky, aha, no ale tak to už je větší, to už patří mezi ty větší slečny tam, to už jsou trošku jiné taneční výkony, tak to je krásné. No. A kdy budete mít nějaké vystoupení, povězte, prozraďte.
2: Býváme ho mít v létě.
0: Jo, v létě, výborně. No, tak Jindřišku, Žofie, moc krát vám děkujeme. Máme radost, že v tom Hradišťánku, že tam působíte, protože tam samozřejmě v Hradišťánku, potom v Hradišťanu tam vyrostly velké osobnosti, opravdu osobnosti naší kultury lidové. Takže vám přejeme krásné prázdniny. Vidíte, ještě máte celý měsíc, musíme k tomu optimisticky přistupovat. Celý měsíc máte ještě prázdniny, tak si to užívejte ve zdraví. Pozdravujte babičku a mějte se krásně. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, ať se daří. No a my si poslechneme Lidečanku, písničku Václava Maňase, Věry Urbanové, Valašská písnička.
3: Český rozhlas Brno.

0: Ano, tolik Lidočanka, přesně za týden v Heřmanicích Dolních v 13:00 festival, tak budou tam také hráti Lidočanka a další kapely, Lipkovanka a tuším Božejáci, takže se srdečně zváni muzikanti Ládi Prudíka a další a další. Tak, Jitka ze Stražovice dovolala. Jituško, dobrý den.
1: Dobrý den. Všechny vás zdravím v rozhlase i posluchače u rozhlasových přijímačů a já bych prosila o jednu písničku pro 4 oslavence.
0: Ano.
1: První oslavenkyní, která bydlí ve Svatobořicích Mistříně, je paní Anna Raušová, která dnes slaví své narozeniny. Takže milá oslavenkyně, k tvým 99. narozeninám ti přejeme hlavně pevně zdraví, radost a lásku od nejbližších. A tě každý den naplněn pohodou a úsměvem. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám přejí děti s rodinami, 10 vnuků, 18 pravnuků a 1 prapravnouček. S písničkou se podělí i ve Strážovicích a Rašovicích. Ve Strážovicích u rozhlasu poslouchá oslavenkyně paní Aneška Kusa, která své narozeniny oslavila již 13. července. Ještě jednou všechno nejlepší přeje manžel Jiříček a 3 dcery s rodinami. 10. července oslavila 33. narozeniny Lenka Raušová a v Rašovicích 31. července včera slavil 30. narozeniny Jakub Rauš. Všem jmenovaným přejeme, tak jak už se to přeje, jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody v životě. Za celou velkou rodinu přeje Jitka Raušová. Jo, a malý Sebík posílá mamince Lence velikánský lůbanec. Děkuji vám za prostor a všem přeji krásný letní víkend. Mějte
0: dobře,
1: se krásně.
0: Ano, děkujeme Jituško, pak vám zamáváme z toho Stražovského kopce, až pojedem.
1: Ano, vymáváme už teďka.
0: Jo, ze Stražovějáku. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: A v Popově čeká paní Maruška, právě se dočkala a právě bude hovořit. Krásný den, Mařenko.
2: Ano, dobrý den, pane Hegner. Zdravím vás i zvukového mistra a všechny posluchače. Dnes bychom chtěli poslat písničku do Velkých Pavlovic, kde pan Joška Buchta slaví krásné narozeniny s 80. napředu. A jeho manželce také, Martičce, přejeme hodně zdraví, štěstí, boží požehnání a ať si to pěkně v kruhu rodiny oslaví, ať s týma nejmenšíma pravnoučátkama. A písnička ať potěší a pro radost bychom chtěli poslat, je to manželová sestra v Brumově, paní Marie Hořáková s manželem. Přerově také je to jeho sestra, paní Anička Psotová s manželem. A také Aničku v Třeběticích, to je kamarádka, a Lidušku Markovu ve Velkých Pavlovicích. A všechny, kdo mě poznají po hlase, posílám tuto písničku a také vám do redakce a pěkně si to poslechněte. Co si vyberete, to bude.
0: Co jsme si vybrali, to bude, ano. Ano, protože ano. Někdy to člověk poslouchá, víte, některé písničky už znáte a víte, když máte ten výběr v počítači a samozřejmě v těm našem, na ta naší databázi a někdy si to musíte poslechnout, že jste to dlouho neslyšeli.
2: Ale
0: no.
2: Máte všechny písničky pěkné.
0: No, snažíme se tak nějak namíchat, no. Aby se to promíchalo. Mařenko.
2: Ano, tak se pěkně opatrujte.
0: Dobře, děkujem. Ano. Taky, naschledanou. Další písemná gratulace poletí nevím kam. Posílal toto přání Filip a je to pro dědečka, já to budu rovnou citovat. K dědovým 83. narozeninám přeje vše nejlepší manželka Anička, dcera Radka, syn Dušan, zeťák Roman, vnučka Verča, pravnoučci Nelinka a Matýsek, ale také rodina Andrea a Mirek. Jo a dědo, za všechno, co jste pro nás všechny udělal, vám navždycky děkuju, Filip. Tak snad se dědeček poznal. Ještě připojíme další gratulaci. Dne 1. srpna letošního roku vzpomínáme, což je dnes, 56. výročí manželství rodičů Jitky a Jiřího Vlčkových ze Zahrádky u náměště nad Oslavou. Velké díky za vše, co pro naši rodinu vykonali a stále dělají. Do dalších roků přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a radosti ze života. To přejí syn Jiří, dcera Iveta a všechny vnučky. A je to jako na zavolanou, zrovna se to hodí k tomuto přáníčku. Pavel Zedník, Václav Babula, Den svatební a Stříbrňanka.
3: Český rozhlas Brno.

roku od té doby uběhlo. A nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes při našem výročí

0: Ano, Marta Horká, Vojtěch Horký a recitovala Aranka Lapešová, skvělá herečka. Dovolal se Bohouš ze Znojma. Bohoušku, ahoj.
1: Dobrý den, ze Znojma zdravím všechny posluchače Rádia Brno. Dneska bych chtěl popřát k včerejším narozeninám mé manželce, paní Hedvice Pfefferové, která oslavila včera 84. narozeniny. Přeji vše nej, hlavně hodně zdraví a ať to se mnou ještě chvíli vydrží, protože za pár dní oslavíme spolu 63 let společného života. Aha. Tak ať nám to ještě spolu nějaký ten rok vydrží. No a ke gratulantům se připojil synové Vlasta a Rostel s rodinami. Děkuji,
0: dobře, dobře, Bohoušku, no tak písnička tvého bratra už zazněla, že jo, předtím, to už hrála tu Faranka.
1: No jo, tak je, to je moje srdcovka.
0: Eustopečská roli, ano, ano, jasně, je mně to jasný, tak Ládík, brácha, jich má napsaných tolik, že to je úžasné,
1: jo,
0: neskutečné.
1: Jo, je to jedna z nejslavnějších, jo.
0: Jasně,
1: no.
0: No a za chvilinku zaspívají dvě šikovná děvčata, takže krásný den, přejeme do Znojma.
1: Taky všem posluchačům i vám.
0: Ano,
1: a naslyšenou někdy.
0: Naslyšenou a naviděnou třeba. Mařenka z Lančota se dovolala a povídá.
2: Dobrý den, Karličku, zdravím vás a celý teda brněnský rozhlas a všech posluchačů, kteří poslouchají tento krásný pořad. Já mám dneska i takové přáníčka. Je to v naší rodině, nemocí mít daleko. V těchto dnech oslaví svoje narozeniny moja dcera Jarmila Tarhajová, můj vnuk Tomáš Kruták, ten je z Břeclavy, a švagrová Vlasta Škrobáčková, která je z Tvrdonic. Moji milí, já vám přeju hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, nech se vám všecko daří, hlavně to zdraví, aby bylo, aby se vám podařilo všecko to, co si sami přejete, a hodně dlouhou toho žití, protože to máme v rodině, že máme takové delší tyto, jaksi rodina je delší. A přeju všetky mojim kamarádom Karlíčku, co se znám, a i ty, co mi přeju, nebo to je jedno přes rádio, všecko dobré, nech ty hice vydrží. A všetkým přeju jenom to zdraví a zdraví. A vás zdraví také. A nech ještě hodně a hodně dlouho nám vysíláte tento krásný pořad, protože to je potěšení jak na duši, tak na srdci.
0: Dobře.
2: Karli, děkuju, ano. A hodně toho zdravíčka i celé rodince.
0: Taky,
2: ano?
0: Mařenko, nashledanou.
2: Naschle.
0: A pojďme na písemné gratulace. Dnes se dožívá 82 let pan Božetěch Šoukal z Jaroměřic nad Rokytnou. Těmto narozeninám ti přejeme hlavně hodně pevného zdraví, spoustu dalších šťastných let strávených v rodinném kruhu. To přejí manželka Věra, synové Roman a Marcel s rodinami. Včera měl narozeniny kamarád muzikant pan Martin Zálešák z Nivnice. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání přejí rodiče, bratr Marek, babička a dědeček, muzikanti dechové hudby Nivničanky, Dolněmčanky a kamarád Broněk. A ještě dnes slaví 80. narozeniny pan Jiří Šťáva z Bystrce. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody přejí manželka, děti a vnoučata. Olinka Baričičová s Lenkou Královou nám zaspívají za doprovodu cymbalové muziky Slovácko mladší, síni dolinečka, vínečku jak višňa.

0: Ano, Olinka Barišičová, Lenka Králová krásně zaspívali a dovolal se ze Šternberku Míša. Michale, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžete povídat?
1: Dobrý den.
0: Ano, můžete, přát se ve vysílání, všichni vás poslouchají.
1: Já bych chtěl zahrát moje milované Milušce k jejím 55. narozeninám dneska, hlavně zdraví. Ano?
0: No, a ještě co jí popřejete? Zdravíčko, a ještě co dalšího?
1: No, hlavně, ať je taková, jaká je pořád, a ať má s náma dost nervu.
0: Jak ona to? Co jí děláte, Míšo? Co jí děláte? Co jí trápíte?
1: Ne,
0: já myslím, ne. Že ne. Že je to naprosto v pořádku. No tak, takže když tak jí tohle naložte do auta nebo na motorku a projďte se na akce Homo tam nahoru a co je tam nad váma a podívejte se na ten váš nádherný kraj, zhora je to nádhera. Míšo, že?
1: Děkujem.
0: No,
1: ano.
0: Tak se mějte moc hezky a v Šternberg, že jo, to je taky místo, kde se setkávají velké dechové orchestry a Petr Cibas, hlavní dirigent, tam působí. No prostě, tam máte hudební zázemí nádherné. Ať se vám daří a oslavte si to s Miluškou.
1: Děkuji. Ano, dneska je oslava velká.
0: Výborně, nashledanou. Maruška z Křížanova, Mařenko, taky mě těší, že jste se dovolala. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Hegner, krásný den přeji z Křižanova vám ve studiu a všem posluchačům. Jménem Sboru pro občanské záležitosti bychom chtěli od vás poslat písničku našim červencovým oslavencům a poděkovat jim za milá přijetí při osobní návštěvě v den jejich narozenin. Jsou to pan Urban Petr, 75 roků, paní Bedřiška Kolářová, 91 roků, pan Karel Ambroš, 80 roků, paní Marie Navrátilová, 87 roků, paní Marie Kouřilová, 86 roků a poslední oslavenkyně je paní Anička Frantlová, která oslavila 85 roků. Přejeme jim pevné zdraví, štěstí, boží požehnání, pohodu v rodině a abychom si ještě nadále mohli takhle krásně potkávat. Pane Gener, já vám děkuji, ano, za písničku a vám přeji krásný den.
0: Maruško, děkujeme, že to tak krásně zvládáte všem těm vaším křížanovským spolubydlícím, že jo, a v těm rodinám, že se o to tak hezky postaráte. Přímo sama osobně, to se mně líbí. Tak se mějte moc hezky a ať se daří. Naschledanou, naslyšenou.
2: Budu se těšit, naslyšenou.
0: Ano, chceme popřát paní Ludmile Havlíkové, k jejím narozeninám slaví je dnes. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, taky štěstí a pohodu. Bratranec Mirek s rodinou. A taky si nechám zahrát. Já, včera byl můj narozeninový den. To děkuje Věra. Tak, dnes slaví krásné životní jubileum 85 let naše babička paní Vlasta Marečková z Násedlovic. Chceme jí popřát, milá babičko, k tvým krásným 85. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, radost, spokojenost a ještě mnoho krásných let prožitých v kruhu celé rodiny. Ze srdce ti děkujeme za všechnu lásku a péči, za chystání krojů i za nespočet výborných buchet, které si pro nás napekla a doufáme, že ještě spoustu napečeš. A tě na každém roku provází boží požehnání a ochrana Panny Marie Žalošské. S láskou přejí děti s rodinami a všech 13 pravnoučat posílá velkou pusu a všichni dodávají, máme tě moc rádi. A ještě jedna gratulace milé mamince, babičce, prababičce, paní Vlastě Žákové z Drnovic k dnešním taktéř 85. narozeninám. Přejeme vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, hodně radosti, spokojenosti, elánu, božího požehnání do dalších let. Ze srdce přejí dcera Vlasta, syn Radek s rodinami, vnoučata a k tomu pravnoučátka Magdalenka a Krištůfek za všechny posílají velkou pusu. A my posíláme písničku s názvem Ej, za humna manželů Gurských hraje Gloria.
3: Český rozhlas Brno.

Ano, tak to byla Gloria a teď já tady se dívám na maily, které naskočily, abychom to stihli, tak se do nich pustíme. Chceme nechat zahrát paní Hance Humpolcové ze Žďárce k jejím narozeninám, které slaví dnes. Přejme jí pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu a radost vnoučat všichni od Musilů z Vratislávky. Odklikneme další. Dnes se narodila moje pravnučka, které dali krásné jméno Alžběta. Obávám se, že jeho pán si přeje, nebo paní si přejí, aby jsme zahráli skladbu od Karla Gotta Alžbětinská serenáda, tak to opravdu se omlouváme, ale to vám splnit nemůžeme. Ale samozřejmě se připojíme ke gratulaci, ať si pravnučky užijete. Tak další odklikneme. Dnes slaví naše milovaná maminka babička Jaruška Krejčová z Domanina krásné půlkulaté narozeniny. Milá babičko, k tvým narozeninám přejeme všechno nejkrásnější, hodně štěstí, zdraví, pohody. To přejí manžel František s celou rodinou. Teď si poslechneme mistřiňanku Lásko Bože Lásko.

Ještě mám tady e-maily. Milá paní Hanko Juřicová z Poteček, vásím 60. narozeninám přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti, spokojenosti, lásky, splnění všech přání, ať vás každý den naplňuje úsměvem, pohodou, obklopují vás lidé, které máte ráda, s úctou a přáním všeho nejlepšího. Jarda Wolf z Otnic, odklikneme dále. Dnes má svůj narozeninový den paní Ludmila Havlíková z Hodonína. Příjemné prožití toho dne, stejně tak i dalších dnů prožitých ve zdraví, oslavu, jak se patří a se vším, co k tomu patří. Hodně důvodu k úsměvu přeje kamarád Zdeněk. A ještě poslední, prosíme o písničku pro dědečka Petra, babičku Anastázii. Tuto písničku vám posíláme jako malé poděkování za všechno, co pro naši rodinu znamenáte. Jste spolu už od mládí, vaše láska, vzájemná úcta, síle, se kterou jste prošli společným životem, jsou pro nás velkou inspirací. Máme vás rádi a přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu radosti a ještě mnoho krásných společných chvil. Ať písnička připomene, že na vás myslíme a že jste pro nás opravdu výjimeční, s láskou Markéta, Ruda a Lunička. Ještě nám zahrají Božejáci, Lidovou červenobílí.

No ano, taky Božejáci za týden v těch Heřmanicích od jedné hodiny u Velkého Meziříčí festival. Tak a budeme se loučit. Krásné odpoledne vám přejeme. Poslechněte si ve dvě hodiny Alenku, které děkuji za spolupráci. A teď si na závěr poslechněte Vojtu Vrbu, mladého úžasného muzikanta, lidový čardáš pro klarinet, žarovjáci, které řídí Láďa Svoboda. Krásné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jeden tajný milovník a dva sokové v lásce. Jitrnicový večírek Dáši Fuchsové se změní v hon na zloděje v dalším díle seriálu Chalupáři. ČT2. Šlechetný rytíř Lagardér se pro lásku, čest a spravedlnost vydá na cestu pomsty v dobrodružném romantickém filmu Hrbáč. A ČT Art uvádí koncert legendy československého popu. Miroš Birka 40 let na scéně. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Náměstí Svobody ve Znojmě je ode dneška opět průjezdné. Dopravní podnik města Brna posílil provoz minibusů na hrad Špilberk. Fotbalisté Artisu Brno budou na hřišti Slovácka usilovat o první ligové body v sezóně. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Ve Znojmě skončila hlavní část oprav na náměstí Svobody. Ode dneška je tak po téměř roce znovu průjezdné, a to v obou směrech. Zároveň můžou řidiči opět parkovat před bývalými městskými lázněmi. Parkoviště bylo posledních 10 dní zavřené kvůli napojení opravené části náměstí na stávající silnici a chodníky.
4: Dělníci na místě zůstanou do konce srpna, tedy o měsíc déle, než radnice původně zamýšlela. Za zdržením jsou kromě nepříznivého počasí v zimě i archeologické průzkumy, které odhalily část původního opevnění města, včetně padacího mostu. Na náměstí zbývá dokončit instalaci nové kašny nebo vysadit stromy. Práce ale podle vedení města budou hotové dřív, než začne znojemské historické vinobraní. Šimon Franc, Český rozhlas.
2: Na brněnský hrad Špilberk ode dneška pojede víc minibusů, jezdí každou půl hodinu. Na linku 80 můžou cestující v obou směrech nově přistoupit i na Obelním trhu a Komenského náměstí. Minibusy navíc už nejsou v provozu jen o víkendech, ale i v pracovní dny, vždy od 8:30 ráno do 10 hodin večer. V Jihomoravském kraji platí zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Vyhlásil ho v pátek odpoledne hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL na žádost krajských hasičů. Mezi místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru patří například lesy, sklady, sena nebo obilí, pole, parky a také zahrady. Konkrétní opatření vyjmenovává mluvčí sboru Filip Venclovský.
5: V této době je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru například zakázáno rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, kouření, používání pyrotechnických výrobků, používání jiných zdrojů zapálení, například pochodní, či odhazování hořících nebo doutnajících předmětů. Sport.
2: Prvoligoví fotbalisté Artisu Brno nastoupí ve druhém kole šance ligy na hřišti Slovácka. Utkání začne v 5 hodin odpoledne. Nováček z Brna se pokus získat premiérové body v nejvyšší soutěži. V úvodním kole doma prohrál s Mladou Boleslaví. Trenér Roman Nádvorník věří, že po velkých změnách v kádru pomůže Artisu především společně strávený čas.
6: My jsme se ještě tolikrát ani na tom hřišti nepotkali, neviděli, ale věřím, že jak ty hráči se začnou trošičku víc vnímat na tom hřišti a ukážeme si i ty pro ty nový hráče, jak to chceme hrát, co chceme dělat, jak se chceme zajišťovat, takže to bude každý zápas lepší a lepší.
3: Počasí.
2: Dnes bude na jižní Moravě většinou polojasno, občas i zvětšená oblačnost, postupně lokální přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů. Mírný vítr může v přehánkách a bouřkách a jejich okolí výrazně zesilovat. Biozátěž je vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dopravní omezení u Brna na dálnici D1 a na trase z Vyškova na Brno můžou za téměř hodinovou kolonu, která je mezi 201. a 196,5 kilometrem. Na D2 je nehoda ve směru na Brno na 34. kilometru a i před ní je kolona na 20 minut.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamyslí nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metr čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 tisíci metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahálil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku,

0: tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
1: Pak se někde natáhnout.
0: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům, a vlastně má to i určitou logiku, na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámecké léto.

0: www.radiomoto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme... My
3: a dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheitu tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
0: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
0: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
0: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
0: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
0: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, Hus podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům, naší zemi?
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Jinský.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Blansko lidem představuje nový krytý bazén. Zaměstnanec České národní banky stíhaný za krádež je ve vazbě. Ulicemi Brna projde karnevalový průvod Brazilfestu. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Lidé si dnes můžou prohlédnout nový krytý bazén v Blansku. Po dokončení stavby za více než 320 milionů korun ho připravilo město den otevřených dveří s výstavou fotografií technického zázemí. Plavcům se bazén otevře zítra. V srpnu bude provozní doba zkrácená do 20 hodin. Od září se změní, říká za provozovatele Radek Snopek.
2: Ta krytého bazénu je zhruba 190 osob, skříněk, máme asi 260 skříněk. Běžně v průběhu roku budeme mít otevřeno od 6 od rána do 9:30 do večera. Sobota, neděle od 7, jinak také do 9:30 do večera.
0: Do nového blanenského bazénu dnes zamířila i naše reportérka. Do vysílání se přihlásí po 14:30. Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté. Informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornil vyšetřovatele finanční analytický úřad. Kriminalisté uvedli, že se jim díky spolupráci s bankou podařilo prokázat, že muž ČNB okrádal obcházením interních pravidel. V Tasově na Hodonínsku pokračuje festival nezávislé hudební scény Beseda. Odpolední program nabízí soutěž písničkářů, divadelní představení a veřejnou nahrávku podcastů. Večer zahrají i Jakub Koenig a americká skupina Horse Lords. Hlavním poselstvím festivalu je podpora nezávislé hudební scény, uvedl za organizátory Zdeněk Neuser.
3: Překvapení tam bude víc, ale to nejhlavnější je asi to, že v tom průvodu pojedou i ozvučené vozy a tanečník se povede královna Brazilfestu a je to tanečnice Karolina Mašareči, která dorazí přímo z Rio de Janeiro. No a samozřejmě počítáme i s rozšířením účinkujících.
0: A to už byla informace o karnevalovém průvodu Brazilfestu, kterým dnes tento festival vyvrcholí. Projde centrem Brna. Sedmý ročník akce zaměřené na kulturu Latinské Ameriky nabízí až do neděle řadu koncertů, tanečních vystoupení a workshopy. Dnešní průvod vyjde ve 4 hodiny odpoledne z Moravského náměstí a přes náměstí Svobody zamíří na Zelený trh, popsal ředitel Brazilfestu Jakub Škrha.
1: Sport.
0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou vybojovali na evropském šampionátu v italském Varese na dvojce bez kormidelnice stříbro. V závodě jen pár týdnů před mistrovstvím světa Češky nestačily jen na suverénní Rumunky Adamovou a Radisovou, o kterých mluvila hodonínská rodačka Flamíková ve vysílání Českého rozhlasu.
4: Pro Rumunsko je mistrovství Evropy jeden z nejhlavnějších závodů. Mají to trošku jako jinak, hlavně kvůli třeba financování a podobně. A obzvlášť teda Simona Radis je opravdu neuvěřitelná veslařka, takže ta kamkoliv si sedne, tak prostě letí jak blesk. Vlastně jsem ráda, že nám neujeli víc, než se jim to povedlo.
0: Dvojsky v neděla podrazil, obsadil na šampionátu 6. místo. Párová čtyřka Zindulka Čížek Ježeka Smejkal skončila 5.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě většinou polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů. Mírný vítr může v přehánkách a bouřkách výrazně zesilovat, biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S dlouhým zdržením stále počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Vyškova. Mezi 201. a 196. 5. kilometrem se zdržíte okolo 40 minut. Důvodem je silný provoz a také dopravní omezení. Kolony na kratší dobu jsou také na příjezdu od Prahy a na D2 na příjezdu do Brna. Kolona před dopravní nehodou ve směru na Brno na D2 na 34. kilometru už se z většiny rozjela. Zdržení je do 5 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví a následující 2 hodiny vás letním víkendovým vysíláním bude provázet Alena Přikrylová. Máme krátce po 14. hodině, dnes je 1. srpna a svátek má Oscar. Jsme v polovině prázdnin a možná tohle suché, horké léto trávíte především někde u vody, pokud vám to tedy čas a možnosti dovolí. No a i kdyby pršelo a přišlo chladnější období, plavání, které patří mezi nejzdravější sporty, se vzdávat nemusíte. Existují i kryté bazény. V Blansku dnes poprvé otevřeli nový krytý bazén a my se tam za chvíli podíváme s naší reportérkou Anežkou Hlávkovou. V reportáži vás vezmeme na interaktivní expozici do Jeseníku, čeká nás pravidelná soutěž s názvem Co tím chtěl básník říci a určitě oceníte i podrobnou předpověď počasí s brněnskými meteorology, se kterými se za chvíli spojíme. A odpoledne proložíme písničkami, které nestárnou, zaspívá Michal Tučný, Bára Basiková a hodinu nám otevírají Plavci. Tak zůstaňte s námi. Krásné odpoledne a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno doznívá hlas Báry Basikové. Máme 12 minut po 14. hodině a to je ten správný čas na počasí s brněnskými meteorology.
1: Počasí.
0: A od mikrofonu vysílání Českého rozhlasu Brno už zdravím Petra Hrušku. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Obloha nad Brnem je spíše taková oblačná, ale teploty se drží kolem 33 stupňů. Jaké počasí dnes máme v Jihomoravském kraji?
2: Většinou nám prevažuje polojasná obloha, ale někdy, tak jako jste spomínala, i v oblasti Brna máme i oblačno. Najviac mrakov je hlavně na severe kraja, na Blanensku a tiež na Znojemsku začíná nám oblačnosť celkom dosť pribúdať. Zrážky sa ale zatiaľ nevyskytujú žiadne, teploty veľmi vysoké, 33 až 36 stupňov, len vo vyšších polohách je okolo 31 stupňov Celzia, no a fúka nám väčšinou mierny juhozápadný vietor.
0: Předpokládám, že noc bude krásně teplá. Jaké bude nedělní ráno a nedělní počasí?
2: Ešte by som možno spomenul dnešné popoludne a večer, pretože je tu pravdepodobnosť, aj keď menšia, že by sa mohli vyskytovať prehánky alebo i búrky. Prvé už sa začínajú vytvárať v Rakúsku, práve v takých oblastiach, že v tom juhozápadnom prúdení by mohli prechádzať i cez juhomoravský kraj v najbližších hodinách alebo behom večera. Budú to skôr len lokálne záležitosti, ale je tam riziko, že sa môže vyskytnúť hlavne silnejší vietor pri prechode tých prehánok a búrok alebo i v ich okolí, aj tam, kde treba znetrafia tie zrážky, tak môže fúknuť. Takže s tým by som počítal. Potom v noci už zase pravdepodobnosť sa bude znižovať na zrážky a zajtra ráno a do poludnia očakávame skôr zväčšenú oblačnosť, len výnimočne mala možnosť prehánky a potom popoludní a večer väčšinou by malo byť slnečno, polojasno, občas i skoro jasno. Noc bude teplá, minimá 21 až 18 stupňov Celzia a deň stále s vysokými teplotami, ale budú trochu miernejšie ako dnes. Zajtra by mali dosahovať 29 až 32 stupňov, ale bude to také len ochladenie v úvodzovkách len na jeden deň. No a fúkať bude mierny severovýchodný, postupne východný vietor.
0: No tak to bola dôležitá informácia. Na přehánky se stále čekáme, pak přijde pár kapek. Ani ta pořádná bouřka tady dlouho nebyla. A začátek nového týdne přinese ochlazení, dešťové přehánky, nebo bude stále horko a krásné, pro děti krásné léto, ale pro zahrádky nikoli.
2: Áno, je to tak. Stále nás čaká veľmi teplé počasie a suché s najväčšou pravdepodobnosťou. To sucho na niektorých miestach už je skutočne enormné a bohužiaľ žiadne nejaké zlepšenie nás nečaká. V pondelok aj v útorok činou slnečné počasie a pravdepodobnosť na zrážky je veľmi malá, len výnimočne sa môžu objaviť a bude sa nám oteplovať. V pondelok 35 až 39 stupňov, v útorok dokonca by sme mohli dosiahnuť 36 až 40 stupňov Celzia, takže to už sú skutočne extrémne hodnoty. Potom v stredu stále 35 až 39 stupňov, aj noci môžu byť tropické, ale v stredu bude trochu vyššia pravdepodobnosť popoludní a večer na prehánky a búrky, ale stále skôr vychádzajú také, že by boli lokálne, takže na mnohých miestach bude pokračovať sucho.
0: To byl Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Měl jste pro nás aktuální předpověď počasí i výhled do dalších dnů. Mějte se krásně a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den prajem, naslyšenou.
0: Krásný den.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Do 14 dnů se objevil Zdeněk Pospíšil, přivezl náměty Páral, profesionální žena, Nikola Šuhaj, loupežník a pohádka Máje. Já jsem samozřejmě i hned řekl, že to neumím a že to nebude dobrý, no ale Zdeněk Pospíšil nebyl žádný intelektuální diskutér, díky bohu. On řekl, podívej se, to uděláš, zkrátka, to je dobrý a já si proto přijedu a žádné diskuse nebyly.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Michal Tučný na vlnách Českého rozhlasu Brno a z Mexika se vrátíme zpátky do našeho kraje. No a vy si zatím můžete připravit telefony a po písničce Marie Rotrové nás čeká soutěž s názvem Co tím chtěl básník říci? Volejte 726 46 5200.

0: Marie Rotrová na vlnách Českého rozhlasu Brno a hrát budeme o pěknou knihu s názvem Pařížské noci v soutěži Co tím chtěl básník říci. Je to kniha z nakladatelství Gazda a já už ve vysílání zdravím paní Sáru z Brna. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní Sáro, čtete ráda?
1: Ano.
0: A bude se vám hodit romantická knížka o Paříži? Paříž, město, kde se i hra na lásku může stát skutečností.
1: Tak určitě.
0: Tak jdeme na to, pojďme soutěžit. Dnes ano. Uplynulo 40 let od premiéry komedie režiséra Jiřího Menzla Vesničko má středisková. Film se okamžitě stal hitem českých i slovenských kin a různé hlášky z filmu zlidověly. A moje otázky budou tentokrát dvě. Doktor z tohoto filmu v podání Rudolfa Hrušinského byl i takovým básníkem naší krajiny. A první otázkou vlastně doplníte hlášku pana Rudolfa Hrušinského. No a ta druhá bude posléze také vyřčena. Takže dávejte prosím pozor. Zkusím teď napodobit velkého herce pana Rudolfa Hrušinského a ve chvíli řeknu doplňte poslední slovo. Tak, pojďme na to. Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme. Jen se na to podívej, vidíš to? A jestli máš srdce, tak to musíš cítit. To není země. To je, doplňte. Rudolf Hrušinský jede autem, rozhlíží se po krajině, kochá se. To není země. To je...
1: Já to vím, ale...
0: Pokud byste slyšela pana Rudolfa Hrušinského, určitě zkuste si tam jeho barvu hlasu představit.
1: To není. To je zahrádka.
0: Skvěle, ano, správně. Gratuluji, první otázka je splněná. Ale ta druhá. Komu tuhle slavnou hlášku doktor v podání Rudolfa Hrušinského říkal? Ke komu promlouval? Tak, jede krásnou krajinou. Občas samozřejmě někde to autíčko zapíchne, že? Aby ho pak vytahovali ze šlamastik. Ale komu tuhle hlášku pan Rudolf Hrušinský říkal? Koho si vedle sebe vozil?
1: To byl jeho pejsek.
0: A víte, jak svému pejskovi říkal?
1: Jo, to bylo dobré. On měl krásné jméno Karel von Bahnhof.
0: Skvěle. Ano, a kniha je vaše. Výborně. Máte určitě ráda tenhle film. Já si myslím,
1: děkuju.
0: Že ten je neokoukatelný a nedoposlouchatelný.
1: No to je úžasný. Určitě dá se dívat a vůbec to nevadí znovu a znovu.
0: Znovu a znovu, ano. A přestože se děj filmu zdál být pochopitelný pouze českým a slovenským divákům, zaujal dokonce i v Americe a byl tam dokonce v kinech i pod názvem My Sweet Little Village, nominován na Oscara.
1: No, já jsem to četla, to je úžasný.
0: Tak paní Sáro, já vám posílám knihu, snad se do ní začtete, třeba i z Pařížské noci si ano. Vyberete pár svých vlastních hlášek, které pak budete používat. Velká gratulace, prosím, nepokládejte mi telefon, ještě si poznačím vaše iniciály, no a my si za chvíli půjdeme zaplavat, protože 6 drah, relaxační část, brouzdaliště i bazén pro kojence, to skýtá nový krytý bazén v Blansku, kde dnes poprvé dveře otevřel veřejnosti. No a za chvíli se tam podíváme s naší reportérkou, tak zůstaňte s námi. Dobré odpoledne.

0: Miroslav Žbirka na vlnách Českého rozhlasu Brno 8 minut po půl třetí. Máme krásné letní odpoledne, ideální zajít si někam k vodě. No a po téměř 5 letech je v Blansku znovu krytý bazén a dnes si ho lidé mohou během dne otevřených dveří prohlédnout. Nové sportoviště stálo přes 320 milionů korun a je největší investicí v novodobé historii města. U bazénu je teď naše reportérka Aneška Hlávková. Aneško, zdravím. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Pěkné odpoledne.
0: Zaplavala jsi už?
1: To právě zatím ne a vlastně tady taková možnost dnes ani není. Bazén je sice napuštěný, ale areál je dnes otevřený jen na prohlídky. Lidé si tak nový areál hlavně prohlížejí, nakukují do hlavního plaveckého bazénu, do té relaxační části vedle nebo k dětskému brouzdališti a je vidět, že po několika letech bez krytého bazénu je o dnešní prohlídku zájem a plavat se začne zítra.
0: Jak nový krytý bazén vypadá?
1: Tak hlavní je samozřejmě 25-metrový plavecký bazén se 6 drahami. Vedle něj je pak ještě výukový a relaxační bazén, dětské brouzdaliště, bazén pro kojence a taky parní sauna. V prvním patře je tribuna pro téměř 150 diváků a hned u vstupu taky stánek s občerstvením. Celá budova je bezbariérová a navržená tak, aby byla co nejúspornější. Využívá například tepelná čerpadla nebo systém na recyklaci bazénové vody.
0: Nový bazén nahradil původní městské lázně. Proč vlastně museli skončit?
1: Ty původní lázně město uzavřelo v roce 2021. Byly totiž v havarijním stavu a další provoz už nebyl bezpečný. Na několik let tak obyvatelé Blanska přišli o možnost plavání přímo ve městě a dojížděli na bazén třeba do nedalekých Boskovic, do Kuřimy nebo do Brna. Nakonec padlo rozhodnutí starou budovu zbourat a postavit úplně novou. Obnova vyšla na více než 320 milionů korun. Pro Blansko tak jde o největší investici za poslední dobu.
0: Kde se do vody dostanou první plavci?
1: Už zítra ráno. To začne platit zkušební provoz pro veřejnost. Ve všední dny pak bude bazén otevřený od 6 ráno do 8 do večera, o víkendech od 7. Otevřený bude bazén celoročně.
0: Říká reportérka Aneška Hlávková přímo z nového krytého bazénu v Blansku. Ten je dnes otevřený návštěvníkům při dni otevřených dveří a první plavce přivítá zítra. Děkujeme, Aneško, a krásné sobotní odpoledne.
1: Díky, pěkné odpoledne.
0: Naslyšenou.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Hostem poradny pro zdraví ve středu 5. srpna bude ortoped Vladimír Procházka a povídat si budeme o léčbě deformit nohou, tedy v bočených či stuhlých palcích, kladívkových prstech a dalších potížích, které lze vyřešit díky miniinvazivním chirurgickým operacím. Náš host se bude věnovat i posluchačským dotazům. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Léto, horko, vedro vyhání lidi k vodě, ale také do hor, kde je přece jen něco málo chladněji. Pokud byste se rozhodli zajet si do Jeseníku, máme pro vás tip, jak si výlet zpříjemnit. 3D mapu Jesenicka, informace o historii regionálního průmyslu nebo třeba živý rašeliník nabízí nová interaktivní expozice Objev Jesenicko. Turisté ji mohou navštívit v informačním centru Katovna v Jeseníku. Její součástí jsou taky herní prvky pro děti a dospělé.
1: Jsem Karl Dieter z Dietersdorfu, klasicistní hudební skladatel a houslista, autor 6 symfonií podle Ovidiových metamorfóz.
2: Právě prostřednictvím takovýchto interaktivních panelů se návštěvníci nové expozice seznamují například s významnými osobnostmi regionu. Výstava je přístupná zhruba 2 týdny. Pokračuje koordinátor cestovního ruchu v Jeseníku Jan Mrosek.
3: Ten první nápad už přišel před 5 lety a od té doby jsme průběžně na tom pracovali a samotná realizace začala v loňském roce a trvala 1 rok.
2: Jedním z hlavních důvodů vzniku nové expozice bylo podle Mrozka rozšířit nabídku indoorových aktivit.
3: My jsme tady dlouhodobě řešili to, že ve městě Jeseník je málo aktivit, které návštěvníkovi nabídnou i něco, když je škaredé počasí, takže to je asi ta prvotní myšlenka.
2: Cílem výstavy je podle Mrozka seznámit návštěvníky s regionem.
3: To znamená za nás krásný, bohatý region a chtěli jsme to udělat samozřejmě hravou formou, aby to nebyly jenom nějaké statické panely.
2: Spodní patro výstavy má vzdělávací charakter. Lidé si tam můžou prohlédnout třeba terárium s živým rašeliníkem nebo 3D mapu Jesenicka, popisuje koordinátor výstavy Martin Vilinský.
4: Na kterou pak projektor, který je na stropě, promítá různé údaje do mapy. Můžu tady uvést příklad, kliknu si tady a zobrazí se mi na mapě vlastně všechny obce v Jesenicku. Po případě tady vidím třeba nejvyšší místní vrcholy.
2: Součástí expozice v prvním patře je také část věnovaná historii průmyslu, dodává Vilinský.
4: To znamená, vidíme tady textilní průmysl, tady si vysunete šuplíček, kde si můžete vlastně přečíst nějaké informace.
2: Kromě těchto exponátů můžou návštěvníci zhlédnout také krátké filmy.
5: V Tovární ulici v Jeseníku stojí starý dům. Dům, kterému lidé začali říkat Katovna.
2: Druhé patro výstavy nabízí návštěvníkům 6 herních exponátů, popisuje Vilinský.
4: Ku příkladu tady je menší verze Einsteinovy hádanky, ve které člověk spojuje 4 významné osobnosti z Jesenicka z jejich letopočty a s tím, čemu se věnovali, a dále si návštěvník může zahrát 3D piškvorky, poskládat si hanojskou věž, která v našem případě má vlastně formu vysílače pradět.
2: I přesto, že je expozice otevřená teprve krátce, už teď si získala oblibu návštěvníků. Jedním z nich byla také Denisa.
6: Nám se líbí hodně. Myslím si, že je nápaditá, interaktivní, hodně věcí tady člověk může vyzkoušet, je to moc pěkné.
2: Investice nové expozice přesáhla 7 milionů korun. Do budoucna ji vedení Katovny chce dále rozšiřovat. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Brno déle než rok hledá firmu na stavbu sociálně zdravotního komplexu na Červeném kopci. Dobrovolní hasiči z Břeclavska se v noci utkají v soutěži v požárním útoku. Fotbalová zbrojovka Brno se v Plzni ve druhém kole šance ligy pokusí navázat na vítězný vstup do sezóny. Zítra bude většinou polojasno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Déle než rok vybírá brněnský magistrát firmu, která postaví sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci. Má to být první zařízení v Brně, které nabídne dlouhodobě léčeným pacientům pečovatelskou i lékařskou péči. Areál nahradí zbouranou léčebnu dlouhodobě nemocných. Rada města Brna tento týden kvůli častým dotazům firem opět posunula termín pro přihlašování o zakázku za více než 800 milionů korun. Lhůta má vypršet v září, zdůvodňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Zároveň se ale ukázalo, že ta realizace bude časově ovlivněna nevyhovujícím stavem kanalizační infrastruktury na ulici Vinohrady a z tohoto důvodu si myslíme, že ten předpoklad začátku prací na Červeném kopci bude nejspíš až v roce 2028.
2: Do specializovaného pracoviště v pražské nemocnici Bulovka míří žena, která se nedávno vrátila z Ugandy. Je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Žena byla původně přijata ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, odkud je teď zdravotníci převážejí. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy nízká a veřejnosti nehrozí nebezpečí. O jakou konkrétní nemoc jde, mluvčí neuvedla. V Loutském klášteře ve Znojmě dnes začíná festival fotografie Photo Art Fest. Letošní ročník nabídne výstavy více než 40 autorů, převážně z Česka a Slovenska. Lidé uvidí například fotografie Františka Dostála z událostí listopadu 1989. Vystavovat budou i významné zahraniční osobnosti. Mezi nimi třeba Nick Ut, autor snímku z vietnamské války Napalmová dívka, uvedl ředitel festivalu Martin Skřivánek. Festival pořádá organizace Czech Art Photo. Výstavy budou přístupné každý den do konce srpna. V Prušánkách na Hodonínsku budou večer soutěžit dobrovolní hasiči v nočním požárním útoku o pohár starosty obce. Zapojí se kolem 30 mužských i ženských družstev, hlavně z Hodonínska, Břeclavska, Znojemska a Brněnska. V soutěži jde o simulaci činností při skutečných zásazích, vysvětluje velitel dobrovolných hasičů z Prušánek Miroslav Pálka.
5: Je to jedna z požárních disciplín požárního sportu. Požární útok, 100 metrů překážek a štafeta a výstup na požární věž. Ten požární sport je spíš jako příprava těch členů, kteří jsou v jednotce, sportovní takový vžití.
2: A podrobně vám soutěž přiblížíme v našem vysílání za chvíli po zprávách.
6: Sport.
2: V druhém kole nejvyšší české soutěže nastoupí fotbalisté zbrojovky Brno na hřišti Viktorie Plzeň. Zápas začne v 8 hodin večer a Brňané se v něm pokusí navázat na úvodní domácí výhru nad pražskou Spartou. Trenér zbrojovky Martin Svědík mluví o tom, jestli bude ctít nepsané pravidlo, že vítězná sestava se nemění.
7: Určitě se nebude měnit nějakým způsobem výrazně nějaká osa týmu. Vždycky, i když to připravujeme na různý soupeře, tak tam můžou být drobné změny, 2, 3, 1, nevím, třeba žádná, ale myslím, že tam postupně budou všichni naskakovat a jsme právě zvědaví na to, jak se s tím všichni popasujou.
8: Počasí.
2: V noci bude na jižní Moravě většinou polojasno až oblačno, někde přehánka. Zítra ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, výjimečně opět přehánka, odpoledne většinou polojasno, občas i skoro jasno. Nejnižší noční teploty 21 až 18 stupňů, nejvyšší denní 29 až 32 stupňů. Vítr mírný a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dopravní nehoda, která byla na silnici 1/52 u Pasohlávek, už provoz neomezuje. Se zdržením stále počítejte na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Vyškova mezi 201. a 196.5 kilometrem, a to až půl hodiny. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Pohodové letní odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Máme 5:15 a od mikrofonu vás i 2 hodinou dobrého odpoledne provede Alena Přikrylová. V následujících minutách zazní 30. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Podíváme se do Prušánek na Horonínsku, kde si dnes v noci změří síly 30 družstev dobrovolných hasičů v požárním sportu, ale ještě předtím se vydáme do zvukomalebného slova k odvozeninám. Tuto cestu nám za chvíli v pravidelném jazykovém koutku představí Jiří Trachťa. Tak zůstaňte s námi. Krásné odpoledne a příjemný poslech.
6: Český rozhlas Brno.

0: Doznívá ústřední píseň k seriálu Zdivočelá země, kterou naspíval Karel Černoch, hudbu napsal Zdeněk Barták mladší, text Eduard Krečmár. A je tu čas jazykové dílničky Jiřího Trachtulce. Máme 12 minut po 15. hodině. A na jaké slovo se dnes Jiřík Trachtě zaměří?
1: Tématem dnešní jazykové dílničky bude bubák. Je to takové dětské strašidlo nebo přízrak nemající konkrétní podobu. Stín v koutě či cosi číhající za stromem či za komínem. Není to tak dlouho, co jsem narazil na internetu na vysvětlení, že slovo bubák pochází z latinského pojmenování víra – bubo. To se mně samozřejmě nezdálo a tak jsem se na to podíval hlouběji. Lingvisté říkají, že na počátku bylo cizoslovce bububu, kterým se strašili malé děti. A že tedy slovo bubák je zvukomalebné. Bubákovat znamená nejen strašit, třeba na hřbitově, ale také vyskytovat se někde déle, než je nutné. Co tam bubákuješ? To jsme slyšeli mnozí. Bubák se říká také mohutnému, až strašidelně vypadajícímu tmavému mraku. Meteorologové jej nazývají cumulonimbus. A když venku, či spíše na obloze bubákuje, tvoří se tyto mraky. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiřík Trachtě.
0: To byla jazyková dílnička Jiřího Trachtulce a další zasní zítra opět touto dobou. V Prušánkách na Hodonínsku si dnes v noci změří síly 30 družstev dobrovolných hasičů v požárním sportu. Proč závodí až po setmění a jak rychlý musí být vítězný požární útok, uslyšíte za chvíli. Tak zůstaňte s námi.

0: pondělí 3. srpna přijala pozvání do Dobrých rad Iva Steinhauserová. Povídat si s ní budu o zdravém grilování. Jak zacházet se syrovým masem, aby bylo pro konzumaci bezpečné? Co nepodcenit při přípravě na otevřeném ohni? Do čeho maso ideálně naložit a jak vybrat ten správný druh? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Helena Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Brno 22 minut po 15. hodině. Požáry ani jiné mimořádné události si nevybírají denní dobu a hasiči zasahují mnohdy i v noci. A právě proto mají v Prušánkách na Hodonínsku hasičskou soutěž v požárním útoku, která noční podmínky simuluje. O pohár starosty obce se dnes posetmění, přesně v 21 hodin 15 minut, utkají 30 mužských i ženských týmů z Břeclavska a okolí, aby porovnali síly v činnostech, které běžně dělají při opravdových zásazích. V telefonickém spojení už jsem teď se starostou prušáneckých dobrovolných hasičů, panem Miroslavem Pálkou, který nám o soutěži řekne víc. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já vás zdravím a zdravím taktéž všechny posluchače Českého rozhlasu Brno.
0: Soutěž začne, až po setmění. Co všechno se musí před startem stihnout a připravit?
1: Tak v první řadě se musí připravit trať, na kterou se vytyčí značky a terče s časomírou a ozvučení nějaké a tak to zázemí vlastně té soutěže.
0: No a pro ty, kteří tento typ sportu neznají, co je to vlastně požární útok? V čem týmy soutěží?
1: A požární útok, ptáte se pro ty, co to neznají, tak bych to řekl zjednodušeně. Z požární nádrže o velikosti 1 metru krychlového 7členné družstvo musí přepravit vodu až k terčům, které jsou vzdálené 85 metrů a mají nástřik 5 metrů a musí se trefit do průměru 50 mm díry, kde jsou schopné terče a pak se teprve zastaví časomíra.
0: A jaké časy dnes budou rozhodovat o vítězství? Je pravda, že rozhodují i setiny sekundy?
1: Určitě, určitě. Týmy ligové špičky umí časy kolem 16-17 vteřin a rozdíl mezi třeba prvním a druhým místem jsou opravdu někdy v setinách. A v noci je to specifičtější tím, že čekám časy trošku vyšší, asi o vteřinku, okolo 18. vteřiny.
0: Loni si pohár starosty odvezli muže s Velké nad Veličkou a ženy z Kobylí. Jsou i letošními favority a jak si vedou hostující Prušánky?
1: Ano, jsou určitě favority spolu s Pasohlávkami Mistřínem. Domácí tým ale to soutěží v kategorii muži 35+, a jsou na druhém místě. A na druhém místě jsou momentálně. To bych tak tomu řekl všechno.
0: Pojďme se ještě vrátit k samotné noci. Čím je noční požární útok jiný než ten denní? Tady zaznělo v čase. Pravděpodobně zásah trvá o něco málo déle.
1: Tak jsou trošku stížené podmínky tím, že je to vlastně snížená viditelnost. Je teda částečně nasvětlená trať a důležitá místa.

0: na té trati, jak jsem říkal, že se musí vytyčit body, značky vlastně, kde je rozdělovač a proudy a Bčka, kde odhazuje hadice, odkládá, který pomáhá rozvinout, takže tam je to vlastně stížené tím, že není ideální viditelnost a proto teda ta, je to taková ta atmosféra je taková lepší, lepší prostě taková, jak bych to řekl, nevím.
1: Napínavější.
0: Ano, tak nějak je to lákavější ty noční soutěže.
1: Říká starosta dobrovolných hasičů z Prušánek Miroslav Pálka. Při noční soutěži v požárním útoku se po setmění utkají 30 hasičských týmů z Břeclavska. Ať se akce vydaří a děkuji za vaši službu při zásazích.
0: Mějte se hezky a nashledanou.
1: Nashledanou. No a my se za chvíli zaposloucháme do hlasu Michala Isteníka v temných letopisech moravských. Už za chvíli nám zazní totiž 30. díl tohoto cyklu. Krásný poslech.

0: Linda Finková a Pavel Noha v roce 1987 s orchestrem Karla Wagnera naspívali Kdo nespívá, nemá hit. Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 5 minut po 3:30. Dobré odpoledne. A je tu čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, ale také hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den ráno a navíc v tomto pravidelném čase vypráví Michal Isteník a tentokrát nás vezme do podzemí Rosicko-Oslavanských dolů.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1860. Oběti výbuchu metanu neměl kdo zachraňovat. Historický zápis praví: dnes došlo z dosud ještě neznámých příčin k explozi plynů v jámě Padochovského kamenouhelného dolu Františka, jejíž následky se dosud nedají odhadnout, neboť do jámy nelze proniknout vzhledem k nadměrnému množství dusivých látek. Přece však je očekávati to nejhorší. Náhodný kolemjdoucí už dnes nepozná, že na tomhle místě kdysi fungovalo jedno z klíčových míst Rosicko-Oslavanského uhelného revíru. Ani to, že právě tady, desítky metrů pod povrchem země, se odehrála událost, která smutně upozornila na katastrofální nedostatek jakýchkoliv záchranářských opatření při těžbě uhlí. Bylo to největší důlní neštěstí Rosicko-Oslavanska. Šachta Františka v nynější oslavanské místní části Padochov začala fungovat v roce 1848. O 12 let později ve druhém patře dolu vybuchl metan a uhelný prach. Byl to pátek 8. června 1860, kdy v 8 hodin ráno přišla o život téměř celá tehdejší směna. V podzemí zemřelo 53 lidí. Důlní a revírník Jan Jedlička, vrchní havíři Jan Dobšik a Jan Níče, praktikant Viktor Pink a další. Havíři, takzvaní běháči a k tomu jeden zedník. Nejmladším mrtvým bylo teprve 13 let. Jejich jména zůstávají zachována. Informací o příčinách výbuchu je méně. K soudu nikdy nedošlo. V dole chybělo systematické odvětrávání. Důlní hormistr neměl dost zkušeností. Majitelé tlačili na zvýšení těžby. Pozdější báňský ředitel a dlouholetý kronikář nedalekého Zbíšova Antonín Honl označil za příčinu nezřízený spěch s těžbou. Její podmínky ostatně naznačují i další dokumenty. Třeba o tom, že jeden z 5 zachráněných, Josef Šmarda, měl pouhých 13 let a na 12-hodinové směny chodil denně ze skoro 15 kilometrů vzdálené z Braslavy. Mimochodem, Josefovi zachránil život mladý horník Mořic Kučík, který sám na místě zemřel. Uhlí z dolů prostě přineslo na povrch průmyslovou revoluci. Na bezpečnost horníků ovšem uhlobaroni mysleli jen málo. Těch 53 životů z dolu Františka mnoho věcí posunulo. Výnos nařídil pohotovost dýchacích přístrojů na dolech, aby bylo možné zachraňovat lidi z nedýchatelného ovzduší. Úřady uložily důlní správě zřídit větrací štolu, později přeměněnou na důl Kukla. A ještě o něco později vznikly i záchranné jednotky, zpočátku dobrovolné. Oběti osudného výbuchu připomíná pomník na Oslavanském hřbitově. Jeho autorem je brněnský sochař Josef Břenek. Dal mu podobu skaliska se vstupem do důlní šachty. Ten však vede k mramorové desce se jmény zesnulých. Nahoře je kříž a pod ním ve vavřínovém věnci symbol hornictví, tedy skřížený mlátek a želízko. Z obou stran stojí havíři truchlící nad ztrátou druhů. Je smutné, že naproti se tyčí podobný pomník, jen bez postav havířů. Připomíná oběti dalšího důlního neštěstí na dole Kukla v roce 1921.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To To byl 30. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisu napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase příští týden. Udělejme si teď v dalších minutách ale dobrou pohodu, třeba s Václavem Neckářem. Dobrý poslech.

0: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 6. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc a její syn Benjamin. Společně napsali knihu Tramvaják, co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava, co nabízí manuál pro budoucí tramvajáky a tramvajačky a proč je dobré nevzdat se svého snu a jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák. I o tom bude řeč. Přidejte se k nám. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

Posloucháte letní odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Máme 15 hodin a 47 minut a v tuhle chvíli pro vás mám jeden tip, kam se můžete vypravit a něco zajímavého a hezkého poznat. Moravská galerie v Brně znovu otevře edukační expozici Umění do kapsy v místodržitelském paláci na Moravském náměstí. Na konci minulého roku ji uzavřela kvůli havárii parovodu, kterou se už podařilo odstranit. Mezidobí zůstával provoz v paláci omezený na minimum. Na čtvrtek 6. srpna galerie u příležitosti znovu otevření připravila celodenní program nejen pro rodiny s dětmi. Informovala o tom mluvčí galerie Eva Karlčáková. Expozice Umění do kapsy vznikla před 2 lety. Její tvůrci z lektorského oddělení se inspirovali právě dětskou encyklopedií se stejným názvem Rozum do kapsy. Pokusili se shrnout základní poznatky o umění do stručného, ale pestrého a zajímavého tvaru. Naopak expozice starého umění Brno předměstí Vídně, situovaná do vyšších pater místodržitelského paláce, je dále uzavřena, protože tyto části na svou rekonstrukci teprve čekají. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

Kytka a Brontosauři na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 15 hodin 54 minut. Ano, blíží se nám 16. hodina a zprávy s Věrou Šembekovou a po zprávách Hvězdné návraty. Po 17. hodině nám Zelný ring přinese reprízu fejetonu Milana Mundiera Svérázný porcelánový baron. Vypravíme se s ním na hrad Bítov. Při příležitosti 90. narozenin Milana Údeho připravila Olga Jeřábková jeho medailon. Další částí věnovanou Jakubu Demlovi pokračuje memoárový cyklus Jiřího Kuběny Z mého orloje. No a připomeneme si 15. výročí násilné smrti spisovatelky Simony Moniové. A 18. hodina k poslechu přiláká všechny milovníky dechových hudeb. Blahopřání s písničkou dnes moderuje Karel Hegner. Tak zůstaňte s námi i v dalších hodinách. Končí sobotní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu se na vás už zítra ráno po 5. hodině opět těší Alena Přikrylová. Krásné léto vám všem.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hladina Vranovské přehrady je kvůli suchu nižší. Kvůli suchu a zvýšenému riziku vzniku požáru na jihu Moravy nemají lidé rozdělávat oheň. Fotbalisté Artisu Brno budou na hřišti Slovácka usilovat o první ligové body v sezóně. Zítra bude většinou polojasno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Vranovská přehrada má kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle povodí Moravy asi na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování i kvůli tomu, že z ní voda odtéká, upřesňuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
2: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody více, než do ní přiteklo.
0: Kvalita vody na Vranově je nicméně podle měření hygieniků ke koupání vhodná. Vysoké teploty budou na jihu Moravy i v příštím týdnu a slibované víkendové ochlazení situaci nezlepší. Teploty budou i nadále přes 30 stupňů Celsia. Od pátku platí v jihomoravském kraji zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Vyhlásil ho hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL na žádost krajských hasičů. Mezi místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru patří například lesy, sklady sena nebo obilí, pole, parky a také zahrady. Konkrétní opatření vyjmenovává mluvčí sboru Filip Venclovský.
3: V této době je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru například zakázáno rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, kouření, používání pyrotechnických výrobků, používání jiných zdrojů zapálení, například pochodní, či odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
0: Sucho ohrožuje i vzácné motýly. Ochránci přírody objevili na louce u Holštejna na Blanensku modrázka očkovaného. Silně ohrožený druh má složitý životní cyklus a k rozmnožování potřebuje vlhké louky. V Moravském krasu zatím odborníci věděli jen o výskytu modrázka bahenního, připomněl zoolog Antonín Krása. Sport. Prvoligoví fotbalisté Artisu Brno nastoupí ve druhém kole šance ligy na hřišti Slovácka. Utkání začne v 5 hodin odpoledne. Nováček z Brna se pokusí získat premiérové body v nejvyšší soutěži. V úvodním kole doma prohrál s Mladou Boleslaví. Trenér Roman Nádvorník věří, že po velkých změnách v kádru pomůže Artisu především společně strávený čas.
4: My jsme se ještě tolikrát ani na tom hřišti nepotkali, neviděli, ale věřím, že jak ty hráči se začnou trošičku víc vnímat na tom hřišti a ukážeme si ty pro ty nový hráče, jak to chceme hrát, co chceme dělat, jak se chceme zajišťovat, takže to bude každý zápas lepší a lepší.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě většinou polojasno až oblačno, někde přehánka, ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, výjimečně přehánka, odpoledne většinou polojasno, občas skoro jasno. Nejnižší noční teploty 21 až 18 stupňů, nejvyšší denní 29 až 32 stupňů. Vítr mírný, severovýchodní, postupně až východní, rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dejte pozor na dálnici D1 před Vyškovem ve směru na Brno. Na 230. kilometru je kus pneumatiky v levém jízdním pruhu a v odstavném pruhu pak osobní auto s karavanem. Na D1 pozor také ve směru na Prahu. Stala se dopravní nehoda na stém 92. kilometru na úrovni čerpací stanice a stále počítejte také se zdržením v koloně na příjezdu do Brna po D1. Důvodem je dopravní omezení mezi stým 99. a stým 96. a půltým kilometrem budete popojíždět okolo 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavený.
6: No to já taky, co tam máš dál?
5: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
6: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
5: No nosím, ale to nepomáhá.
6: A na venol beriš?
5: No beru.
6: Tak dál.
5: No tak třeba někdy paní knihovnice zavolá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám naspátek.
6: A celý se otočit můžeš, takhle?
5: To jo.
6: Tak neotáčej hlavu, otáčej se celý. No povídej.
5: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
6: To je v tomhle věku normálně a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
5: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
6: Ale vstáneš.
5: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
6: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
5: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to půjde.
6: Další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky, hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždělo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím Mirečku roku? A já jsem říkal, v únoru 2 roky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor. Oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dětkovi ruku a vorantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal,
3: říkáš meniskus?
2: Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější. Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřvi hajzle, řvi doutník. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, Donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, ty byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
0: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prý lék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
4: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A Víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, mm-hmm. že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
5: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
4: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo, nebyl.
5: Jako nebyl.
4: Ne, nebyl.
5: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
4: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že třeba já užívám léky, já ti řeknu.
5: Všichni, co užíváš.
4: Tak užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
5: Ty bereš všecko preventivní.
4: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná. No,
5: a ty bereš 8 druhů prášku různej?
4: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou se mi stalo, já šel do lékárny, mě se strašně líbí lékárny, já mi to přitahuji, oni to mají dneska hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
5: To byl prášek, který jsi neznal.
4: Ten jsem ještě právě neznal.
5: A chtěl jsi ho zobnout.
4: Chtěl jsem si zobat.
5: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
4: No já ostatně u jedný známý ochutnal.
5: A zastavilo se to, jo?
4: Jo, mám to. Český rozhlas Brno.

Řekněte, doktore, co vám vlastně závidím? Tu spoustu černých káv,

0: anebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
2: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu. A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl. Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích, kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechneme.

0: pana instruktora.
1: Čože takovýhle nesmysly si vykládejte někde u kafíčka v kavárně a ne v hlubokým lese. Vyberte si zranění a pokračuje.
0: No tak, já mám...
1: Co máte?
0: Mě bolí... Mně se dělá...
1: No co se vám dělá?
0: Já nevím.
2: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu
1: dělá? A viděte stranou, tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývám běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
0: No, tak vidíte.
1: Vymlčte, vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na ní.
2: Copak, zase v hlubokém lese. Na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné raněné zvíře. To abych poskyt nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází, dobrý muži?
0: Dobrý, ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě. Na odlehlém místě v lese, jako to zvíře, a když a jdu takhle v lese,
2: ano.
0: A nic nečekám, a když to v tom najednou bum, prásk, a z ničeho nic, jak když utne na třikrát ukopnutá líková kost.
1: Lítková! Nejsme v sadu, jsme v lese.
0: Na třikrát lítková. A když jsem to viděl, tohle to všechno, dobrý muži, tak vstetí kopnu do prašivky.
2: Ano.
0: Byla to muchomurka hlízovitá zelená, naše nejjedovatější houba.
1: Čověče, nevykládejte nám tady o houbách a nechte se ošetřit.
0: A ukopnu si palec. To už se mi dlouho nestalo. Taková vám smůla. Ošetřte mě, prosím, děkuji pěkně.
2: To já vám řeknu, to vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahojí. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
1: Taky naschledanou, kvůli čemu stá si v lese?
2: No kvůli houbám, jak jsme říkali.
1: To si myslíte vy, kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
3: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný, vaši nohu znehybníme, k čemuže ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte, tak...
2: Kde by se v lese vzalo pravítko?
1: Vymlčte! Asi šel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil. Hlavně, že máme dlahu. Přivažte mu to.
2: On sebou škube.
1: Škubejte sebou, raněný, nebo vám to špatně sroste.
0: Mně už to srůstá.
1: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak. No, už se mi postavte. Hezky. Tak. No, to nevadí, že se to uvolnilo. Nožička je v pořádku. Budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhem zranění máme co? No, v letních měsících...
2: Omrzliny!
1: Ale prosím vás.
0: V letních měsících...
1: No, vy sám, mladík, u vody.
0: U vody hmyz, štípa.
1: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí, přijďte.
2: Utonutí!
0: U vody utonutí.
1: To je zásadní.
2: Utonutí, jak
1: to
2: je tady.
1: Víme,
0: u vody utonutí.
1: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
0: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zas může někdo jiný. Tak
1: ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka. Říkám si, asi bude mi něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už blunka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
0: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. Já jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamarády, jestli tamhle stojí a uzrechne zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby jste se netopil, nebo byste se ještě utopil.
1: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
0: Tak až se topí on, já už to mám dost noho.
1: Tak dobře, topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
2: Hoďte mi korky, plavčí, topím se.
1: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
0: Teď už je na břehu.
1: Jo, ale není oživen, oživujte, nasaďte.

0: mu umělé dýchání. No neváhejte.
1: Odkud kam?
0: No odkud kam, z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.
1: Pane instruktore, nešlo by něco udělat s tím jeho knírem?
2: Prosím vás, proč?
1: Ono mě to asi bude šimrat.
2: Šimrat. Utonulý, bude ho to šimrat.
3: Šimrat? Nešimral to jiný, nebude to šimrat jeho.
2: No, prosím, po něm.
1: Šimrát.
2: Ale mladíku, tady jde o život a vy pořád šimrát.
1: Ale o jeho život, ne o můj. Tak ho napře oholíme a pak ho teprve zachráníme.
2: Tak si ho oholte, co mám
3: pozor, pánve, pozor, mě tady nikdo holit nebude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat. Jak to dopadlo, vidíme všichni, mě už tady nikdo neví.
2: A
1: mě taky ne, mě tady všechno šimrá.
0: Ale prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzyňské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Nashledanou.
4: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský. Režijně ho tehdy vedl Dušan Klein. A povídka pochází z roku 1997.

0: žiješ, kamaráde? Kdyby si viděl, jak my jsme tě krásně zapili, celá hospoda, čověče, každý vždycky jednu rundu nažal, víš? A já jsem říkal chlapům, kde pak Oldík, ten se má, ten si teď leží na pitevním stole.
1: Boha, co jste pili?
0: Co jsme pili? Všecko, kamaráde. Všecko, soudě podle kocoviny. A jsme ti probrali věci, hoj. Hele, ty jsi říkal, že máš horečku.
1: Jo.
0: Tak si představ. Tam v té hospodě seděl harmonikář a jeho brácha taky dostal najednou z něčeho z takovouhle horečku, ze který se pak vyklubala rakovina varlat. Jestli bys tomu?
1: A neříkal, jak se to pozná?
0: Říkal. Vůbec nijak. Hele, ať tě pošlou rovnou na urologii. Poměl štěstí, že přišel včas a zachránila ho, víš co? Amputace. Šmik, fik, hotovo. Ty můžeš mít kliku jako on. Šmik, fik, hotovo.
2: Rychle hotový budeme i s anekdotami, které vám tentokrát pouštíme z lékařského prostředí tak, jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
3: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.
4: Ano, a kdy se vám to děje?
3: No, vždycky, když telefonuju.
5: Paní doktorko, problém je v tom, že moje žena si myslí, že je slepice.
4: Ano, to se stává. A jak dlouho to trvá?
5: No, nevím, asi 2 roky.
4: No, ale proč jste nepřišel dříve?
5: No, když my jsme ty vejce strašně potřebovali. Slečno, už jste byla někdy v agonii?
4: Ne, já v zimě zásadně nikam nejezdím.
6: Přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a po druhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a po druhé v zimě.
7: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
8: Na kožní oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co, už tu byla? Ptá se dychtivě. Kdo? Nechápavě sestřička. No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala. Sejdeme se na kožním.
9: Tak, pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
10: Hrgot, sakra.
9: Máte nějaký problém?
10: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
11: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
9: 500 korun.
11: 600 korun.
9: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
10: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
9: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
10: Ne.
9: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
10: Já bych se na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

od vás bych i klistýr snesl, ani bych přitom nehlesl. Milý pane operatér, vy až těch nejvyšších pater, přízeň svou chci dát najevo, nabít bych vám slepý střevo, jenže až se skončí.

zavřeme monology, zdravíme i patology, samozřejmě a nejvíce pozdravujeme bohnice. A my

0: Hlas naší Moravy. Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dýtlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?
2: Já jsem se byl vyvenčit.
3: No. Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
2: No, hodej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovnat zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgid.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
2: Kluci, sergot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Alojze Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: și prosim! Dobrý den!
1: Dobrý den!
0: Svlékněte se! Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košiky, cibane, nevodky, pořád se mě dáte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikdy nechytnu. Mě nikdo nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsi do nemocnice, tak se vám musím vloudit. No, jistě tajně, tak proto to dosím pořád, vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gyně. Opravdu, to už není, to přechází legrace, jo? Ale my opravdu nechtějí žádný nemocnice ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale tak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: Co máš tohle?
1: To je moje ošatka zdraví, tam jsi vlastně léky.
0: Ale výborně, ano, chápu, ano.
1: Mě nikdo ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakým plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžkej pokondr, vystoupí těžkej hypokondr. Podle toho, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocnej.
0: Nebuď hysterický, ale, hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, že to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytrý něco dělej, dej mi nějakou injekci, nebo prášky, to tady rozmlátím.
0: Klidně říká, uklidni se.
1: Novoty, já tě
0: pohlu.
1: Ino, jste tu vy? Vy ještě žijete? Božská Ina, víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí? Co já jsem se kvůli vám nenaspal? Co já jsem se odkopával? Co já jsem se nadřel v noci? Jak jsem na vás myslel? Která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima. Vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: No. Sestřičko!
2: Vy jste pan doktor Blažej?
3: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal, teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu, protože já, když jsem se, poslouchat mě, já, když jsem se ženil, tak se mě odávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně, já jsem řekl, no, Inu, ano. Jděte od něj.
3: Ino.
2: Ano.
3: Ano, Ino.
2: Co ano?
3: Co asi ano, Ino?
2: Ne.
3: Ne, ano.
2: Ne, ne.
3: Takže ano. Ino.
1: Ale, moment. Já bych to už cítil. Prosím vás, tady, nechte toho. Domučkáváme se tady. Tady umírá člověk. Vy mě nechci žádný doktor. Na tož bylo, že vy jste u mě normální cvok.
4: Volal mě někdo?
1: Já jsem říkal cvok.
4: Taky na vás přijde. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No.
4: Na co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, tak co, čeho? No. Indikace, no, víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům v poslední době vůbec nerozumím.
4: Nerozumíte doktorům? No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to je dobrý nápad. A co injekce?
2: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
4: Co prosím?
2: Abyste mu dal tu injekci.
4: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď, a kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil, vy už jste z těch nových dílů nemocnice na kraji města.
5: Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky, tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
4: Jak to?
5: Holky nepřišly.
6: Kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
5: To není špatný nápad. A já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás mám vymyšlený.
6: No?
5: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dělat maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
0: Prosím vás. Ortopedie, to není psychiatrie.
4: No.
0: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás?
7: Volal mě někdo!
8: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice. Doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Davač.
2: Pane primáři.
0: Ino. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: Pane primáři, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste trošku pomohli?
0: Já vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: Bratislava je zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.

vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi?

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: Houby umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dala. A on pustí tak rád.
2: Dobře.
3: A teď je budu čistá na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježíš, má nad von, jak jste takovou dálku. A pan doktor je tak hodný a má tak zlatý ruce.
2: Není hodný, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore,
2: jste dělá trámu s někam jinam. Ne.
3: Pane doktore, smilujte se.
2: Šeňko, někam nepůjdeš, ty jsi doktor medicíny a ne poskok pro liní partaje, ty nemáš zapotřebí, aby tě někdo čikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jiného než vás nechce, to prej radši umře.
2: No, žádná škoda, aspoň bude o jednoho mochvelku více pomíjí.
3: Pane doktore, buďte humanista, ten můj starý tam leží a žve jak postřelený kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby ve dne léčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jak lítal? Vidě to tadyhle kousek.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase bere žluč.
3: Bere, pane doktore, bere. A kdybyste věděl, jak pojďte se podívat, jak ho to bere. Pojďte, pane doktore.
2: No. Někdo se holt narodí jako doktor, někdo jako pohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste zlatý, pojďte dál.
5: Kdo to porád bere? Jako bys ho neznala, prosím tě.
2: To jsme to dopracovali. Vzali jsme si doktora, jsme na tom hůř než kdo jiný. Každý si na nás holkne, kdy chce. Po půlnoci, ve 4 hodiny ráno, a ten můla jde jako tele na porážku. Nejest to studený, ukáž, dej to sem. Já vždycky chtěla doktora a dostala jsem holiče. Ale uměl se postarat o rodinu a já jsem u něho vždycky byla na prvním místě. Kdybych mu řekla, aby podříznul a voloupil ředitele banky, tak to pro mě udělal. A ten tvůj, kdyby ho zavolali k Bernardínovi, že má kašlíček, tak tam poletí.
5: Nepoletí. On se zvířat bojí. Au! I komár, jo. Mami, prosím tě, prokádrujeme až ráno, jo?
2: Každý se zmáhá. Hrabek nemůže. Jenom my trčíme na pleku. Auto máme pořád to samý, odřený, na dovolenou místo k moři, jedete do Nymburka. Tady v baráku jsme učiněná chudina. Šípová ze druhého šla na vytažení huby. Lightmerovic holka letěla někam s ESO Travelem k moři na celý prázdniny. Fričovi zase poslali kluka do Ameriky študovat. A paní domácí si koupila barák v Třeboni. Samozřejmě hned vedle Aurory. No to si přijde, že si ho zrychlujou a budou ho pronajímat Němcům. Každý tady má peněz jako šupek. Ale jakmile je píchne v zádech, zavolej panu doktoru ze čtvrtýmu a ten se může přetrhnout, aby nevyhověl. Všem! A samozřejmě zadarmo. A já ti říkám, tohle není normální.
5: A co si mám jako asi dělat? Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
2: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
1: Malé upozornění, řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovat jí bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
6: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám řádní chřipka, tak já jsem vám přinesla pár acilpirinů, jo, abyste něco nechytli, že jo. Tak kdo chce, klidně se hlašte, já je budu po vás házet. Tak, no, bez rady. Tak, no, dejte to tý slečně, vy taky, ano, vy taky, já to vemu takhle. Ale můžete i ty zdraví si vzít, jo? Protože já jsem slyšela, že prej se bude na léky v lékárnách strašně doplácet. Prej až 1000 korun na jeden acilpirin. Tak chytejte, no. Tak.
4: Co pak, Jiřinko? To pak jako nějaký problém zase?
6: Ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prej budou strašně drahý.
4: Jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
6: To já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
4: No, to je pravda. Ale to se nějaký chaos prej tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží, takový zmatek.
6: Ne, já si doktorů taky vážím. Já to povolání přímo obdivuju. Já obdivuju i to, s jakou noblesou. Oni třeba dovedou sdělit špatnou zprávu.
4: No tak, helejte, no. Ne všichni tohleto, ale ovládají, víte. To se mě připomněla, mě vyprávěl jeden známý. Jeho manželka podstoupila několikahodinovou operaci v nemocnici a on čekal, jak ta operace dopadne, seděl venku před tím sálem a vyšel ten chirurg, ten operatér, sednul si k němu na lavičku a říká mu, podívejte se, pane Jeburek, tak vaši manželku se nám podařilo stabilizovat, ale upadla do hlubokého komatu. A v takových případech je prognóza, že v tom komatu ona zůstane třeba i několik let. Čili vy budete muset manželce pravidelně podávat hadičkou výživu, no, tak třikrát denně. Budete ji muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky ji budete muset pravidelně měnit pleny, taky ji omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá, tak je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem ramena a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
1: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu snad plného optimismu. Mějte se pěkně. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

0: Slovenské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Muž z Brna, který okradl Národní banku o miliony, je ve vazbě. Blansko dnes lidem představilo nový krytý bazén. Archeologové v Brně odhalili základy průmyslových budov z 19. století. Zítra bude většinou polojasno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadržela policie. Muž podle ní během práce na brněnské pobočce obcházel interní pravidla, kradl a způsobil tak škodu v řádu desítek milionů korun. Kriminalisté se teď s pomocí obviněného snaží získat ukradené finance zpět. Krajské státní zastupitelství v Brně k žádosti o vazbu přistoupilo kvůli obavě, že se muž pokusí utéct, řekl Českému rozhlasu jeho mluvčí Petr Lužný.
3: Obviněný je ohrožen trestem odnětí svobody ve výši 5 až 10 let. Z tohoto důvodu, i přesto, že nějakou formou spolupracoval, tak zde byla obava jednak, že by mohl ovlivňovat svědky v té počáteční fázi vyšetřování a jednak, že by mohl z důvodu toho vysokého hrozícího trestu uprchnout.
2: V Blansku si dnes lidé mohli prohlédnout nový krytý bazén. Město za něj zaplatilo přes 320 milionů korun. Sportoviště kromě 25-metrového bazénu nabízí také výřivku, výukový bazén nebo saunu. Plavcům se otevře zítra, uvedl za provozovatele Radek Snopek. V červenci zemřelo při dopravních nehodách na silnicích v Jihomoravském kraji 5 lidí, o 2 více než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 31 životů, vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Celkem se během července stalo 540 nehod, to je o 97 více než loni. Další 2 lidé zemřeli v noci na dnešek při nehodě 3 osobních aut na dálnici D52 poblíž Pohořelic ve směru na Brno. Do 2 stojících automobilů narazil třetí. Archeologové v Brně odhalili základy průmyslových budov a 2 železniční točny z přelomu 19. a 20. století vedle železničního areálu v ulici Nové Sady. V oblasti takzvané Malé Ameriky sloužily točny zhruba do 50. let minulého století. Nález archeologové zaznamenají a zbourají, aby na místě mohl vzniknout bytový dům. K čemu železničáři točny využívali, upřesňuje za společnost Archaia Brno Lenka Sedláčková.
4: Sloužili vlastně k tomu, že když se vlastně přiváželo zboží vagóny, tak aby bylo snazší to zboží vyložit, tak vlastně ten vagón dojel až na tu točnu. Tam byl otočen o 90 stupňů a mohl vlastně přímo zajet toho skladiště, kde mohl být vyložen. Ten vagón se mohl zase případně otočit, vycouvat ven a mohl být odtažen pryč.
0: Počasí.
2: V noci bude na jižní Moravě většinou polojasno až oblačno, někde přehánka, ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, výjimečně přehánka, odpoledne většinou polojasno, občas skoro jasno. Nejnižší noční teploty 21 až 18 stupňů, nejvyšší denní 29 až 32 stupňů. Vítr mírný, severovýchodní, postupně až východní. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž kvůli horku vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolona, která je na dálnici D1 ve směru z Vyškova na Brno, se už z větší části rozjela, přesto se ale stále zdržíte mezi s tím 99. a s tím 96.5 kilometrem asi 15 minut. Důvodem je dopravní omezení. Na nehodu stále pozor na tahu Svitavy Brno, a to u čerpací stanice za obcí Česká. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Do 14 dnů se objevil Zdeněk Pospíšil, přivezl náměty Páral, profesionální žena, Nikola Šuhaj, loupežník a pohádka Máje. Já jsem samozřejmě i hned řekl, že to neumím a že to nebude dobrý. No ale Zdeněk Pospíšil nebyl žádný intelektuální diskutér, díky bohu. On řekl, podívej se, to uděláš, zkrátka, to je dobrý a já si proto přijedu a žádné diskuse nebyly.
1: Zelného rinku jste slyšeli jubilujícího Milana Uhdeho. Právě 90. narozeniny jsou tím důvodem, proč Olga Jeřábková připravila pro náš magazín jeho medailon. Kapitolou o Jakubu Demlovi pokračuje archivní memoárový cyklus Jiřího Kuběny Z mého orloje. Krátce si připomeneme 15. výročí smrti spisovatelky Simony Moniové. A v úvodu se s fejetonem Milana Mundiéra vypravíme na hrad Býtov. Text má název Svérázný porcelánový baron a přečte nám ho sám autor. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
2: Pokud máte rádi Vranov nad Dyjí, což je mimochodem i můj případ, nebo se zajímáte o hrady a zámky, jistě už jste někdy navštívili Býtov. První písemná zmínka o hradu Býtov pochází z poloviny 11. století. Až do roku 1306, kdy byl zavražděn Václav III., byl hrad vlastněn královským rodem Přemyslovců. Posléze své vlastníky poměrně často měnil, zmíníme rody, jako byly Lichtenburkové, Daunové nebo Haugwitzové. Nás ale bude zajímat rok 1912, kdy hrad Býtov koupil rakouský velkoprůmyslník Jiří Augustin Haas. Jiří Augustin Haas převzal v roce 1867 po svém dědečkovi továrnu na výrobu porcelánu v Horním Slavkově. Společně s Janem Číškem z ní učinil mimořádně prosperující podnik. Na přelomu 19. a 20. století se Haas a Čížek stali jedněmi z největších výrobců porcelánu v celém Rakousku-Uhersku. Své společné vlastnictví pak rozšířili ještě o porcelánku v Chodově. Jejich obchodní partnerství však postupně vzalo za své, protože jejich manželky se vzájemně nesnášely. Manželé Jiří Augustin a Olga Haasovi každopádně přišli k obrovskému jmění a získali také významné společenské postavení. Starost jim ovšem začal dělat jejich jediný syn Jiří. Jiří totiž zcela postrádal podnikatelského ducha. Místo toho si plnými doušky užíval rozmařilého života a utrácel peníze, kde se dalo. Ani učení ho nebavilo, byť měl soukromé učitele. Dokonce se traduje, že nesložil maturitní zkoušku a potvrzení o jejím absolvování získal jen díky otcově vlivu. Nastoupil sice do důstojnické školy, ale ani v armádě žádnou závratnou kariéru nakonec neudělal. Jeho životem byly především bujaré večírky a nejrůznější milostné avantýry. Manželství se vyhýbal jako čert kříži. Tak co s takovým neposedou? V naději, že se naučí zodpovědnému přístupu k životu, koupil Jiří Augustin Haas svému synovi právě hrad Býtov. To bylo pouhé 2 roky před vypuknutím první světové války. Mladému pánovi bylo tehdy 36 let, přičemž Býtov, ozdoba z Nojemska, byl dostatečně vzdálený od Horního Slavkova. Bude-li synek i nadále zlobit, nikdo z okolí jeho rodičů o tom nebude vědět. Jenže na společenské výstřelky musel Jiří Haas i tak na nějakou dobu zapomenout. Když v roce 1914 vypukla ona velká válka, obdržel povolávací rozkaz. Domů se vrátil až po 7 letech jako 45-letý. Jeho otec už byl v té době dávno po smrti. Svému synovi každopádně zanechal dopis, leč co bylo jeho obsahem, se už zřejmě nikdy nedozvíme. Nejspíše vyjádřené pocity zklamání. Od svého prostopášného života Jiří Haas přesto neupustil. Dokonce si pečlivě vedl deník se záznamy o svých milenkách. A stejně tak si vedl evidenci svých nemanželských dětí. Až na 2 výjimky se k ním veřejně sice nehlásil, ale posílal jim peníze i dárky. Dokonce je o každých Vánocích zval k sobě na Býtov. Trochu to připomíná půvabnou veselohru Martina Friče, Když Burian prášil, v níž se před kamerou poprvé a naposledy sešli Vlasta Burian a Oldřich Nový. Leč nahlédněme na Jiřího Haase i z jeho lepší stránky. Protože ani on nebyl tak říkajíc černobílý. Hrad Bítov si nesmírně oblíbil a učinil z něj domov pro spoustu zvířat. Choval od 70 do 150 psů, přičem se nevždy jednalo o ušlechtilá plemena. Rád se ujal i kdejakého zatoulaného voříška. Současně choval kočky a koně. S koňmi se dokonce také účastnil dostihu. A v roce 1934, když už se mu blížila 60, si od cirkusu Kluckých koupil tříměsíčně lvici. Ta se stala jeho velkým mazlíčkem a dostala jméno Mickey Mouse. Mezi místními obyvateli se Jiří Haas těšil nemalé oblibě. Často chodil po hospodách a kde koho tam rád pohostil. Současně navázal přátelství s dalšími majiteli okolních panství. A úcty se mu dostávalo i během druhé světové války. Jiří Haas se sice jako rodilý Němec nikdy pořádně nenaučil česky, mezi lidmi však odmítal dělat rozdíly. Zaměstnával Němce i Čechy. Navíc byl zcela apolitický. Neměl rád nacisty a neradoval se z připojení Sudet ke Třetí říši. Když se někdo ocitl v ohrožení, snažil se mu pomoci. Svého židovského veterináře se mermomocí snažil uchránit před transportem do Terezína. Skoro se mu to i podařilo, ale nacistická byrokracie zjistila, že došlo k administrativnímu omylu. Nešťastný léčitel zvířat nechtěl Haase ohrozit a tak raději zvolil dobrovolný odchod ze světa. Po válce si mohl Jiří Haas oddychnout jen na malou chvíli. Na Bítov padly revoluční gardy a oznámili mu, že má pouhých 24 hodin na opuštění svého sídla. 69-letý porcelánový baron měl být vysídlen. Ve Vídni by nouzí, na rozdíl od jiných, určitě netrpěl. I tam totiž vlastnil nemalý majetek. Neunesl však pomyšlení, že by musel opustit svá milovaná zvířata. Své hospodyni dokonce řekl, že se raději zastřelí. A skutečně se ještě téže noci ozval z jeho ložnice výstřel. Po nějakou dobu sice kolovaly zvěsti, že byl Jiří Haas zavražděn, časem ovšem došlo k jejich vyvrácení. Zvířata byla pro porcelánového barona doslova vším. Nedlouho po něm zemřela i jeho milovaná lvice Mickey Mouse. Traduje se, že hladem a stresem, čemuž bych věřil. Zavítáte-li na hrad Bítov, spatříte tam obrovské množství vyspaných zvířat, zejména psů. Vzhledem k tomu, co zde bylo před chvílí řečeno, to nejspíš nikoho nepřekvapí. Když jsem naposledy navštívil hrad Bítov, jméno Jiřího Haase mi ještě nic neříkalo a pohled na ty vycpané pejsky mi moc dobře neudělal. Teprve článek v příloze Sobotních novin mi leccos osvětlil a rozšířil obzory. Takže až na Bítov opět zavítám, budu se asi na vše dívat trochu jinak. Ano, Jiří Haas byl kontroverzní člověk. Ale za to, že se s láskou staral o zvířata a během nacistické okupace se snažil chránit své sousedy, si úctu rozhodně zaslouží.

Po fejetonu Milana Mundiera zpívala Tereza Richtrová svou píseň Pálava. Zůstali jsme s ní nepříliš daleko od hradu Býtova na jižní Moravě. Píseň je z jejího nového alba nazvaného Místa krajiny. Ale pojďme k dalšímu tématu. 28. července se dožil významného životního jubilea 90 let spisovatel, dramatik a politik Milan Uhde. Následující příspěvek, který připravila Olga Jeřábková, začíná písničkou z divadelní hry, jež je se jménem jubilanta téměř osudově spojena.

0: Písnička v interpretaci Miroslava Donutila pochází z jedné z nejslavnějších her Milana Uhdeho, Balada pro banditu, k níž složil hudbu Miloš Štědroň. Premiéru měla v roce 1975, ale to bychom v životě a čase jubilanta poskočili příliš daleko, píše Olga Jeřábková. Milan Uhde se narodil v Brně v roce 1936 a válečná léta byla pro jeho rodinu velmi složitá a nelehká. Po gymnáziu nastoupil Uhde na filozofickou fakultu, kterou absolvoval v roce 1958.
1: Přede mnou se objevila perspektiva, že bych mohl nastoupit do redakce Hosta do domu. To byla perspektiva velice dobrá z několika důvodů. My jsme samozřejmě byli obětí takzvaného umístěnkového řízení. My jsme od státu měli zaručeno, že po absolutoriu fakulty budeme přijati na místo, které se pro nás zřizuje, a tím se vyhneme jakékoliv být vzdálené možnosti nezaměstnanosti a tak dále. A také v první fázi kádrovník se dostavil, pravda, žádná místa si nikdo neobsazujte sami, jsou umístěnky, tady je 23 umístěnek a ty musí být vámi 23 absolventy obsazeny. No pak se ukázalo, že z těch 23 umístěnek ani jediná není reálná. Přijeli jsme na místo, kde mělo být, já nevím, 5 redaktorských míst, a dověděli jsme se, že organizace, která ta místa plánovala, už 2 roky neexistuje, ale že někdo zapomněl na ministerstvo o tom dát zprávu, nebo dal zprávu a ta zpráva se ztratila. Zkrátka místa neexistovala, 23 absolventů se sešlo a místa na umístěnky měli 2 z nich. A teď tedy já jsem vyrukoval s tím, že bych mohl nastoupit do Hosta do domu. Okamžitě jsem tam nastoupil. Tam byla situace taková, že tam byli redaktoři přes 50 let. Šéfredaktor Macák, téměř 50, Oldřich Mikulášek 1910, Tomeček 1906. Pánové, kterým už bych řekl, nebylo tak zcela pochuti běhat kvůli každé korektuře do tiskárny a dohadovat se z metéry. Dělal to šéfredaktor a jeho přátelé to neviděli rádi, protože říkali, ty bys to měl řídit, ty bys měl tady prostě konat takovou tu obzíravou funkci a psát. Je třeba najít mladýho. No, mladý se teda našel ve mně. Já jsem tam nastoupil, dostal jsem na 5 měsíců smlouvu, protože se vědělo, že pak půjdu

0: odporu, které se mnou posléze vedl, když zjistil, že nejsem donašeč a nejsem ten, který by to na něho hned prozradil, jsem pochopil, že jaksi má dva názory, nejméně dva názory na věci. Jeden oficiální, o kterém dobře ví, že ho musí zastávat, aby mohl dělat to, co dělá, a druhý, ten, který z bezprostředního náhledu vyplývá. Já jsem neměl rád lidi, kteří se honosili tady těmito dvěma názory, ale musím říci, že u něho byl problém podle mě trochu jiný. U něho byl problém ten, že on nerad psal. Jestli to byl nedostatek talentu, nebo co to bylo, nebo nechuť k tomu, o čem věděl, že stejně nemůže vyjadřovat jeho názor bez zbytku, nýbrž, že to musí být jakýsi amalgam čehosi dovoleného a čehosi skutečně myšleného. Zkrátka, on psal strašně nerad. Ten časopis pod jeho vedením Arci byl provinční. To se nedá prostě popřít. Já, když to dneska vidím, vidím, že to byla bída z nouzí, že ten časopis prostě byl poplatný všem předsudkům ideologickým, které tehdy vládly. V málo čem se dokázal lišit, ale zárodky, jaké si tam byly. Už na Macáka se stal trvalým spolupracovníkem Olexus, který tam začal psát své estetické poznámky, čerpané z časopisů celé Evropy. On byl schopen číst španělsky, francouzsky, italsky, německy, anglicky. Všecko to přečetl, pasivně zvládl a napsal o tom zprávu, kterou velice bystře komentoval. To bylo něco, co v tu dobu žádný časopis neměl. Netroufl si to a ani snad neměl na to někoho, kdo by takhle široce tu látku obsáhl. Takže pan šéfredaktor Macák sice občas nad těmi příspěvky Susovými mrčel, jak my jsme nazývali jeho nosové takové intonace, ale trpěl to. A myslím si, že tam se přece jenom připravovala půda pro to, že když v roce 63 na sjezdu Svazu spisovatelů Jiří Šotola napadl redakci Hosta do domu a speciálně jejího šéfredaktora, o kterém řekl, že řídí redakci tu doleva, tu doprava, tu nahoru, tu dolů podle toho, jak vítr fouká, že to není žádný názor, že by to takhle nemělo být. Tak situace okamžitě se ukázala jako zralá k výměně šéfredaktora. To jsem tehdy poprvé viděl, jak to probíhá, prostě Šotola, já jsem už tam jako kandidát Svazu spisovatelů byl přítomen tomu sjezdu, takže si pamatuju, že Šotola promluvil snad v 11.15, ve 12.30 byl společný oběd. A já jsem pochopil, že během pochodu, po chodbě k tomu stolu, už bylo teda dohodnuto a řečeno, že ten Mac odchází a že šéfredaktorem by měl být Skácel. To byla změna nesmírně vítaná, protože Skácel byl za prvé persona, za druhé talentovaný básník a tudíž sebevědomý člověk. To, co Macák neměl, protože své sebevědomí nešťastník neměl o co opřít, nemohl i opřít o vykonané dílo, to Skácel jaksi mohl opřít jednak o dvě vynikající sbírky básní, které už měl publikovány, a jednak bych řekl, ten vnitřní pocit Skácelův byl pocit člověka, který je básník. Takže ten časopis se úplně proměnil a řekl bych, že se dostal na maximum. Být v takové redakci bylo pro mě zejména první dobu nesmírně povznášející, a tak já tím vysvětluju, proč jsem se ve svých průzkumech skutečnosti tak opožďoval. Já jsem pořád ještě tu systémovou úvahu nebyl schopen podstoupit. V redakci Hosta do domu bylo příjemně, bylo tam prostředí, ve kterém se dalo o všem možném diskutovat a byli tam lidé, jejichž diskusní hlas něco vážil. A tak já jsem tam pěkně jaksi se připravoval na to, že vydám svou první sbírku. Ta skutečně ve 62. roce vyšla, více o ní mluvit nestojí za to. No ale já jsem vedle toho začínal velice povážlivě šilhat, a to oběma očima, po divadle.
1: Touha po divadle se u Hdemu splnila, i když za zcela jiných podmínek a okolností, než si představoval. V 70. letech se totiž stal zakázaným autorem. Paradoxně v těch letech, i když pod cizím jménem, vznikly jeho nejslavnější divadelní hry.
0: Já jsem potom dostal jedinečnou příležitost, a to byla příležitost z divadla Husa na provázku. Už se tehdy jmenovalo Divadlo na provázku, protože Husa a Husák, to byly souvislosti, které se panstvu nelíbily, takže divadlo se muselo přejmenovat, ale lidé tam zůstali stejní, a tak se jednoho krásného dne.

74. na chatě Bořivoje Srby v Ochozu u Brna sešla taková zvláštní společnost. Byl tam režisér Šerhauf, režisér Pospíšil z divadla Na provázku, byl tam Bořivoj Srba, jeho paní, oba jeho synové, Marek i Zbyněk, tehdy snad desetiletý nebo tak asi mladý muž, který dostal na starosti našeho příšerného tehdy syna, který nás nechtěl samozřejmě nechat cokoliv projednat a vřeštěl a pištěl a montoval se do toho, takže Zbyněk ho režíroval, myslím, že ho zrežíroval velice účinně a dobře, podstoupil s ním soutěž, kdo dříve usne. A my jsme se tedy domluvili, že já budu spolupracovat s jedním z těch režisérů, nebylo řečeno s kterým, on, že mi přiveze náměty, do 14 dnů se objevil Zdeněk Pospíšil, přivezl náměty Páral, profesionální žena, Nikola Šuhaj, loupežník a Pohádka Máje. Já jsem samozřejmě i hned řekl, že to neumím a že to nebude a že to nebude dobrý a že ta Pohádka Máje je kýč a Nikola Šuhaj, že to je socialistický realismus, že to je opěvání zbojníka, jak ti chudí chudáci, kteří se sami zbouřit nedovedou, jak k němu zlí, že on se zbouří za ně a že to nenávidím a tak dále. No ale Zdeněk Pospíšil nebyl žádný intelektuální diskutér, díky bohu. On řekl, podívej se, to uděláš, zkrátka, to je dobrý a my to ohlásíme, jakože to je pomoc středoškolské výuce literatury. To zas má takový ten přesný dosah, zkrátka, a já si proto přijedu a žádné diskuse nebyly. No a já jsem si uvědomil, že to je teda jedinečná příležitost pro autora, který není plně vyhraněný. Já jsem zdaleka vyhraněný nebyl, já jsem nevěděl ještě, kam mě to v divadle táhne. Já jsem dost dobře nevěděl, kam mě to v životě táhne. Takže ani v tom divadle jsem neměl jasno. A tady mě ukázali jednu možnost, kterou já jsem si těmi třemi texty dobře prozkoumal. Takzvané smavé divadlo s písničkami s hořkým jádrem a tak, ale to byla jaksi nota Zdeňka Pospíšila a na tu on mě převedl, nebo na tu on mě jaksi velmi snadno a jednoduchým slovem získal. Já jsem potom na ta představení nemohl na premiéru, protože, jak už jsem se kdesi chlubil, stonám jedním strašlivým nešvarem, že si z herci svých her opakuju text, a to pokud možno polohlasně. Zdeněk to věděl a vylučoval možnost, abych navštívil premiéru nebo některou z blízkých repriz. Říkal, ty si to tam budeš drmolit a nějaký trouba nebo nějaký fízel si to všimne a zeptá se, jak to, že on to zná, ten text, když se to tady hraje teprve 3 dny. No takže mě pustil až na nějakou 12. nebo 15. reprizu. No a já jsem zejména nad tou baladou Pro banditu, ale i nad Pohádkou Máje jsem strnul, protože z toho textíčku, který já jsem vyrobil a který zdaleka nebyl textově usazený, a teprve teď při korekturách, když jsem to pro knižní vydání dával znovu dohromady, tak jsem si uvědomil, jak to bylo chatrné, jak to bylo děravé všecko, tak z tohoto děravého materiálu on udělal náramné představení, na které pamětníci právem vzpomínají, s jedinečnými výkony Donutilovými, Ivy Bitové, Evy Gorčicové a dalších vynikajících herců a se skvělými výtvarnými příspěvky Zavarského a dalších výtvarníků. No prostě bylo to jedinečné.

0: Písnička v podání Ivy Bitové připomněla ještě jednou baladu pro banditu, která se dodnes na různých jevištích objevuje. Přišel rok 1989 a na Milana Uhdeho čekala další významná životní etapa. Vstoupil do politiky. Byl ministrem kultury a prvním předsedou poslanecké sněmovny v nově vzniklé České republice. 1. ledna 1993 tuto historickou událost přivítal dnes už velmi slavným projevem, který ukončil slovy Česká republiko, dobrý den.
1: Zapřáhnout se jednou do vozu, do politického vozu, znamená zapřáhnout se tam dost pevně. Člověk se tam uváže do některých úkolů a teď mu to nedovolí, aby se od nich vzdálil. Já jsem si začal všímat, že určité mé projekty v oblasti kultury kritizují poslanci a poslankyně Občanského fóra, anebo ti, kteří inklinují už pomalu k sociální demokracii, zatímco zcela spontánně mi podporu projevují poslanci, ze kterých se potom vyklubali členové ODA, nebo tehdy takzvané meziparlamentní frakce pravicové, anebo poslanci budoucí Občanské demokratické strany. Já jsem si uvědomil, že chce-li člověk něco dělat ve veřejném životě, dostává se do konfrontace nebo do styku s konkrétními stranickými politikami a chová-li se nebo vztahuje-li se k ním štítivě, znamená to, že by měl uvažovat, nejen uvažovat, ale hledat nejkratší cestu z politiky ven. Konkrétní politik nebo člověk, který aspiruje na určitý politický výkon, může vybírat jenom z toho, co je na stole, a musí vybírat u vědomí, že ideální výběr neexistuje, ten je jenom v našich snech, a běda, propadne-li politik úplně tady tomuto snění, běda, politika ho okamžitě vymrští, vyletí, než se naděje. A je to správné.
0: Devadesátiny spisovatele, dramatika a politika Milana Uhdeho připomněla Olga Jeřábková a já jsem vám její text přečetla.

0: Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje archivní memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny Z mého orloje.
1: Jakub Deml, jak známo, zemřel v roce 1961 a to zrovna na svátek jim tolik ctěné vizionářky ctihodné Anny Kateřiny Emerichové 10. února asi v 10 hodin večer. V oné době mě už bylo 25 let. V 59. na dušičky jsem nastoupil na památkový úřad, tehdy ještě v Pražákově paláci na Husově ulici. A měl jsem zde vzácného šéfa, dodnes je to můj kolega, doktora Stehlíka, což je velice jemný a citlivý člověk, literatury, poezie, velmi znalý. A ten mi celou tu dobu, co mne znal, říkal, musíte jet do Tasova, jeďte do Tasova, vy jste ještě nebyl v Tasově. Já vás upozorňuji, on vám umře, jeďte tam a tak dále. Já jsem to bral hrozně na lehkou váhu, jako každé mládí, a říkal jsem si, však on to pán Bůh nějak zařídí. Ale velice jsem se mýlil, protože ono to pak skutečně bylo na poslední chvíli. Zkrátka a dobře, jeli jsme tehdy se starým generózním panem Friedlem, který pamatoval ještě na Lisicích Ebner Eschenbachovou, jak si ukrajovala v salonu doutníky, do Telče, kde vyhořel zámek, celé jedno křídlo, a bylo třeba odhadnout tu škodu. Zpátky jsem pak jel už sám a v tomto skutečně byla zřetelná, tehdy bych řekl, jakási magie a dnes říkám vůle boží. Vystoupil jsem v Třebiči na náměstí, chtěl jsem navštívit básníka Ladislava Nováka, k němuž mne už dávno posílal náš společný přítel Mikuláš Medek, a najednou přijel, kde se vzal, tu se vzal, onen legendární autobus s nápisem Tasov, a já ani nevěděl jak, nastoupil jsem do něj. Musel to skutečně být nějaký můj anděl strážný, který mě tam přes ty zasněžené schůdky postrčil. Takže jsem přijel do Tasova a bylo zrovna takové to typicky prázdné, venkovské, předvánoční poledne, nikde nikdo. A to si pamatuju, že na zemi byly zbytky sněhu nebo jinovatky. Tasov na mě působil prostě bohem opuštěně, hrozně zbědovaně a provinciálně. Já tam byl poprvé a říkal jsem si, tak tady bydlí básník, to je zvláštní. A pak jsem šel do té Bosny přes Můstek nad Strouhou, posetý Husinci, a jdu nahoru po schůdkách v domě číslo popisné 162 s trmou, kdysi asi krásnou zahradou, k svému mistrovi. V tom vystoupí ze dveří tehdy asi 16-letý mládenec s obědem v tašce a byl to Toník Vrba, kterému dnes patří ten dům Demlův Prasinovec. Brzy potom se ukázala jeho maminka, básníková neteř Marta, dcera poštmistra Antonína Demla, venkovsky podsaditá a statná, zabalená ve vlňáku, ta, které byl adresován 2 hodiny před smrtí psaný poslední Demlův dopis, předaný jí pak Milošem Dvořákem ve věci Demlových spisů. Vlídně se mě ujala a řekla, jen pojďte, stréček jsou doma, však běžte. A na chodbě mě pak ještě tiše upozorňovala, že stréček dokáže při svém věku a zdraví být ve formě tak na nejvýš 2 hodinky. Deml na mě bujaře zevnitř spokoje kynul, zatímco ona mu právě podávala oběd. Tak jsem se omluvil, že nebudu teď rušit, a odskočil jsem se také najíst do hospody. To jsem ale neměl dělat. Když jsem za drahnou chvíli přišel, Deml na mě volal už velmi netrpělivě. Kde jste? Vždyť jsem vám říkal, že nemáte nikam chodit. Když se do toho domu z toho svahu vejde, tak v patře je zleva kuchyň a směrem k obci dolů 2 pokoje. Vlevo byla tehdy knihovna, v níž byl Deml pak, když za 6 týdnů na to zemřel, vystaven v rakvi, a napravo byl jeho pokoj, jakýsi obývák se spací alkovnou. A do toho pravého pokoje mne uvedli. Byl zařízen, jak rád říkal Deml, prostě po táboricku. Jako ostatní celý dům, dílo tehdy mladého architekta Bohuslava Fuchse. Nábytek byl z červeného modřínu, až asketicky jednoduchý, ale působivý, navrhoval Čeněk Vořech. Vlevo na zdi visel portrét Pavly Kytlicové, vzadu ve výklenku byla starodávná, typicky farská postel a vedle noční stolek, tuším s krucifixem, prostě všechno, jak se patří u faráře. a naprostředku u stolu na takovém táborickém křesle seděl on. Seděl na křesle, které bylo úplně jen z holého dřeva, bylo to impozantní, seděl velmi vzpřímeně, třeba s už stářím zborcený a zasklý brýlí mu očka jen hrála. Výraz jeho očí připomínal velmi intenzivně pohled holátka, ptáčete ještě neopeřeného, vystrkujícího krk na svět ze svého hnízda. Jak tam tak seděl a měl při sebe na královský způsob přehozen ten kostkovaný plét, tak mě napadlo, že tam sedí jako Mallarmé, jehož fotku jsem krátce předtím viděl, zrovna v tomto stejném vladařském držení těla. Trunil tam jako skutečný kníže básníků a zval mě dál. Bylo v té vehemenci, s níž mne zval dál, něco zvláštního, ale nemohu říct si teatrálního. Deml sám naprosto nebyl teatrální. Spíš si jen tak se vším bujaře a burácivě hrál. Ano, ta hravost zrovna klukovská, ta v něm skutečně byla. Podobně jako u Nezvala, sršeli teď u Demla kalambury, nápady, slovní hříčky. Jenomže to všechno bylo daleko hlubší, hlubinější, bojovnější a smysluplnější. Nezval určitě ani neusiloval, ani nedokázal být takto sardonicky vtipný. Tam to všechno hrálo v těch velkých božských oslnivých plochách. Mluvilo se zpočátku o úplně všedních věcech. Deml se sám rozhovořil o tom, jak naproti tasovští soudruzi z MNV nebo JZD zabírají nějaké pozemky a chtějí mu zrovna pod okny stavět fotbalové hřiště, či co, a tak si z toho dělal svým nedapodobitelným huronským uličnickým způsobem šouvky. A zrovna jako groteskní kontrapunkt mu na dotvrzení jeho slov zaléhal až do posledního soukromí se vtírající hlas Amplionu, který opakoval pravidelné obecné hlášení. A bylo to něco o tom, že žádáme všechny občany, aby se dostavili do Sokolovny a předložili potvrzení o očkování a o kravách a o vsteklině a brigáda a nedělní veselice a hnojení. A Deml si z toho v jakémsi božském kontrapunktu hned na místě dělal šprťouchlata, odstřiloval ty totalitní asfaltové vrabce s virtuozitou rozeného polemika velmi trefně a případně. Škoda jen, že to nezachytil žádný magnetofon, byla to jistě ne jediná improvizovaná kapitola z už nenapsaných posledních šlépějí. Potom jsem daleko později pochopil, že právě to všechno, dotek s banální realitou socialismu až do toho rudého práva, denně lačně sledovaného a ležícího na dosah básníkovy ruky, to byla inspirace, ze které žili na okraji novin psané mnou později v moravském samizdatu ve vranovsko-dýských arších Jaroslava Erika Friče z pozůstalých rukopisů vydané Demlovi poslední básně. Byl-li Deml především takový stále bojovný kluk, co tamhle napíchne žábu klackem a tamhle ji vítězně ze svých hradeb ukazuje houfu závistivých obdivovatelů, působil na mne při tomto jediném setkání současně i svou naprostou nelomeností a přímostí jako velká persona ještě z časů CAK, která opravdu po Kubištovsku a po Bílkovsku nejen usiluje, ale i dovede kdykoliv obsáhnout život silným tahem. Taková vojácky drsná samozřejmost vyzařovala ze všech jeho gest. Třeba, když si potřeboval odkašlat, zcela jednoduše a bez falešných zábran vytáhl ešu spod stolu, připravený pro ten účel a odchrchlal si a odplivnul s naprostou nevinností a studností dítětem, které ani neví, že by to mohlo nějakého pitomce z města v jeho nesmyslné přecitlivělosti pohoršit. Jiné gesto. Poblíž jeho pravé ruky ležela asi Tuzexová, kdo ví kým darovaná doza s tabákem. Spal si ho do té faje zakřiveným palcem jako starý voják, odpočívající s přehledem někde v zákopu, v tu chvíli mezi dvěma útoky, klidně, citlivě a soustředně. Přitom říkal, že se ho lidi, jeho návštěvníci často ptají, co dělá, když tam teď žije v té své stráně jako ta rosnička docela sám. A on, že jim na to odpovídá, ukázal mi přitom růženec, že se modlí za národ. K závěru mě asi už mírně unaven vyzval, když viděl můj zájem, nejen památkový, abych si prohlédl knihovnu, samozřejmě sám, a dokonce mě vybídl, abych si z ní něco vzal, což jsem samozřejmě odmítl. Musím však říci, že jeho podle regálu určitě velká knihovna, doplněná blíže okna přenosným oltáříkem a obdobně i hořejší březinu v pokojích, kam mne rovněž poslal se podívat, byla obrazem bídy a zpustošení. Jestli se tam dole a i u březiny v poličce nahoře válelo dohromady nějakých 20 odrbaných knížek z těch asi 140 položek, jimiž se pyšní dílo Jakuba Demla, pak to bylo vše. Bylo to všechno už 100krát přebráno a vypakováno, ale Deml byl absolutně nad tím. Jeho to nezajímalo. Pro něj to byly jen odložené pracovní nástroje, které už nepotřebuje. Jemu zbýval už jen ten růženec a rudé právo a ostatní, ať se stará Bůh. Když už jsem viděl, jak mne předtím varovali, že se mu začínají trochu klížit oči, udělal jsem hloupost, že jsem šel na tak dlouho pryč na ten oběd. Tak jsem se ještě rychle na něj obrátil a povídám, mistře, kdybyste měl říci, která z vašich knih je vám nejmilejší, kterou byste uvedl? A on odpověděl, budete se divit, ale mně osobně je nejmilejší dílo Felixe Jenevajna. A když se znal můj údiv, neboť přes všechnu exkluzivitu a krásu je to kniha přece jen poněkud osamocená v jeho díle, tak hořce dodal. Asi proto, že ta kniha mě stála nejvíce obětí a že ji přitom nikdo neocenil. Dnes vím určitě, že i proto, že právě tuto jedinou knihu mu již v době svého předsmrtného sporu s ním, právě i kvůli Františku Bílkovi, nepochválil ten jediný, na jehož úsudku Demlovi záleželo, Otokar Březina. A napravil to až doslova na smrtelném loži. Deml mi tehdy odpověděl takto, avšak po chvíli mlčení dodal, že kdyby měl dnes říci, jaká jeho kniha je nejdůležitější pro národ, musel by jednoznačně jmenovat Mé svědectví o Otokaru Březinovi. Já už tu knihu měl tehdy přečtenu. V 57. roce jsme ji četli s Josefem Topolem na českém Šternberku, kde jsem tehdy na Státním hradě o prázdninách prováděl, ale nebrali jsme ji moc vážně, spíš jsme si z ní místy dělali legraci. Jenže když tuhle knihu čte člověk dál a dál, tak zjišťuje, že ono to nakonec tak legrační není. A pak se tím řízne pod kůži, přímo do srdce. Tato kniha z velmi logických důvodů bude mít vždycky mnoho nepřátel, protože je velmi mírně řečeno silně protiliberalistická a protirelativistická. Na druhé straně je vyzbrojena přesně tím, co dnes potřebuje náš český i náš moravský národ nejvíce. Skutečnými hodnotami, nespornými měřítky, Březinovou absolutní pravdou, absolutním zákonem, zjevením a tradicí, věčně aktuální ideou smysluplného života jednotlivcova i každého národa v účasti na díle spásy, na zvěstování slova, činěného tělem. A teď to poslední, co by ještě mělo být řečeno. Na rozloučenou mi dal ještě své kněžské a jak chci doufat i básnické požehnání a něco mi nevýslovně mlčenlivě a pokorně vsunul do dlaně, poselství v nezalepené obálce. A já, poněvadž jsem byl velmi zvědavý, tak jsem se ještě na úpatí schodů jeho domu, toho domu, kde už se asi Deml mezi tím velmi unavený ukládal ke spánku, podíval, co mi to vlastně dal. Byl to jeho vůbec poslední tisk, triptych, dnes velmi vzácný. Vyšlo to tehdy na chválově ručním lise jen asi 50 kusů. V něm jeho podpis. Už ani nevím, zda s věnováním, Někdo mi po letech tu vzácnou památku, jak se říká, švihl. Ale není možno mít za zlé nic bibliofilům. Nezbývá mi, než se na to dívat, jako kdysi sám Deml s básnickým nadhledem. Hlavně, že jsem si tehdy odnesl, a to doslova na srdci slovo básníkovo, tu nejskutečnější iniciaci, s sebou na kolbiště poezie zbrocené krví, skutečné poezie jak víno a žádné literatury. Zhrnuji na závěr. Jestliže u Vladimíra Holana jsem došel iniciace básnické skrze ten smrtící kukulínský polibek a jestli u Vítězslava Nezvala se to stalo skrze onen milostiplný překypující jas, potom u Jakuba Demla to byla iniciace básníka, jak má být, skrze slovo. Skutečně první má básnická kniha, ke které jsem se plně přiznal, vznikla pak asi rok na tom. Jmenuje se Krev ve víno a to je bytostně kanánské téma, téma prvního zázraku Kristova. Pro Demla tohle téma nebylo nijak ústřední, ale mám snad věřit tomu, že je opravdu jen náhoda to, že právě ve třetí části jeho triptychu mé knihy iniciační je zrovna tohle téma rozvedeno v nádherné radosti překypující básni Et erat ibi mater Jezu, v básni, která je současně Demlovým posledním slovem i duchovní závětí. Až o mnoho let později jsem pochopil, co se to tehdy 22. prosince léta páně 1960 v Tasově vlastně stalo. Teprve až jsem seznal, že tajemství Káně je základním mystériem mé poezie a že to byl po předehře Holanově a audienci Nezvalově právě a jedině Deml, kdo ze mne udělal básníka ve smyslu duchovním.

0: Slyšeli jste další část vzpomínek Jiřího Kuběny. V závěru si ještě připomeňme, že je tomu už 15 let, kdy násilnou smrtí zemřela spisovatelka Simona Moniová. Vypráví o ní televizní seriál, který jste možná také viděli. Jednu z nejčtenějších autorek románů pro ženy a matku tří synů zavraždil její manžel 3. srpna 2011. Zůstávají tak po ní nejen její knihy, které paradoxně přinášejí úlevu a oddech i ženám v těžké životní situaci, ale také memento. Po odvysílání životopisného seriálu se zvýšil nápor na krizová centra a poradny pro osoby trpící domácím násilím. Pokud se vás to také týká, buďte obezřetní, ale řešte to. Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Michal Zelinka.
1: Český rozhlas Brno.

0: se terénní závod nákladních vozidel v Kunštátu u Boskovic. Pozvání do úterního dopoledního vysílání proto přijal hlavní organizátor Traktrialu Jan Kovář. Přiblíží nejen samotné závody a jejich systém, ale také popíše, co musí zvládnout jezdci v kabině vozu a jaké to je překonávat s těžkými vozidly náročný terén. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Vedro na jihu Moravy bude pokračovat i v příštím týdnu. Ve Znojmě začal festival fotografie. Zbrojovka Brno se v Plzni ve druhém kole šance ligy pokusí navázat na vítězný vstup do sezóny. Zítra bude většinou polojasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Jihomoravští záchranáři v těchto dnech výjíždějí k pacientům, kteří mají potíže kvůli horku. Patří mezi ně kolapsy, nevolnosti nebo úpaly a úžehy. V části Jižní Moravy stále platí výstraha meteorologů před extrémní zátěží teplem a podle předpovědi budou teploty i v příštím týdnu stoupat až ke 40 stupňům Celsia. Záchranáři proto zejména seniorům a chronicky nemocným radí nevycházet v nejteplejších částech dne ven a dodržovat pitný režim, připomněla jejich mluvčí Michála Botová. Lodský klášter ve Znojmě hostí druhý ročník největšího fotografického festivalu v Česku Photo Art Fest. Pořádající společnosti Czech Art Photo a Czech Production Photo zaplnili jeho prostory 3000 snímků od 35 českých a slovenských fotografů i legend světové fotografie, jakými jsou držitel Pulitzerovy ceny Nick Ut, pokračuje ředitel festivalu Martin Skřivánek.
4: Můžeme tam vidět hvězdy, jako je Bob Gruen, který vystavuje vlastně své ikonické fotky rockových celebrit z 80. 70. let. Pak je tady Ruby Ray, americká fotografka, která fotila punkovou scénu. Máme tady premiéru výstavy herce a malíře Jana Kanizy, kde vystavuje společně s Milošem Schindbergerem.
2: Na brněnský hrad Špilberk ode dneška jede víc minibusů. Jezdí každou půl hodinu. Na linku 80 můžou cestující v obou směrech nově přistoupit i na Obilním trhu a Komenského náměstí. Minibusy navíc už nejsou v provozu jen o víkendech, ale i v pracovní dny. Vždy od 8:30 ráno do 10 hodin večer.
1: Sport.
2: Ve druhém kole nejvyšší české soutěže dnes hraje Artis Brno na hřišti Slovácka. Po prvním poločase je stav 0-0. Fotbalisté Zbrojovky Brno nastoupí ve 20 hodin na hřišti Viktorie Plzeň. Brňané se pokusí navázat na úvodní domácí výhru nad pražskou Spartou. Trenér Zbrojovky Martin Svědík mluví o tom, jestli bude ctít nepsané pravidlo, že vítězná sestava se nemění.
5: Určitě se nebude měnit nějakým způsobem výrazně nějaká osa týmu. Vždycky, i když to připravuje na různý soupeře, tak tam můžou být drobné změny, 2, 3, 1, nevím, třeba žádná, ale myslím, že tam postupně budou všichni naskakovat a jsme právě zvědaví na to, jak se s tím všichni popasujou.
1: Počasí.
2: V noci bude na Jižní Moravě většinou polojasno až oblačno, někde přeháňka, ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, přeháňka výjimečně, zítra odpoledne většinou polojasno, občas skoro jasno. Nejnižší noční teploty 21 až 18 stupňů, nejvyšší denní 29 až 32 stupňů. Vítr mírný a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pokud jedete po dálnici D1 z Brna na Prahu, pozor u Humpolce na 90,5 kilometru likvidovali hasiči požár dodávky s vozíkem. Před místem se vytvořila kolona od 98. kilometru a zdržení je asi 40 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Po písničce Boravanky, ano, už nám on dohrává krásně. Ano, tak jsem skočil do toho závěru. Moravanky, prostě mě to nedalo, tak jste si možná zaspívali společně se zpěváky a v tuto chvíli přeji klidný sobotní podvečer všem našim posluchačům Českého rozhlasu Brno a Zlín. Právě začala druhá hodina pořadu Blahopřání s písničkou, u jehož poslechu vás vítá Karel Hegner. Doufám, že to vedro alespoň trošku zvládáte. Tady v Brně se lehce zatáhlo, ale myslím, že z toho nebude nic. Hlavně, ať není nějaká katastrofa. Číslo k nám 726465200 a opět připomínám se nějako v poledne, že svátek dnes slaví Oskar a Meda. A mám tady první blahopřání, takové kratičké, ale velmi milé. Honzík Bůřil přeje paní Ludmile Ješkové k včerejším narozeninám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, prostě všechno to nej. Tak toto je první gratulace hned od Honzíka Bůřila paní Ludmile Ješkové. A naše písnička Miloš Procházka, Ivana Škrháková, Na zahrádce a Dambořanka.

0: Ano, tak to byla Dambořanka a teď dostává slovo Tonička z Pohořelic, ale pozor, u Napajetel, to jsou úplně jiné Pohořelice. Dobrý podvečer, Toni.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla, kdybyste nám zahráli, včera jsme měli 61. výročí, co jsme se brali, sňatku.
0: Ano, ano.
1: Takže přeju dva syni a dva vnuci a snacha.
0: Ano, k tomuto vašemu 61. výročí vašeho spolužití. Toničko, tak si to užijte v klidu, za chvíli zazní písnička a mějte se moc hezky. Jo?
1: Děkuju.
0: Taky děkujeme, nashledanou. A dovolal se Jeník z Přísnotic. Jeníku, dobrý podvečer.
2: Zdravím vás, pane Karlíčku.
0: No, povídejte.
2: Když se potkáme na nějaké festivalu nebo...
0: No tak zítra jsme ve Vřesovicích od 14 hodin, takový hanácký festival.
2: Hanácký?
0: No.
2: Já mám dneska dožínky právě.
0: Dožínky?
2: No, budu asi vyspávat trochu.
0: Aha, a
2: dožínky,
0: jo.
2: Dožínky,
0: tak
2: dožínky.
0: Jste všechno sklidili, ano?
2: No. Kukuřice ještě ne, nebo tvůrky ne.
0: Ještě ne, ještě to chce nějaký čas, že jo.
2: Jasný.
0: No, tak a s kým to oslavujete, dožínky, Jeníku?
2: No, tak jasný, mám trochu napršelo tady na jihu, v Přísnoticách u nás, ale...
0: Teď je napršelo?
2: Ještě mohla být, jo, malá bůrka se přehnala.
0: Fakt? Aha.
2: Jo. Brně nepršelo ještě.
0: No je lehce zataženo, ale zatím ne, teda ani kapka. No, tak Honzíku, tak si to pěkně
2: musím
0: oslavte.
2: Musím vás tedy pozvat, co? Taky na dožinky, že?
0: Já nejsem žádnej sekáč.
2: Myslím, že tady dám moderátora.
0: Já bych vám to nevytrhl, já nejsem sekáč. Ačkoliv jako dítě, když jsem jezdíval do Týnce u Břeclavy, tak si považte, no. že jsme tam chodili pomáhat a fakt to nám bylo, já nevím, 12, 13, 14 let a pomáhali jsme mlátit a to ještě byla mlátička, no. Taková ta fakt ta
2: jo, stará,
0: stará no, mlátička na návsi byla.
2: Nechceli za to, koupil jsem tady, jo, 2 litry vína, aha. Já jsem pro ňu. Jo, mám ju doma, taky v zahradě, jo. Jsme na rožinkách právě ju tak rozpohybovali a...
0: No, tam se vždycky střídali, že jo.
2: Zbíratel, jo, starých pokladů.
0: Hezky, no. Tam se vždycky střídali, že jo, si objednávali postupně všichni
2: jasný,
0: z dědiny.
2: Já to vím, můj dědeček, no. Jo, když tam někdo podával, jo, dostal...
0: No, přesně tak, přesně, přesně.
2: Dostal 50 halířů na hodinu a...
0: No jo, no, tak to bylo...
2: Nic, no,
0: mějte
2: nic,
0: se krásně.
2: Dambořánku pozdravuju, hrála dobře.
0: Ano.
2: Písnička, tak... že minula a Lácaná. Anka zasnal, bude na horech. Teď jsem byl v noci slavím, nedělu jenom na chvílu.
0: Dobře.
2: Tak jsem tam, teď mám slíbený od té druhé, kam zpěvačky.
0: Aha, dobře, tak to už si vyřešíte. To už si vyřešíte osobně, do toho my nebudeme zasahovat. Každý ať si žije, jak chce.
2: Bude.
0: Mějte se krásně, Honzíku, nashledanou.
2: Jo, naschle.
0: No a já mám tady vzpomínku na nejlepšího kamaráda, pana Vladimíra Křivánka z Popuve, který odešel 1. srpna 2007, odkud není návratu. Vzpomíná a nemůže zapomenout kamarád Jarda Čech s manželkou a Hanka Křivánková z Popůvek a kamarádi z hospůdky u Rybníka. Tak to byla vzpomínka. A teď pastorela v podání Vacenoviáku. Já jsem si s nimi zaspíval.
3: Český rozhlas Brno.

0: Krista, ktorých pastoralo, taky už je to nahrávka z nějakého času, možná, já nevím, 25 let, no letí to neskutečně. Zituška z Jevíčka se dovolala, dobrý podvečer, Zituš.
1: Dobrý podvečer, pane Karličku, já vás zdravím srdečně i pana zvukového mistra.
0: Alenka, moc tady vám, sedí Alenka.
1: Já tak paní Alenku zdravím. Já vám, paní Alenko, děkuji za to, za tu písničku, tu pastorelu, já ji miluji. A zrovna takovou krásnou písničku, při které já se vidím tam někde v Alpách krásných a spoustu červených muškátů kvetoucích, také já takovou podobnou písničku, jestli najdete, jestli máte, posílám Jarouškovi Wolfovi jako poděkování za jeho krásná slova, která, myslím, před dvěma dny psal jako mail do rozhlasu a bylo to
0: popřál
1: pro mě.
0: Vám, ano.
1: Ano, popřál mě, tak Jaroušku, ty jsi skvělý člověk, všechno možný znáš a víš. A já to vždycky říkám, že jsi chodící encyklopedie. A Jaroušku, užij si ještě hodně těch koncertů a pozdravuju toho člověka, který tě na ten koncert zaveze a přiveze zase domů. Mm-hmm. Přeju ti hodně zdravíčka, Jaroušku, a vám, pane Karličku, děkuji. Pozdravuji všechny posluchače a všechny mé rozhlasové přátelé.
0: Ano, dobře, mějte se krásně, Zito, hezký večer, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: E-mail, dobrý večer, chci nechat zahrát písničku, dnes slaví 50. narozeniny pan Josef Zapetal ze Šumic, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání, přeji přítelkyně s rodinou, rodiče, sestra Iveta s rodinou, sestra Jana s rodinou, Zapletalová a rodina Uhrová. Teď si poslechneme přímo směs, všady zamračené v podání Miločanky.

0: Ano, ano, ano, třeba jste, určitě jste pochopili, protože směska podání Miločanky zazní v zápěti za chviličku, já jsem se špatně podíval, přiznám se, a skočil jsem. Já mám děvče z Hany Josefa Smítala, hrála Vřesovanka, která vás zítra zve na festival ve 2 hodiny do Vřesovic. No, vidíte to, stane se to, no, skočil jsem prostě. Ladi ze Zlína, krásný podvečer vám přejeme.
1: Já vám taky přeju krásný večer. A chtěla bych jenom vzpomínku na moju sestru, která zemřela 1. srpna před 7 lety a 2. srpna umřela maminka, je to 15 let. Tak tady mám svíčku a vzpomínám na ně.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: A chtěla bych jim nechat zahrát. Škoda, že to nebylo před tou pastorelou, protože to je nádhera, to je prostě srdcovka.
0: Jasně, Ladi, no tak prostě zazněla, tak jste si určitě, když ano. Už sedíte s tou svíčkou, tak jste si vzpomněla už možná u té písničky a za chvilinku zazní ano. Ta směska, takže prostě.
1: Dobře, děkuju moc krát a zdravím všechny.
0: Taky, taky, Ladi, mějte se moc krásně.
1: Nashledanou.
0: Luboš ze Žeravin se dovolal. Lubi, dobrý podvečer. Ahoj.
2: Dobrý podvečer, Karlíčku. Zdravím tě i tvou zvukovou mistrní. A dneska bych chtěl zahrát pro radost dvom lidem v Hroznové Lhotě. A to je Mirek Pavlica. A druhý je taky Mirek Smetka, který dost často volá do rádia.
0: Ano.
2: Jo. A přeju jim hodně radosti a ať si užiju následující písničky.
0: Dobře, Lubi. Tak se měj krásně, díky.
2: Taky, Karlíčku, díky moc.
0: Ano, hezký večer.
2: Jo, čau.
0: Ahoj, podíváme se na e-mail. Dnes slaví narozeniny náš strýc pan Vilém Antony z Meziboří. Milý strýdo, přejeme ti k narozeninám a do dalších let. Hlavně hodně zdraví, štěstí, radost, lásku, pohodu, boží požehnání, spokojenost a tvůj oblíbený český rozhlas. Brno ti k tomuto přání zahraje krásnou písničku. Přání posílá ze srdce Jolana s rodinou. Ano, nebude to jedna písnička, ale jak už jsem předtím skočil, bude to přímo směs v podání Miločanky.
3: Český rozhlas Brno.

0: Hej, hej, hej, ano, tak to byla Miločanka, směs písniček a dovolal se Laďa Bobrovský, hosti Rádky Rešov. Laďíku, přijetí krásný podvečer.
1: Pěkný podvečer, Karlíčku, přejeme z hosti Rádky Rešov. Rešová, tak, abych pořádně sklidoval. A já bych poprosil pro mého synovce písničku Aleše Bobrovského do Pozoří z jezer, který slaví svoje krásné narození. Takže milý Aldo, všecko nejlepší ti přeji Vladě a Kejta a hlavně hodně zdraví vám celé rodině. Ahoj.
0: A Laďa, Ladi, Alešek hrál taky basketbal?
1: Alešek nehrá. Nehrá. Já taky ne.
0: Ty taky ne, ale v rodině ano, že jo, přeci ne?
1: Ano.
0: No, slavná to éra brněnských.
1: Jo.
0: Brněnských Bobrů.
1: Blažíkovi jsem mařil na 50. na Bodově. Když hráli titul, tak pospět.
0: Ano. No jejda, my když jsme studovali, když jsem chodil na JAMU, tak to jsme se potkávali v tom, třeba ve Slávce, v hotelu na kafíčko, tak to byly slavná éra, jak šli basketbalisté tenkrát přes Počeské v Brně, tak to bylo halo, že jo, chlapi vysocí. A... Ladíku, tak se mějte krásně, a ty jsi říkal, že tam u vás prší v Rešově, nebo co?
1: Výborný to.
0: No jejda, tak jenom asi prchne. Dobře, tak hezký večer přejeme.
1: Hezký večer, taky přejeme, ahoj.
0: Ahoj. A dovolala se paní Faninka z Brumova. Dobrý podvečer, Fany.
2: Dobrý. Tak můžu mluvit?
0: Ano, už jste ve vysílání.
2: Prosila bych o zahrátí písničky se vzpomínkou na manžela Josefa Nováka, který mě opustil před půl rokem po manželství, 64 let manželství. Ještě bych si připojila dnes prvního, slavím já, 83 let narostky. A prosím pro pravnuka Dominika Strnada 4. srpna k jeho svátku mu přeji zdravíčko, štěstíčko a pohodu ve škole. To všecko přeje babička Františka Brumova. Rádi jsme vás poslouchali a mám to podnes. A jestli hrajete písničku, postavím si chaloupu.
0: Ne, nemám tady nachystanou, to právě ne. To bude druhé, jiné pohlazení, za malinkou chviličku si poslechnete krásnou písničku od Slavka Smíšovského. Fany, tak když máte ty narozeniny dneska, tak vám samozřejmě jménem všech posluchačů a tady Alenky a mě, tak vám popřejeme všechno dobré, především klid a zdravíčko, ať se vám daří, Fany.
2: Děkuju vám moc.
0: Jo, tak mějte se moc hezky, těšilo mě a užijte si toho večera narozeninového. Tak a já mám tady e-maily, chceme nechat zahrát písničku k 80. narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, spokojenosti, ať se má vydrží ještě minimálně 20 let. To Marii Šelové ze srdce přeje celá rodina Šelů, Pospíšků, Grbavčiců a Karolína Šamanová. Já odkliknu ještě další. Posílám písničku pro sestru Marcelu Ptáčkou do Stříbrnic na cestu do lázní a její sousedku paní Vlastičku Macháčkovou. Pro radost určitě sedí u kafíčka. No a ten e-mail posílá Jaroslav Čech. A my si poslechneme, jak už jsem naznačil, od Slavka Smíšovského píseň Hledám fialenku. Helenka Brodová, Věruška Zámečníková nám zaspívají za doprovodu cymbalové muziky Aleše Smutného.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: A dovolali se dvě Marušky. První slovo dostává Maruška z Moravce. Dobrý podvečer, Mařenko.
4: Dobrý podvečer, pane Hegner, zdravím vás a vaši kolegyni a všechny posluchače. Chtěla bych poslat písničku do Horní Libochové u Křižanova pro paní Martu Remerovou, jejímu svátku, který měla ve středu. Přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví a zase zdraví, štěstí, pohodu. To jí přeje Marie a Zdeněk z Moravce. Přidávají se děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata, posílají prababičce pusu. A ještě bych chtěla poslat pozdrav do Rudy u Velkého Mezříčí pro jejího syna Karla Remera a jeho manželku a její tchýni a tchána Vařejkovi. Jen tak pro potěšení a dobrou náladu. A tuto písničku také posíláme do Lanžhota, Mírnice, Miroslavy a do Otnic. Všem jmenovaným přejeme krásný pohodový večer. A Jardovi Wolfovi, ať se mu daří poslouchání Jehovy. Děkuji a zase někdy
3: nashledanou. Hezký večer, Maruško. Ano, hezký večer, nashledanou. A druhá Maruška dostává slovo z Čech pod Kosířem. Dobrý podvečer.
5: Dobrý večer, pane Karle. Dovoluji si vás takto oslovit.
3: Úplně v pohodě. Za ta léta, co jsme se znali, viděli, tak...
5: Že, ano, takže... Jak jsem říkala, jsem z muzikantské rodiny, můj nejstarší strýc byl kapelník tady české hudby, tři synové na klarinety, na saxofony a třetí Jenda, bohužel zemřel v 31 letech, výborný klavirista a harmonikář. Nejmladší strýc byl také kapelníkem a ještě k tomu varhaníkem v náměstí na Hané. A tam tehdy udělal takovou hudbu, že v těch 50. letech byli nejlepší v republice. Měli jet do Londýna, nevím přesně, když už bylo všechno vyřízeno, honem se sbírali kroje, vyšívali, dostali chlapi poukazy na boty, že... Tak zátrh strýcův švagr emigroval, protože byl zaměstnancem ambasády v Londýně a emigroval.
3: Ano.
5: Tak všichni zůstali doma.
3: No to ale tak bývávalo, ano.
5: Možná, že si vzpomínáte, to jste ještě byl mladý, že v těch letech byla ta hanácká dechovka z náměstě na Hané proslulá. Hráli v Praze na Sletě, ještě na Sletě.
3: Na Sokolském Sletě, ano.
5: U tohoto strýce Vojtěcha, který byl také varhaník, harmonikář a klavírista samozřejmě, tak má potomky, kteří tedy jsme rádi, že pokračují, protože já bych to nespletla. Jeho pravnuci už, protože on byl narozený 1925, takže už jeho pravnuci hrají, nebo tak absolvovali pražskou konzervatoř.
3: Ano, ano.
5: Jeden z nich hraje v Olomoucké filharmonii a ten druhý už, už je to prostě třetí generace, tak já už nevím jasný. Jména.
3: No to je jasný.
5: Prostě dělá něco do hudby v Praze, ale tam nevím, o co se jedná.
3: Dobře.
5: Ale zůstal zase u hudby.
3: Tak, máte z hudební rodiny, Maruško. Tak vám ano, moc krát děkujeme.
5: Já miluju tu dechovku a všechny písničky, protože jako studenti jsme jezdili na brigády, no tak se na traktoře zpívalo.
3: Ano, ano, přesně.
5: Hlavně tak. Nemelem, nemelem.
3: Dobře, Maruško, tak se mějte moc hezky, děkujeme za vzpomínku a ať se vám daří.
5: Děkuju.
3: Krásný
5: kdybych
3: večer.
5: Kdybych se mohl, pozdravujte paní sestru. My jsme se...
3: Sestru Lenku, ano, ano, Lenku. V Ostravě, Zubařku. Vyřídím pozdrav.
5: Ano.
3: Jsme v kontaktu, vyřídím.
5: Jsem měla styk tak dvakrát ročně, pravda, ale ano. Pak jsem onemocněla...
3: Ano, vyřídím to.
5: Měla jsem v jednom roce, dobře. Takže už to všechno utichlo.
3: Vyřídím, děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
5: I Marce, a to je maličké.
3: Ano, ano, vyřídíme.
5: Pomáhala mamince a maminka jí dala jednou ke mně, protože
3: dobře,
5: měla
3: dobře.
5: Větší práci v kostele.
3: Maruško, vyřídíme, mějte se krásně. Hezký večer, nashledanou.
5: Držuju vás, držuju
3: ne,
5: vás.
3: Ne, pohodě,
5: já
3: pohodě, ale...
5: Já jsem vám to musela povědět.
3: Jasně, jste moc hodná.
5: Nashledanou.
3: Tak nesmíme zapomenout na členku klubu přátel Českého rozhlasu, která dnes slaví narozeniny. Je to paní Marta Kondisová z Brna. Tak paní Martičko, slavila jste i svátek teď nedávno, ano, ve středu. A dnes slavíte narozeniny, tak všechno jen to dobré, lásku, štěstí, prostě a především to zdravíčko. A naskočil ještě e-mail, Jarda Wolf, děkuji Marušce Hanákové za pozdrav. Teď si poslechneme písničku Ládi Prudíka, Hermanice, Hermanice v podání muzikantů z Jižních Čech.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tak a ještě jeden volající, ten nám to uzavře. Mirek Čáňo z Březové dostává slovo. Miri, dobrý večer.
1: Dobrý večer, všichni vás tam zdravím. Na Březové dneska slaví narozeniny Ondra Čaňo a ve Švýcarsku Vojtěch Čaňo. Všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky. Přeje celé osazenstvo naší krásné oslavy. Děkuju.
0: Tak vás zdravíme, Miri, oslavujte krásně a my pustíme písničku. Ať se daří. No. A písnička je Skázala jsem kamarádce, podání Šarovce.

Tak to byl Šarovec, Silvinka Hodulíková, Petra Vacková. Taky za týden v Heřmanicích budou hráti odpoledne. Od 1 hodiny začíná festival. A aby toho nebylo málo, tak ještě nám vyjde jedna písnička a považte, že to bude Holuběnka v podání Dubňanky.

No a teď už se opravdu loučíme, přejeme vám krásný večer, zítra v poledne paní Květuška Navrátilová, no a teď ještě ta hudební tečka, František Otásek, z večera je to orchestrální polka a hraje Veselá muzika Ratíškovice. Mějte se pěkně.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Náměstí Svobody ve Znojmě je opět průjezdné. Brno déle než rok hledá firmu na stavbu sociálně zdravotního komplexu na Červeném kopci. Fotbalisté Artisu ze Uherského Hradiště výhru nepřivezou, bod ale mají. Zítra bude většinou polojasno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Ve Znojmě skončila hlavní část prací na náměstí Svobody. Ode dneška je tak po téměř roce znovu průjezdné, a to v obou směrech. Zároveň můžou řidiči opět parkovat před bývalými městskými lázněmi. Parkoviště bylo posledních 10 dní zavřené kvůli napojení opravené části náměstí na stávající silnici a chodníky.
2: Dělníci na místě zůstanou do konce srpna, tedy o měsíc déle, než radnice původně zamýšlela. Za zdržením jsou kromě nepříznivého počasí v zimě i archeologické průzkumy, které odhalily část původního opevnění města, včetně padacího mostu. Na náměstí zbývá dokončit instalaci nové kašny nebo vysadit stromy. Práce ale podle vedení města budou hotové dřív, než začne znojemské historické vinobraní. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Na jihu Moravy dnes padlo 5 teplotních rekordů pro 1. srpen na stanicích, které měří 30 let a déle. Nejtepleji bylo ve Strážnici, kde meteorologové naměřili 37,5 stupně Celsia, informoval Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Dosavadní rekord ve Strážnici byl z roku 2017, teplota tam vyšplhala na 36,7 stupně Celsia. Další rekordní teploty naměřili dnes v Lednici na Znojemsku, v Diákovicích a Kuchařovicích a na Brně v Troubsku. Pro jih Moravy platí i pro další dny výstraha před extrémní zátěží teplem a požáry. Dále než rok vybírá brněnský magistrát firmu, která postaví sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci. Má to být první zařízení v Brně, které v jednom celku nabídne dlouhodobě léčebným pacientům pečovatelskou i lékařskou péči. Areál nahradí zbouranou léčebnu dlouhodobě nemocných. Rada města tento týden kvůli častým dotazům firmy opět posunula termín pro přihlašování o zakázku za více než 800 milionů korun. Lhůta má vypršet v září, zdůvodňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
3: Zároveň se ale ukázalo, že ta realizace bude časově ovlivněna nevyhovujícím stavem kanalizační infrastruktury na ulici Vinohrady, a z tohoto důvodu si myslíme, že ten předpoklad začátku prací na Červeném kopci bude nejspíš až v roce 2028. Sport.
0: Fotbalisté Artisu Brno remizovali v prvoligovém utkání se Slováckem. První poločas branky nepřinesl, na konci druhého byl stav vyrovnaný 1-1. Artis tak získal historicky první bod v první lize.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě bude v noci většinou polojasno až oblačno, někde přehánka, ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, přehánka výjimečně, odpoledne většinou polojasno, občas skoro jasno. Nejnižší noční teploty 21 až 18 stupňů, nejvyšší denní 29 až 32 stupňů. Vítr mírný a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na překážku dejte pozor na silnici 1/52 u Pasohlávek. Kolona je stále na D1 ve směru na Prahu u Humpolce. Zdržíte se okolo půl hodiny. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci, a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčík.

Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají během selských slavností každý rok v létě i samotní obyvatelé Holešovic, kteří jsou všichni v tradičních lidových oděvech.

0: Tak milí posluchači, abychom viděli, jak to tady v Holešovicích žije, tak jsem tady potkala úžasného muže v kroji, který se jmenuje Radek Maxa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to máte za kroj, pane Radku?
1: Máme kroj, aby jsme byli hlavně oddělení od těch ostatních účastníků a bylo vidět, že jsme tady místní a že tady pořádáme a mohli se na nás obrátit s jakýmakoliv prosbama, informacema, žádostma.
0: Takže z vás, obyvatel Holešovic, tady stávají turističtí průvodci. Mimochodem, co děláte v civilním povolání?
1: V civilním povolání se věnuju stavařině, mám na starosti stavební firmu.
0: Žijete tady v Holešovicích? Jak se tady žije mimo tady ty slavnosti? Protože teď je to všechno krásné, nadýchané, ale jak vypadá tady běžný život?
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi náma je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Hejte, ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiný lidi obdivujou, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní, co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hlejte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil, takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa. Já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Jihočeské Holešovice dnes tvoří celkem 23 památkově chráněných statků s klenutými vjezdy a ony překrásné chalupy s malovanými štíty, o kterých jsem se zmiňovala. Jak se v nich ale žilo původním obyvatelům a kdo vlastně byli oni původní obyvatelé? Velké štěstí selských slavností je, že na nich potkáte spousty etnografů a jedním z nich byl letos i Jan Kuča. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a z jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny. A tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holešovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holešovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo, tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: Vždycky se lidé odlišovali tradičním lidovým oděvem, krojem. Tak lišili se ti lidé nějak vizuálně? Poznali se lidé tady z okolí Holešovic a z Doudlebska od těch, kteří byli na Blatech? Protože vy jste říkal, že se to prolínalo, ale tady jsme měli vlastně i ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná, ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byly jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku a zrovna v těch jazykových ostrovech, tak tady právě ty ostré barvy, to znamená taková sitě červená, taková rumělková, nebo taková fuksiově fialová, tak ta byla velice oblíbená.
0: Proč?
1: Obliba obyvatelstva. Prostě ono totiž na Blatech se našívali na to široké hedvábné stuhy s květovaným vzorem. A na tom tmavém podkladu oni krásně vypadali. Navíc se většina té sukně zakryla širokým fjertochem, který byl vyšíván, a to vyšívání ani nebylo to nejdůležitější, ještě důležitější byla aplikace z korálků a z flitrů barevných, které to vlastně celé jako oživily.
0: Tak my se teď s Janem Kučou, etnografem, půjdeme podívat na závěr vystoupení souboru Doudleban. Moc děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Jihočeský soubor Doudleban na selských slavnostech v Holešovicích vystupuje pravidelně a pravidelně přijíždějí také jeho vedoucí Vlasta Doležalová a Jan Šimánek, který je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem Doudlebanu.
1: Začnu, pane Jene, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit Doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
2: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký, je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži. A byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržovala svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla naopak velmi bohatá, a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jiti na Blata, jiti do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem jižních Čech staly České Budějovice, Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor, a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny, protože my jsme si říkali, jak vlastně Důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Musíme vnést naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí Důdlebanů. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se Důdlebané lišili od těch jiných jihočeských regionů.
2: Ten náš kroj na Důdlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje blatského, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, když to všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na vyšívku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaný pavým brkem, což byly vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás se hodně formanů lezlo do těch Rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze. Takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě moda formanů, kterou pak převzali ty Důdlebští sedláci.
0: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že Důdlebský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Důdlebsku?
1: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěru, které se říká fjertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka.

0: Pan Ladislav Chyňava, Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech, Domažlicích a teď jsme tady v Holašovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudlebana vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudle, pocházím z Doudle ze Straněna. Vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straňany? Co je krásné na Doudlebech a na Straňanech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii a řeka Malše tam protejká kolem takového ostrohu a jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije, ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil, no když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holašovicí?
1: Tak v Holašovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holašovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jeho českým dudáctvím? Jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala.
1: Dudy jsou ladění nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nimi hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější jihočeská dudácká píseň podle vás?
1: No, samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne?
0: To je... Opravdu?
1: No, určitě, to je nejznámější jihočeská písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme, Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holašovicích, rodák z Doudleb a také z obce Straňany. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holašovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Ta způsobila v Holašovicích takové nadšení, že jsem nemohla nevyspovídat i její členy. Stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Babouci? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Babouci, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali, no a po chalupě jim říkali Babouci a ten

0: název se drží až do dnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend. Našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce. Snažíme se předávat tu energii našim fanouškům. Oni nám to zase oplácí tím, že na nás chodí a že s námi zpívají. A to mě asi to kouzlo vlastně té naší kapely. No.
1: No a já se na to kouzlo pořád snažím přijít, protože vy neuvěřitelně hrajete. Všichni tady ožijí, jako by je polil člověk živou vodou. Jak vlastně fungují babouci? Jak to vlastně děláte?
0: Jsme amatérská kapela. Protože každý máme ještě zaměstnání, neděláme jenom tu muziku nebo ty babouky, ale každý chodí ještě do práce. A pak jste se ptala, v čem spočívá to kouzlo té kapely. Asi je to možná tím, že dodržujeme ten styl, který byl od samého začátku. Od roku 1868 se nic nezměnilo a my vlastně používáme ten styl, kdy si zpíváme sami celá přední řada a nemáme žádné solové zpěváky a prolínáme to souličky, klenetu, křídlovek a bastřídlovek. A možná také je to tím, že my neskracujeme ty písničky. Ty písničky naše jsou to příběhy ze života. Jsou to lidové písničky, které skládali obyčejní lidé, dělníci, zemědělci. A proto se to možná také tomu publiku líbí, že to není nic umělého, ale že je to právě ze života a že každý si tam najde to své. Jsou tam i spousta zamilovaných písniček o lásce, o zrzelých láskách, o těch dělnických profesích, jak jsem říkal. A to je možná to kouzlo. A když se to prováže tou lidovou muzikou, těmi krásnými soly, které si téměř všechny skládáme sami, tak se to asi těm lidem líbí. No.

0: Já se ještě zeptám tady pana Křídlovkáře, mistra Křídlovkáře Václava. Jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přinese život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a, no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme shodou okolností nastoupili ve stejném roce, Vašek nastoupil o několik měsíců dříve a já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně Babouci fungují? Kdo dělá ty aranže? Jak se scházíte? Protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se týče vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost a opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor, jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky rarita, že je tam stálá sestava v té kapele už několik desítek let. My máme v podstatě stabilní kádr a samozřejmě je to znát na té kvalitě té muziky, že ty lidi jsou sehraní, že jo. Stačí, když se na sebe podíváme a už víme, co se bude dít, takže to je další věc, která zapadá do té mozaiky, proč ta kapela jako šlape a je oblíbená.
0: No, co k tomu dodat, děkuji úžasným mužům tady z kapely Babouci, nejstarší jihočeské dechové muziky, jejímu kapelníkovi Tomáši Staňkovi, díky a naslyšenou.
2: Já také děkuji za rozhovor a přeju vám vše dobré.
0: A také Václavu Novákovi, Křídlovkáři, díky a naslyšenou.
1: Já se taky loučím a přeju všem krásný den.

0: A to je z dnešního folklorního notování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích, téměř všem milí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemné chvíle poslechu Goránka Oljača. Naším dnešním tématem je dovolená. S letním počasím si většinou spojujeme odpočinek, klid od práce nebo studia. Někdo si neumí představit jiný odpočinek než ten ve stylu přísloví všude dobře, doma nejlépe. Jiný naopak touží po zahraničních cestách, poznávání a nových dobrodružstvích. V našem pořadu je jistě na místě i otázka, kam se vydají a jak tráví dovolenou cizinci, kteří žijí a pracují v Česku. Kde je jejich zahraničí, popřípadě nejlepší doma? Co všechno se můžeme dozvědět z vyprávění o dovolených cizinců? Liší se od domácích způsobů? Rozhovory s návštěvníky letošního Refu Festu ukázaly nejen celou paletu jejich pobytových postavení, důvodu, proč přišli žít do Česka, ale také jejich běžné starosti a přání mluvit alespoň částečně anonymně. První spolubesednici jsem potkala u stánku organizace Inbáze, což je příhodné, protože právě ona Refu Fest pořádala. Paní Katarína pochází z Ukrajiny, ale její pobyt v Česku nesouvisí s válkou. S rodinou přišla před 5 lety a tak jsem si ji hned zeptala na dovolenou. Byla nějaká?
2: Ano.
3: Kam jste jela?
2: Do Chorvatska.
3: Byly v konkurenci i nějaká městečka z Česka?
2: Ano, byla jsem v České Budějovice, Kutná Hora, spíš Vylet.
3: Snažíte se poznat zemi, ve které jste momentálně?
2: Ano, ano. No. Moc rád Vylety má.
3: A syn chodí do školy?
2: Do přípravky.
3: Jak se jmenuješ?
4: Vadím.
3: Jak se ti vede na přípravce? Dobrý?
4: Dobrý.
3: Dobrý. A už jsi našel kamarády?
4: Nevím.
3: Ani holčičky neznáš?
4: Já se neznám.
3: A kdy půjdeš do školy?
2: Tak. Od zaří.
3: Když začíná škola. Kdo má větší trému?
2: Spíš já. Maminka vždycky.
3: Maminka vždycky. A co děláte tady v Čechách?
2: No, já pracuji jako interkulturní pracovnice v Invazi. No, ještě jsem pracovala ve škole, ale byla jsem klientka z Invaze a dal jsem jako rostla a vyrostla a teď jako jsem kolegyně. Na Ukrajině jsem pracovala jako psycholožka v mateřské škole. Přemýšlíme o tom, že zůstaneme v Česku, protože byl to náš osobní výběr a staráme se tady integrovat, líbí se nám tady a plánujeme zůstat a pokračovat tady.

0: Mladá pani Barbara pochází z nejbližších sousedství a může to doložit i pasem.
1: Mám slovenské občanství.
0: Takže oficiálně cizinka.
1: Ano, ano, je to tak.
0: No, no. A jak jste se dostala do Česka?
1: Přišla jsem tu za prácou. Pomáhám, alebo teda vybavujem stáže americkým študentom v Prahe.
0: Takže angličtinu umíte dobře.
1: Áno.
0: A ste spokojená?
1: Áno, som.
0: A to ste nemohla dělat na Slovensku?
1: To neviem. Zase oni chodia aj do veľkých miest, ako je Praha, a také príležitosti na Slovensku nie sú.
0: A přes léto? Co děláte? Máte nějakou dovolenou?
1: No, oni právě, že chodí k nám hlavně cez leto, když nemají už školu, takže my vlastně v letě tu máme studentů, takže pracujeme. No a potom mám nějaké dovolenky.
0: Obcházíte Česko nebo jedete někam jinam?
1: Kludně někde ďalej do světa. Rada, hej, spoznávam celý svet, takže keď mám príležitosť niekde ísť, tak idem hoci kde.
0: Pomáhate cizincom, pretože ste cizinka, nebo sa už necítite byť cizinkou?
1: Jo, no, nakoľko sme vlastne boli Československo, tak sa úplne necítim byť, že som cizinka, no.

0: Mluvíme dnes o tom, co dělají zdejší cizinci během prázdnin a dovolených. Jaká podtémata obsahuje naše vyprávění? Jak například skrze téma dovolených už dospělé děti vnímají zdejší rodinný život a pracovní možnosti svých rodičů? Sestry Laila a Dali to mají už poskládané. Pocházejí ze šestičlenné čečenské uprchlícké rodiny a narodili se v Česku. Na Refufest přišli poprvé s úmyslem sdílet svou kulturu prostřednictvím jídla. Laila studuje na vysoké zdravotnické škole a obě sestry mají k našemu tématu blízko.
1: My jako většinou zůstáváme tady v Praze s kamarádkama, vždycky jezdíme na menší výlety, se podívat do různých parků tady v Praze, doufáme někdy i za Prahu, nebo s rodinou někdy jezdíme do Karlových Var, se prostě jako rozjet. Na Kutnou horu jsme taky jeli, jako rádi ukazujeme i našim příbuzným, co sem přijedou, českou kulturu.
0: A máme ještě jednoho spolubesedníka.
2: Já se jmenuji Dali a já jsem vlastně sestra Lejly. Já jsem starší.
0: Historii nuceného útěku své rodiny z Čečenska znají jen z vyprávění. Rodiče se rozhodli odejít kvůli pokračující válce. Na cestě do Francie se zastavili v Česku.
2: My jsme měli tetu, co žila tady. Rodiče zůstali, tak se jim to moc líbilo a přivítali je dobře.
0: Jaké práce vykonávali?
2: No, moje mamka byla housewife, takže byla spíš doma s dětma a táta jako podnikatel.
0: A byli spokojení tím?
2: Mamka moc nemohla si najít práci. Ona udělala kurzy z české kuchyni a pak oni táta otevřeli restaurace a pracovali v restauraci, vlastnili. Teďka už vlastně taky svůj podnik, kde prodává naše čečenské jídlo, jsou mražené a můžete si objednat a dovezeme vám taky naši kulturu i domů jako jídlo.
0: Co vy děláte?
2: Já jsem teďka právě dokončila studium. Na vysokou jsem jela do zahraničí, do Anglie. Teďka tady pomáhám mamce, ale taky chci otevřít taky svůj podnik.
0: A co jste vystudovala?
2: Návrhářství, jako fashion design.
3: My a oni.
0: My se teď bavíme o dovolených. Mohla jste během studia v Anglii někam na dovolenou jet?
2: No já jsem jezdila zpátky sem do Prahy o prázdninách, abych byla více s rodinou. Jezdila jsem i po Anglii, já jsem tam našla taky jiné kamarádky v Kazu z Čečenska a my jsme si dělali skupinový výlety po Anglii.
0: Jak vás přijímali v Anglii a jak tady v Čechách?
2: Jasně.
0: Je to těžké
2: téma. Je to trošičku, potřebuji být asi úplně upřímná. Já jako Čečenka ne úplně všichni nosí šátek. Ne, ale ne úplně všichni chtějí být muslimé nebo chtějí nosit šátek, že jo.
0: Kde? Tady v Čechách nebo v Anglii?
2: I v Anglii, i zpátky v Čečensku ne úplně všichni nosí šátek. To není jako, že nuceno. Když jsem tady v Praze byla asi do 11 let, já jsem nenosila šátek. Zkušenosti byly v pohodě, ale až jak si dá šátek na hlavu, taky se to trošku mění, protože už se lidi na tebe koukají trošku jinak. A ne úplně všichni jsou přivítaví tady. Bylo to hodně trošku těžké, a protože u mě je to i vidět, že mám šátek, takže to není něco, co bych mohla skrýt, že jsem muslimka. Ale v Anglii to bylo úplně tak jinak, protože tam je hodně více muslimů, hodně více imigrantských skupin. Tam bylo více možností, jako úplně se na tebe jinak koukají, žádný problém si najít práci vůbec. Tady například v Praze hodněkrát se říkalo i mně, i mý mamce, aby jsme sundali šátek, jestli chceme jít na práci. Takže to je trošku horší zkušenost tady s tím, ale a vidím, že poslední pár let, 2-3 roky, už se to hodně mění. Je víc muslimů, že moje sestra taky dostala práce a neměla s tím žádný problém. Takže doufám, že to v budoucnu se to bude takhle potrošku lepšit.
0: A jak se cítíte ve chvílce, když vidíte, že vás nepřijímají se šátkem?
2: Pro mě asi a pro moji rodinu taky víra je asi nejdůležitější a jako je to jako trošku smutný, že jenom kvůli tomu mi můžou říct ne, ale jinak já jsem ani jednou nepřemýšlela, že asi sundám šátek kvůli práci. A já taky rozumím, protože je to trošku jiný. A jako všichni chtějí, o, tak je to naše země, tak se musíte přizpůsobit k nám. Jako já si myslím, že to starší, musíte být více jako open mind, jako otevřený k jiným kulturám. Tím jako nemůžete někoho donutit do ničeho, že jo.
0: Jsme prostřed Vltavy. Líbí se vám na Štvanici?
4: Určitě jsem tady poprvé. a doufám, že dneska plavat nebudu. Já pocházím z Běloruska a bydlím v Česku už přes 16 let.
0: 16. Co vás přivedlo sem?
4: Studovala jsem Euroculture, evropskou kulturu v Olomouci. Bavilo mi to, jsem strávila v Olomouci 7 krásných let. Pracovala jsem jako učitelka v mezinárodní škole. Ta komunita lidí mě přijala a vlastně pomohla najít tady ten druhý domov. Tak když zpívám, kde je domov můj, tak opravdu zamýšlím na tohle otázkou, kde je.
0: Říká paní Palína a jistě by nerada komentovala přísloví všude dobře, doma nejlépe.
4: Nejezdím domů, nemůžu se bezpečně vrátit a tím pádem pro mě teď Česko ten jediný domov, který mám. Mám jenom ty nejlepší zkušenosti s Českem. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem začínala na Moravě. Lidi na mě měli čas a opravovali třeba i moje nějaké chybičky v češtině nebo vysvětlovali, že to je indiánek, je to marokánek, je to to špička. A pokud jsem to neřekla správně, paní prodavačka v kavárně mě to nedávala.
0: No, to se dobře učí potom. Kde pracujete?
4: Teď pracuji s grantama a je to v jedné z těch společností. Pracovala jsem jako učitelka ve škole a školce. Vlastně učila děti angličtině a právě češtinu mám spíš neakademickou, takovou, kterou jsem se naučila od dětí. Proto u mě vždycky všichni spinkají nebo papají. Taky ráda poslouchám rádio, Český rozhlas nebo Českou televizi.
0: Zaměstnanci mají obvykle dovolenou a vybírají většinou to v létě.
4: Já už několik let snažím se naučit plavat. Každý rok jezdím na plavecký pobyt s plaveckou školou. Na to se strašně těším, protože to vždycky je v nějakém jiném městě. Třeba tento rok jedeme do Domažlic. Strašně miluju v Česku, že máte tolik hradu a zámku, protože v Bělorusku po válce nic po jakoby komunistické vládě nic jakoby nezůstalo, skoro nic není zachovaného. Proto mě to strašně fascinuje a přemýšlím, jak to být princeznou.
0: Doufám, že vás naše dnešní téma bavilo, že bylo v souladu s vaším očekáváním nebo že vás některé z příběhů překvapily a otevřely další migrační podtémata. Skromně řečeno, naše rozhovory měly jen doplnit obraz migrantů o detaily, jak a kde tráví dovolené. A samozřejmě také o to, zda letos využili příležitosti lépe poznat Česko. Na příští vydání pořadu My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na novou výši superdávky v Česku dnes přechází téměř 240 tisíc domácností. V Ostravské Rudné ulici začínají opravy, řidiče čeká výrazné omezení. A počasí zítra polojasno až oblačno, přeháňky jen ojediněle a maxima kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pro více než 238 tisíc domácností v celé České republice právě dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky, tedy příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
2: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Motoristé v Ostravě se musí připravit na kolony v Rudné ulici. Silničáři tam právě dnes začínají měnit asfalt. Silnice bude průjezdná vždy jedním pruhem v každém směru.
3: Tak to mám radost teda.
4: Jezdíte pravidelně Rudnou nebo?
3: Každý den několikrát. Takže to bude zase mázec asi, jo.
4: Říká mi jeden z řidičů na čerpací stanici v Zábřehu. Pracovat se bude od křížení s Plzeňskou až po sjezd u Korýtka u Svinova.
5: Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách, vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní.
6: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Výměna asfaltu na zhruba 6-kilometrovém úseku vyjde zhruba na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Nižší výnosy mají letos zemědělci v Libereckém kraji. Sklizeň obilovin a řepky je v regionu za třetinou. Zatím farmáři z jednoho hektaru sklízejí podle informací ministerstva zemědělství v průměru přes 6 tun obilí a více než 3 tuny řepky. Letošní výnosy ovlivnilo hlavně květnové sucho a také konflikt na Blízkém východě, který zvýšil cenu hnojiv, říká Jiří Teplý z agrární komory.
7: Cena hnojiv vylítla strašně nahoru, tak si každý rozmyslí, jestli ještě do toho nějakou korunu dát, když je nízká nákupní cena za obiloviny. Takže já to odhaduju, že tak u nás tady máme u těch asi 8 až 10% nižší výnosy. Sport.
0: Česká juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol v cross country bronzovou medaili. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční výhru v short tracku. Další Češka na startu Lucie Grohová byla 8. Vyhrála domácí Grossmanová.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přeháňky, místy také bouřky, nejnižší teploty mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech kolem 14. Zítra přes den oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo, ojediněle přeháňky, zejména v oblasti hor. Maxima většinou mezi 26 a 30 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný, od severovýchodu až východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Ostrava směr Brno je uzavřený sjezd na Porubu a Klimkovice. Je to exit 349, srazila se tam dvě vozidla, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Prčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměrnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal, hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metr čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodlehá inflaci a zámek inflaci nepodlehá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a se říká, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme přestavili kavárnu, kterou jsme zvětšili a přistavili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Zámecké léto CZ.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.

0: Vám je tu teplo nebo zima?
1: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
0: Už jste si zvykl?
1: Ne.
0: Vaše oblíbené místo na zámku?
2: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
0: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
2: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
0: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
1: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
0: Kdo si myslíte z vás dvou, jste manželský pár, miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
2: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
0: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
2: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bez východních situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
0: Jak ho máte ráda vy?
2: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy, se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas, my raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit, rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
4: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
4: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
3: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
4: Oranžerie nebo skleník.
3: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
4: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
3: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
4: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
3: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
4: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
3: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
4: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
3: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
4: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Žena s podezřením na nebezpečnou nemoc je teď v pražské nemocnici na Bulovce. Hladina Vranovské přehrady na Znojemsku je kvůli suchu výrazně nižší než obvykle a počasí zítra polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, maxima kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pražská nemocnice na Bulovce dnes odpoledne přijala ženu s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v poslední době bojuje s epidemií eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
2: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
3: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
2: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky. O jakou nákazu se jedná, by lékaři měli vědět už zítra.
4: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
2: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Vranovská přehrada má teď kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle Povodí Moravy zhruba na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování také tím, že z ní voda odtéká, upřesní mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody více, než do ní přiteklo.
0: První pokutu ve výši 1000 korun udělili hygienici v Libereckém kraji při kontrolách letošních dětských táborů. Důvodem byly nedostatky při zásobování pitnou vodou. Za první polovinu letních prázdnin hygienici zkontrolovali celkem 50 táborů. Nahlášeno jich mají téměř 200, říká mluvčí hygieniků Zuzana Balašová.
6: Z kontrol, které provádíme, můžeme říci, že vše běží tak, jak to bylo zavedené a organizátoři nehledají nějakou snadnější cestu a nesnižují počty těch vybavovacích předmětů.
1: Sport.
0: Fotbalisté pražské Slávie a Teplic jsou po dvou kolech nejvyšší domácí soutěže 100%. Pražští obhájci titulu vyhráli na stadionu ostravského Baníku hladce 4-0. Teplice zvítězili v Liberci 1-0 a Slovácko remizovalo s brněnským Artisem 1-1.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech kolem 14. Zítra čekáme převážně oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo, ojedinělé přehánky, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, vítr zpočátku jen slabý, přes den místy mírný od severovýchodu až východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se už rozjela kolona před Humpolcem. Na 90. kilometru ještě ale pokračuje úklid po požáru převážených balíků slámy. Už je to ale v odstavném pruhu a kolem se projíždí docela plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a také vy, kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na pěstování jedlých a léčivých denivek. Máme pro vás několik vychytávek, jak využívat klimatizaci ve vašem autě. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na rez hrušňovou, protože je právě čas ošetřit původce této houbovité choroby. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Do Mravína na Chrudimsku se v polovině července sjeli zahrádkáři z celé republiky. Nalákala je tam výstava Denivek, kterou v obci každoročně pořádá jejich velký šlechtitel Jaroslav Vintera. Nechyběla tam ani pardubická bylinkářka Radka Svatošová, která přijela nejen za krásou květů, ale hlavně za těmi původními v uvozovkách obyčejnými denivkami, které jsou jedlé a mají léčivé účinky. A právě to zajímalo také naši hobby redaktorku Jitku Slezákovou.
2: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje špalčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
3: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No, když už jsme tedy na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
2: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli, co s nimi, tak z nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazyčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květé, protože tam nazbíráme vlastně víc. Takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých ženských a podobně.
3: A lichoře řišnice taky, že teď kvetou?
2: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý rok je opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim. Ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme skonzumovat celou lichoře řišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest a močových cest.
3: Připravit
2: takže
3: tinkturu.
2: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
3: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
2: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu. Mm-hmm.
1: Jak jste slyšeli, nakonec nezůstalo jenom u denivek. A ještě se vrátím k lichoře řišnici. Ta není podle bylinkářky Radky Svatošové příliš vhodná na sušení. Ztrácí tím svoje léčivé účinky. Tak schválně, utrhněte si jeden oranžový nebo žlutý květ a ochutnejte. Možná budete překvapeni, jak je lahodný. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Rychnova. Chtěla bych se zeptat, mám jabloňku, asi 5 roků starou. Mám to na zahradě, kde mám zeleninu. A teďka jsem zjistila, že mě vyrůstají v obnože kolem všude. Je to možné, nebo něco děláme špatně, nebo se to časem ztratí, až bude starší? Děkuji za odpověď.
0: Tak s tímto problémem jsme se vypravili za plzeňským zahradníkem a naším pravidelným poradcem Přemyslem Písařem.
2: Ta vaše jabloň je skoro určitě naroubovaná na nějaké podnoži. Vám pravděpodobně nějakým způsobem obráží ta podnož z nějakých výmlatků. Z mé zkušenosti vím, že nestačí výmlatky takzvané odnože podle vás ustříhávat. Je potřeba skutečně se podívat až na to místo, to znamená odhrabat to, zjistit, kde z těch kořenů nebo vlastně z té báze toho kmene ten výmladek vyrůstá, a poctivě jej odříznout tak, abyste odstranili vlastně i ten zbytek pupenů, který by tam znovu prorašel do těch výmlatků, a pak by to mělo být v pohodě. Jinak samozřejmě ty výmlatky tam nechcete nechávat, protože vlastně té podnoži je z principu věci vždycky příjemnější živit sama sebe, než někoho, koho na mě nikdo narouboval, koho tady by nechci. Kdyby ty výmlatky nějakým způsobem zesílily, tak by se mohlo stát, že ta vaše vlastně naroubovaná část, naočkovaná část, ta ušlechtilá část té jabloňky odumře a že zvítězí ta podnož samotná. To nechceme, takže poctivě odhrabat, zjistit, kde vlastně ten výmladek vyrůstá, a odříznout celou tu bázi tak, abyste odřízla i ty budoucí očka, která tam vlastně proroší a porostou, a takhle by to mělo být v pořádku.
0: Je čas na další dotaz.
3: Já bych chtěl vědět, jak se dá vypěstovat z pecky stromek meruňky, protože mě se to už několik let vůbec nedaří. Ať zasadím suchou pecku nebo rovnou z vytrávy meruňky, tak nikdy nevyroste.
0: Tak s tím nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Je to jednoduché, stačí v létě ze sklizených plodů vybrat si z těch nejlepších nějakou pecku, samozřejmě opláchnout, očistit, nechat oschnout, a můžeme si už v tu dobu někde na zahrádce udělat rejšku nebo místo, kde je zasejeme ty pecky, zasypeme lehce zemí, musíme ho tedy samozřejmě označit, a většina těch pecek se z jara probudí. A nebo druhá možnost je, že tedy, ale je to teda podstatně pracnější, se pecky dají do květináče, jen tak do takového vlhkého písku, a tam se, jak se říká, správně stratifikují a přenášejí se z jara nebo před jarem do chladného skleníku, aby vyklíčili. Takže to si myslím, že pro domácnost je složité. Zůstaneme u té normální, takové té zahrádkářské teorie, kdy se vysévají přímo do země, ne ovšem hluboko.
0: No tak to slyšíte, co se u nás

0: Zuby magazín.
1: Veterinární lékaři často říkají, že člověk by neměl své zvířecí kamarády poličťovat, ale je řada záležitostí, kde jsou si člověk a zvíře velmi blízko. Například dentální hygiena a péče o chrup. To je užitečné a potřebné jak pro lidi, tak pro psy. Více o tom natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová, a to se zvířecím doktorem Leošem Železným.
2: Každý majitel by měl být schopen svého psa naučit, aby mu otevřel tlamu, aby se podíval na ty zuby, aby je zkontroloval, protože tak jako u lidí po každém jídle zůstává nějaký plak na zubech, tak stejně tak po nakrmení zůstává na zubech u psu. A ten plak je potřeba odstraňovat. Když bychom ho neodstraňovali, tak do toho plaku se začnou usazovat minerální látky, vznikne zubní kámen, kolem zubního kamene se dělají záněty dásní a už je jenom kousek k tomu, že se poškodí závěsný aparát zubu a celý ten zub potom vypadne.
3: S tímhle ale by člověk měl začít od štěňátka. Na druhou stranu člověk si řekne, no dobře, tak štěněcí mléčné zoubky, ono to vypadne, narostou mu nové.
2: No tak jako u lidí, musíme i o ty mléčné zoubky trošku pečovat, ale hlavně potom o ty trvalé. Takže odmala psi zvykat na to, že se jim do té tlamy šahá, že musí být zvyklí, že se jim nic neděje vlastně. A nejlepší péče je vlastně opravdu zubním kartáčkem, tak jako u lidí, naučit ty zvířata, že po každém nakrmení vyčistíme zuby. Je pravda, že ne každý pes si to nechá a je taky pravda, že ne každý majitel má čas na to opravdu ráno i večer po nakrmení ty zuby pořádně vyčistit. Takže pokud ten čas nemáme, tak existují takzvané dentální tyčinky, které vlastně svým složením a svým tvarem napomáhají tomu, že čistí ty zuby. Takže po každém nakrmení by měl ten pes dostat jednu tu tyčinku, která vlastně mechanicky odstraní ten zubní plak, který ulpívá na zubech. A navíc v sobě mají látky, které snižují následné ulpívání toho plaku.
3: Co se týká toho kartáčku, tak můžeme použít klasický lidský a doporučoval byste ultraměkký nebo střední nebo naopak tvrdý, nevím, jak to mají psi se zuby.
2: Oni jsou i speciální kartáčky pro psy a pro kočky, ale dá se použít běžný kartáček, který používáme pro lidi. Je potřeba ale použít co nejjemnější, aby to nezraňovalo dásně, když čistíme zuby.
3: Dá se usazování toho plaku pomoci nějak i složením jídelníčku třeba?
2: S jídelníčkem moc nenaděláme. Některé granule, které jsou lepší a kvalitnější, tak fungují tak, že sami částečně mechanicky čistí ten plak, protože když ta granule je špatně udělaná, je moc měkká, tak se pak lepí na ty zuby, nebo naopak, když je moc tvrdá, tak po rozkousnutí vlastně sjede potom zubu a řízne až úplně do dásně a vznikají tam mikrotraumata. Takže udělat dobře kvalitní granuly taky není tak jednoduché.
3: Já jsem viděla na vlastní oči psa, který měl zub plombovaný a prý existuje i něco jako rovnátka.
2: To plombování se většinou dělá proto, že dochází často k úrazům zubu, že ty zvířata, když žerou něco tvrdého, tak si ten zub ulomí. To se plombuje, občas se vyskytuje i zubní kas u psu, takže to je taky otázka plombování. V současné době se dělají i rovnátka. Jednak to může být z estetického důvodu, že ten pes má opravdu křivé zuby a jemu je potřeba je vyrovnat, anebo je to zdravotní příčina, kdy ten zub třeba špičák vyčuhuje ven a zraňuje dáseň, je vyhnutý, vyrostl prostě křivo, tak je možno těma rovnátkama ho srovnat. A někteří kolegové dělají i implantáty, takže v podstatě to, co je k dispozici v humánní medicíně, v zubařině, tak se dá použít i u těch zvířat.
1: A skoro jako přes kopírák, ty dobré rady pro péči o psí zuby platí i u koček. No tak, to bych chtěl vidět, jak bych moje polodivoké kočičky doma donutil k čištění chrupu, když ono je to vlastně problémem i u spousty lidí. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do dobrých rad, jak využívat klimatizaci ve vašem autě, tedy pokud ji tam máte.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Spousta řidičů, kteří si vybírají starší vůz vedle jeho účelu použití, už vyžaduje i funkční klimatizaci. Nových aut bez klimatizace se dnes vyrábí opravdu minimálně a většinou je klimatizace i součástí základní výbavy auta. Její práci a příjemné vychlazení interiéru rozpáleného vozidla oceníte zejména teď v létě. Jak se o klimatizaci starat a co si můžeme doma sami opravit, vyměnit? Tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, kde klimatizace plní a také opravují.
2: Ono velice záleží na stáří toho auta. Když budete mít nové auto, tak doplnění chladiva je třeba udělat, řekněme, poprvé po 4 letech. Když budete mít auto 15 let staré, tak je už potom rozumnější to chladivo doplnit třeba jednou za 2 roky.
3: Já jakožto obyčejný řidič si tu klimatizaci chladivem asi nedoplním, ani se neprodává pro běžné spotřebitele.
2: Ano, nemáte možnost, oni jsou to nebezpečné plyny, takže musíte mít školení a hlavně ani nemáte jak, nemáte to zařízení, který natlačí chladivo do klimatizace, ale ono to není jenom o tom doplnění, těch operací je tam třeba udělat víc.
3: Když přestane chladit anebo bude chladit méně, servis.
2: Servis, v první řadě se podívat, jestli je tam dostatek chladiva a v případě, že tam chladiva je dostatek a ta klimatizace přesto nechladí, no tak se dá očekávat, že je tam někde závada na dalších zařízeních.
3: Doba se mění, myslí se na ekologičnost a proto jsem se někde dočetl to, že dřívější chladiva v té klimatizaci nahradili nová ekologičtější, je to pravda?
2: Je to pravda, tuším roku 2012 používají auta už nové chladivo, které neobsahuje freon a teď nová elektroauta už mají úplně nové chladivo a to je klasické CO2.
3: Jsou tato chladiva záměna?
2: Ne, nejsou záměna, ty systémy mezi sebou nedokážou pracovat s jiným chladivem.
3: Takže když budu mít starší vůz a budu tam mít to chladivo prvního typu, jde ještě koupit, anebo budu si muset připlatit?
2: Ne, normálně je dostupné, úplně bez problémů se to naplní tím starým typem chladiva.
3: Ale za víc peněz.
2: Ještě v nedávné době bylo to staré chladivo výrazně levnější, ale samozřejmě s přibývajícím tlakem na to, aby lidé kupovali nová auta, ekologická auta, pokud možno elektroauta, tak se zdražuje i ten starý typ chladiva.
3: Zmínil jste, že v těch autech je výparník, potom je tam kabinový filtr. Ten kabinový filtr měnit kdy a kdy čistit ten výparník? Tam bude asi spousta nečistot.
2: Kabinový filtr je dobré čistit jednou za rok a ve chvíli, kdy měníte kabinový filtr, tak se obvykle blížíte k tomu výparníku. Ne vždy jsou ty díly na sebe navázány a ne vždy je snadné ten výparník se na něj přímo dostat s dezinfekcí a vyčistit dezinfekcí. Nicméně existuje ještě celá řada způsobů a procesů, jak ten výparník vyčistit jinak, ale dělá se tato procedura čištění výparníku vždy při výměně kabinového filtru.
3: Aby to auto nevonilo tím výparníkem a těmi nečistotami.
2: Ano, protože ten výparník je neustále přirozeně vlhké prostředí, které je ideální pro růst bakterií a to je to, co zapáchá v klimatizaci, která je nevyčištěná, tak jsou bakterie, které jsou ve výparníku.
3: Budu mít doplněné chladivo v klimatizaci, vyčištěný výparník, nový kabinový filtr a teď jakou teplotu v autě nastavit. Většinou přijdeme z velkého ohorka a chceme velkou zimu.
2: To už není otázka pro mě, ale možná pro lékaře, ale je to samozřejmě věc každého uživatele. Někdo v autě snese 19 stupňů a někdo potřebuje 23.
3: Já jsem u té klimatizace po roce v autě, co ho mám, objevil tlačítko auto. Tak jsem ho zmačkal a teď se o nic nestarám, je to v pořádku.
2: Je to v naprostém pořádku a já doporučuji celoročně používat klimatizaci na automatický proces, protože soudobé moderní klimatizace vnímají nejenom vnitřní teplotu v autě a vnější teplotu, ale taky intenzitu slunečního světla a spoustu jiných parametrů, na základě kterých jsou schopni vytvořit ideální prostředí pro vás v tom autě. A to jak v létě, tak v zimě. Tak já doporučuji nastavit si teplotu a používat automat po celý rok.
1: Jak se starat o klimatizaci v autě, co si můžeme sami opravit a co nechat na odbornících, tak to zjišťoval náš hobbyredaktor Jirka Šobr u Jana Drnce z plzeňského pneuservisu. A za chvíli to bude zahrádkářský kalendář a to se dozvíte, že je čas na léčení jalovců. Právě jalovec přenáší rez hrušňovou na vaše hrušně.

0: zahrádkářský kalendář.
1: Čeká nás zajímavá pronostika, ta platí na 6. srpna, tedy na čtvrtek příští týden, a to se říká, že na proměnění páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořeli a aby hrom neuhodil. Jak už jsem říkal v minulém vysílání Hobby magazínu, srpen je velký letní podvodník. Přes den je teplo a v noci zase zima. Kde je pak to léto? A letos je navíc v létě horko a sucho, a když zaprší, tak to stejně nestačí. A začneme dobrou radou pro majitele jalovců. Právě z nich se přenáší houbovité onemocnění na hrušně. A tento problém se rzí hrušňovou. Řešíme, co vysíláme Hobby magazín. Rez hrušňová se projevuje oranžovo-hnědými okrouhlými skvrnami na listech hrušně. Tato choroba potřebuje k životu dva hostitele, hrušně a jalovce, na které se stěhuje zpátky na zimu. V srpnu proto staré jalovce prořezejte a ošetřete fungicidem. Ochráníte tak hrušně v celém okolí a všichni mlsní hruškoví zahrádkáři vám za to budou vděční. Zopakujeme si, že rajčata mají poměrně dlouhou vegetační dobu. Někde už zrají, ale na mnoha zahradách se teprve počínají vybarvovat. V srpnu je dobré seříznout vrcholky rostlin, které často ještě kvetou, a donutit je, aby svou energii investovali do již dozrávajících plodů. Můžete na tom jedině vydělat. I hned po sklizni můžete řezem upravit ovocné stromy i keře. Rozhodně odstraňte ty větve, které jeví známky napadení chorobami. V případě moniliové spály jsou to obvykle všechny konce větviček až na zdravé dřevo. U maliníku odstraňujeme slabé i odplozené výhony. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a pokusíme se dát dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy. Pražské taxíky od dneška mohou účtovat až o 6 korun na 1 kilometr více. Některé porodnice v Ústeckém kraji nedosahují na optimální porodnost. A počasí zítra polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Maxima kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Lidé v Praze si ode dneška zřejmě připlatí za jízdu vozidlem taxislužby. Pražský magistrát totiž navýšil maximální sazbu 42 korun za 1 kilometr z původních 630 a takzvaná nástupní sazba se zvyšuje o 10 korun na současných 70.
4: Nám to samozřejmě nestačí. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci.
5: Říká pan Petr, který dělá taxikáře 23 let. Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by optimální cena za kilometr byla 65 korun.
6: Ten výpočet vychází z ceny litru pohonných hmoty plus 50%.
5: Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
7: A my jsme k tomu to navýšení přistoupili na základě více důvodů, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40%.
5: Regulace maximální sazby se netýká provozovatelů alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
3: Některé porodnice v Ústeckém kraji nedosahují na optimální porodnost. Ta by podle doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti měla být 600 porodů ročně. Navzdory klesající porodnosti ale společnost Krajská zdravotní, která v regionu spravuje celkem 6 porodnic, neplánuje žádnou z nich uzavřít. Potvrdila to mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.
8: Pokud bychom navíc vycházeli striktně z čísla 600, znamenal by to například přímé ohrožení porodnice v Děčíně, která tohoto počtu nedosahuje a její případ neuzavření by ale představovalo kritický problém. Zcela bychom tím ztratili schopnost zajistit dostupnost porodnické péče pro obyvatele rozsáhlé oblasti Šluknovského výběžku.
3: Restaurátoři dokončí opravy sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci s předstihem. Lešení začnou sundávat do konce letních prázdnin. V říjnu pak z Horního olomouckého náměstí odstraní celé staveniště. Následovat ještě budou práce na obnově osvětlení této památky. Podle mluvčího radnice Jana Horejše byl původní termín dokončení rekonstrukce stanovený na prosinec.
9: Více než dvouletá rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice bude stát zhruba 30 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace. Odborníci opravili kamennou výzdobu sloupu, která měla poškozený povrch. Zakryli trhliny a vyměnili staré tmely z předchozích restaurátorských zásahů. Rekonstrukce zahrnovala i obnovu kovových prvků a zlacení.
0: Sport.
3: Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál po čtvrté klasiku San Sebastián. V počtu vítězství se zároveň stal novým rekordmanem tohoto slavného závodu.
0: Počasí.
3: V noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a doznívající přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 21 a 16 stupni, na západě a severu Čech jen kolem 14. Zítra přes den oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a ojediněle přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný, od severovýchodu až východu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Pozor na dálnici D5 v Králově Dvoře ve směru do hlavního města. Na kilometru 21,5 pokračují noční práce na dálnici. Projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
2: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kg. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
10: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
11: Co zrovna? Vypnule prautna.
10: No, zrovna ty, když to bylo to, no.
2: Co? Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
10: Já taky nechrápe, já bych do toho kopla, to je...
2: Ježiši, Maria,
10: ale tak... co je, furt, tak se aspoň pojet, když to není pojistka.
11: Já ji nemůžu najít.
2: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce, furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko šoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase ani to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
3: tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očiň chorošo gavarila, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavariť.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azbuku a vše
3: a
2: připravená.
3: A že mupy
2: a mupy je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkala, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já se vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsal jsem si muž poch o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále a tak dále. Nadledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A tak a on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama, my jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano, sama, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy myšly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak najednou ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Ort a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no ty, úder ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, co to rozumíš tomu, no, ta
3: takže
2: hruza.
3: Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu, rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga. A vsio bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
4: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
4: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
4: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
4: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel. A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
4: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
4: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
4: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
4: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Který idealista tohle řek? Nějakej svatý, že jo?
4: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutný jako mandel.
4: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
4: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
4: Pane Patočka.
5: Prosím.
4: Pojďte sem.
5: K službám, prosím.
4: Pane Patočka,
5: ano?
4: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
5: A kdy to jako mělo být?
4: Před týdnem.
5: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku, to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
4: Stovkou?
5: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
4: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
5: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
4: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
6: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
2: Co je, co je?
4: Dobrý den, pane Žemlička.
2: Co se připálilo?
4: Nic.
2: Jak je to možný?
4: Já jsem nic nejedl.
2: No tak... Tak na co si stěžujete?
4: Já vás volám jako svědka.
7: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
4: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
2: A kdo vám to řekl?
4: Co?
2: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
4: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
2: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
6: Já se ani nekoukám.
2: No právě.
6: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
2: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
5: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
6: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
4: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
6: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

0: meeste nimmerk. La la, la la la la la la.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala si ho.

0: doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho.

0: Žijí Karla Kachyni. Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové. Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barrandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měla natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barrandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barrandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barrandově a nebylo vyhnutí, já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky. Někam zmizel, tu pušku tam klidně nechal, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou jí za tomu veliteli. A to šla šuškanda, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. A posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mě říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12, 14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu už tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Tak to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, jasný, pěšte, v pondělí má tohle, pondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, můžu jít do chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala, byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádný nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovr koťák, který byl skoro ke kotníkům, starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, což se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14, 14 na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000 a platili, jo. Vzala jsem si tohletoho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišlo k tomu vlastně, k tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře,

0: vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebyl nic hlášen. Kam. Továrišči, kde vy? Bys viděli, jak naskákali továrišči. A ustáli. Zdravstvujte, továrišči, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli. Z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo. Takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než největší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl tak příšel, jsem řekl, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zběl jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný na vojnu, se pak nedostal. Ale kdyby to býval, nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
1: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat. Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříň. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No, tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii Trhák.

0: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
2: Tohle je Kudláčková.
3: Těší mě.
4: Já jsem švagrová děda vševěda.
5: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
4: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
5: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je Klika?
4: Není. Aby nikdo neutekl. Jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vodem, vodem.
5: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
4: Ne. Ale dají se tady hrát kuličky.
5: Jestli máš důlek, můžeme si zahrát.
0: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
6: Dobrý den, tak jsem tady.
7: Ano, tak se posaďte.
6: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
7: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
6: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
7: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
6: No právě proto.
7: Prosím?
6: No, proto jsem tady.
7: A tak?
6: Já jsem sem.
7: Co pak?
6: Hrkot, nechte mě domluvit.
7: Spíš do kokta.
6: Já jsem sem.
7: Smrťáček, vínečka, libo.
6: Tak necháte mě domluvit.
7: Prosím.
6: Já jsem sem.
7: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
6: Jsem tady na inzerát.
7: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
6: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
7: Lituji, nemohu být k dispozici.
6: Co je tohle za řeč?
7: Jsem ženatý.
6: Hobelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
7: Lituji, o tom nic nevím.
6: No tak mi zavolíte vedoucího.
7: To jsem já.
6: Já jsem Roubalová.
7: Chápu.
6: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
7: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
6: Teda, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo?
7: Vy jste kvalifikovaná síla?
6: Pochopitelně.
8: A jakou máte praxi?
6: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
8: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
6: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
8: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
6: Aha. A komu budu dávat klíče?
8: No, prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
6: No právě, no, to je pravda. A načo je teda tady recepční?
8: No tady není recepční.
6: A vy, Vy jste mi teď to místo nabízel.
8: Ale milá paní, náš...
6: Roubalová.
8: Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
6: A jaký je v tom rozdíl?
7: Platový.
8: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
6: Budeť ne.
8: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
6: Vy jste ženatej?
8: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
6: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
7: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
6: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
7: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
6: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
7: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říci, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
6: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
7: No jo, já jsem to zažil.
6: Kdy?
7: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
6: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
7: No jo, ale nějak poctivě.
6: S láskou.
7: S čím?
6: Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyspytatelná.
7: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
6: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
7: Jo.
6: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak sem teďkom přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
7: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
3: prosím, ano?
6: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
3: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
6: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
3: No.
6: Pozor!
3: Spolehněte se. Desetinná čárka se dělá za celými korunami.
6: Správně, no. A kniha přání?
3: Vždycky musí být dvě.
6: Správně. A další?
7: To je náš kuchař, pan Žemlička.
9: Jo, tady, co pak je?
6: Žemličko, ty kluku hlubata.
9: Roubalka.
6: Ty už jsi taky venku. Ale no to je mě překvapení.
9: To víte, paní Roubalová, láska to je... co mi zase dovedlo zpět k plotně.
6: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
9: No, dovolte, paní Roubalová.
6: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
9: Už letím.
7: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
6: No, to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Helena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prým trápíme hlady.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, Čech si od huby utrhne, sám ji přinesa, ona by právě takovýhle věci.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovědě, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady jde celý kastrůlek, co? Ta? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mě neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, nemám. Já mám tamhle zuby, které nejsou šupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si nešupla do huby. Či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten se mi nějak dál.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama.
3: Ké?
2: To je čestný slovo, vždycky se na potom poslal.
3: Proč mě nepovědejte, je přeci, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A tvýho starýho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: Já, je, on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete, co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Jestli někdo ožralá, jste to vy ožralá.
3: Taky.
2: Že vám není hamba, tady takhle před doktorem.
3: Pane Bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co?
2: A opovažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, opovažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, Seno, tedy Slunce, Seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: To musí tam... takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano. Něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám něco. No, co bych dělala s peníze, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuli a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralej varník, Petr. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou milhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj. Aha. Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír!
5: Klidně. Pište.
4: Já píšu.
5: Mě lepší píšete, než počítáte, pane Patočka.
4: No.
5: Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.

obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí 1.8.2027 vysílá Praha, Karlínské studio, Český rozhlas. Honza Macon ve studiu s dobrou náladou. Pravda, ještě mi trne trochu jazyk. Ne tím, že by byla nějaká obava, co se bude dít až do 1 hodiny ráno. Ono je to hlavně na vás. S vašimi příběhy, i když může se zdát, že to dnešní vyprávění by mohlo být takové mrazivé. Víte co, aby to bylo vyvážené, což se od nás, od Českého rozhlasu chce, tak to musíme nějak zvládnout a třeba si i pomoci písničkou z archivu. Víte co, narazil jsem na ní v průběhu tohoto týdne. Jedna z prvních, která nám otevře dnešní vysílání na téma zmrzlina. Ono, zmrzlin je dost, tak pojďme zvolit tu nejlepší. Mimochodem ve studiu u technického pracoviště Čudlíku. Hele, jak už si pouští mikrofon. To je Petr Kubala, tak pípni. Dobrý večer. I vám všem, kdo jste napřímo v síti regionální stanic a stanice Český rozhlas Pohoda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Takže stížnosti, já jsem se nedovolal, ale volal jsem, nebo ta písnička se zadrhla, nebo tamto, za to může on. A ne Josef Laufer, který teď vlastně v písnice odrazí to, co se odehrává v těchto dnech venku. A víte co? Připomenu vysílání Českého rozhlasu, noční linky, když už víkend, tak odpočinkově. A právě i se sluníčkem k těm stupňům, kam se dostaneme, těžko říct, ale Josef Laufer nám řekne.

0: Plus.
1: Josef Laufer v rámci vysílání na počátku noční linky, to je sobotní, s datem 1. srpna 2027. Dnes probereme téma zmrzlina jako slabost. To znáte. A teď to budou teda opravdu mety. Peťo, opust své pracoviště a rychle doběhni do kuchyňky do mrazáku. Rychle, rychle, běž. Utíkej a snad to stihneš. Mám tam připravený něco, co pochopí úplně každý, že má vzít, přinést, pokud možno co nejrychleji. Já se budu ptát, doufám, že se pobavíme společně a doufám, že nám řeknete, která zmrzlina je ta úplně nejlepší. Jak velká je vaše posedlost zmrzlinou? Dáváte si ji i v zimě? Stačí vám jeden kopeček nebo jedna točená? Kupujete si nanuky do zásoby nebo vedete spor o vanilkovou? Milujete šmoulovou? Ta zmrzlina vrací vás do dětství. Pamatujete si první kopeček nebo kam jste s rodiči chodili na zmrzlinu? A mimochodem, máte výrobník zmrzliny a děláte si zmrzlinu domácí. Tak prosím pěkně, Peťo, tady to odlož. A pojď k mikrofonu popsat rychle, co tam je všechno. Posluchači, kteří koukají i šmírují na naše webkamery pohledem do studia, tak vidí mísu. A v ní je co?
2: V ní je úplně všechno, celý mrazák.
1: No ano, ale obsahově tedy, co to je? Paní doktorka Kateřina Cejdamlová by neměla radost.
2: No já, jestli jsem dobře viděl, tak určitě tam nanukáč.
1: Ano.
2: Máme tam nějaký nanuky?
1: Ano.
2: No paráda, je tam...
1: Je tam i dřeň jehodová, je tam taky kornout, je tam taky polárkový dort.
2: No to jo, a já nevím, jestli můžeme dělat reklamu.
1: A to je reklama, polárkový dort?
2: No to ne, ale jsou tam některý... A to by člověk řekl název a to bude ta reklama.
1: Prosím vás, o zmrzlinách to bude v průběhu dnešního vysílání. Pojďme taky zvolit tu nejlepší a kde jste ji jedli, to nás taky zajímá. Pokud možno bez reklam, ale já vím, že v některých případech to nepůjde, i když budeme v minulosti a tam by se to možná dalo zkousnout. Mimochodem, pamatujete na jeden zvuk, který už jste slyšeli, ale je to zvuk, který vlastně přivolával všechny děti z okolí a především velmi rychle taky peněženky našich rodičů a prarodičů. Mami, co si to koupím?

0: No, řekněme si, na rovinu jsou taky zmrzliny, které to ve svém životě, ve svém průběhu vlastně lety nemají vůbec jednoduché. Kdo by to řekl, že vlastně dneska už se neprodává ruská zmrzlina u nás? Ne, ano, se můžeš přesvědčit sám, protože ty oplatky dvě a ten krém mezi tím tam je, ale jmenuje se jinak. Tak my jdeme mlsat, lízat a čekáme na vaše vzpomínky na líznutí, anebo případně, kdo má chuť a jde hned připravovat, protože máme léto, z toho aktuálního ovoce třeba třešňovou, tak prosíme si vzorky zdarma, ale to asi budete muset nějakým mrazícím vozem dovést. No, Mochovské mrazírny nás jako nesponzorují, už dávno, dávno nemrazí. Nevadí, tak o zmrzlině a ten nejlepší dneska v noci.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekněme si na rovinu, že dnešní vysílání bude o zmrzlinách, pokud možno těch nejlepších, taky můžeme se případně shodnout, které jsou lepší, jestli točené nebo kopečkové, na kterých se dá třeba dost vydělat nebo prodělat. Umíte vůbec třeba natočit zmrzlinu? Byl to někdy váš sen si sednout k tomu stroji, nebo nejlépe mít ho i doma, že? A pustit si ho, kdy budete chtít. Máme sezónu zmrzliny. To znamená, myslím, že každý se čas od času nechá pěkně schladit třeba i touhle dobrůdkou. I když existují i speciální zmrzliny, třeba bůčkovou jsem jedl, koprovou, potom se nabízí taky i zmrzliny pro pejsky. Máte ty zkušenosti také? Dáváte pejskovi zmrzlinu? Vyrábíte si vy doma zmrzliny? A vůbec jsou lepší smetanové nebo sorbetové? Na všechno se budu ptát. Pište, volejte 731 800 900, psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání sobotní noční linka na téma zmrzlina jako slabost. Kdo otevře dnešní vysílání, kdo jako první bude přepojený do vysílání a Peťo, je to na tobě, už to tam máme, koho tam máme, kdo startuje, muž, žena, které město, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Ludmila.
0: Ludmilo, moc prosíme na úvod vypnout rádio, ať neslyšíme ozvěnu, tak je to v pořádku a povídejte. Zmrzlinu milujete, máte ráda, nemusím.
1: Jak je to? Ujíždím na zmrzlině.
0: Jak moc jste ujíždíte na téma zmrzlina?
1: Ujíždím, že když si koupím vajíčku, tak jsem schopná snět teda ten litr.
0: Počkejte, to myslíte vážně? Že až tak?
1: A to mám cukrovku.
0: Ježiš, to já nikomu neřeknu samozřejmě a pán Bůh teďka neslyší a doktorka Kateřina Cajdamlová spí, ale litr zmrzliny, co to dělá s vaším žaludkem?
1: No, to je pravda, ale nedělám to často.
0: No jo, to už nevadí.
1: Ale teď vám teda povím, když jsem byla dítě,
0: ano,
1: tak si pamatuju, že jsme měli cukrárnu u Jelínku,
0: ano,
1: a tam jsme chodili s rodičema a tam prodávali zmrzliny ovocní, vanilkový, čokolády a to byl takový kupiček a to se dávalo ne do kornoutku, ale to byla taková opratková mistička. A potom to začali dávat do papírových košičků, ale to byly takové košičky jako silnější, než se dává třeba cukroví.
0: Jo.
1: Aha. No a potom začali teda Eskýma, no ale ta zmrzlina stála 50 halířů.
0: No jo, jeden tak tenkrát stálo taky všechno jinak, že to je jasné, ale
1: jako
0: jeden kopeček nebo jeden nanuk zkrátka do života vás zkrátka nestačí, jinými slovy.
1: No jiný nevím, to ne. No a potom začali teda Eskýma, to stálo taky 50 halířů, potom korunu, to už nebylo tak 13.
0: Ano.
1: A potom teda začali normálně točený zmrzliny, to už jsem byla velká holka.
0: No a velká holka radši zhodnotíme, měla tu točenou nebo kopečkovou, anebo polárkový dort.
1: Ne, polárkový dort mě strašně byl sladký, to mě nechutnalo.
0: Já taky neměl
1: ale
0: rád.
1: Ale moje děti milovali ten sníh, no to mě teda taky nechutnalo.
0: A víte, jak se dneska...
1: No,
0: právě chci říct, víte, jak se dneska jmenuje ruská zmrzlina?
1: No, jo, taky si občasko.
0: Zmrzlina na oplatce.
1: Jo.
0: Nebo v oplatce. No, my tady máme teďka s Péťou co dělat, jdeme mlsat. Dala byste si sorbet anebo smetanovou?
1: A teď tam mám v oblibě sorbet. A ten mangový, jahodový.
0: Jahodovou tady máme teďka.
1: Teďka prodávají v nejmenovaným obchodě.
0: Ano, nejmenuji.
1: Co mě vozí nákupí. Tak to, co tě dávám. Já nemám ráda moc sladký.
0: Ano, tak
1: moc sladký,
0: tady vidím rozdíny. Ještě takovou tvarohovou, klasickou, kornout čokoládový. No pane, jo. Peťo, my se máme. No, o, my se máme.
1: No, kornouty taky mám ráda.
0: Tak,
1: ale to s ním teda jeden.
0: No, no to chápu, to chápu.
1: To s ním jeden, to s ním jeden. Ale to, jak si vezmu to. Teďka jsem zrovna právě zřešila předevčírem, že jsem si vzala celý ten
0: litránek,
1: misku.
0: Ano.
1: A měla jsem tam tři druhy, byla to jahodová, třešňová a citronová.
0: Ano.
1: A tak jsem si to, no nejedla jsem tak škaredě, že bych to jedla celého, to ne. Dobrala jsem si to po lidičkách, po velkých. A tak jsem to snědla a říkám, tak jsem jeden takovou misku snědla a říkám, a nebuď mi dušo nenažraná, jde to spát.
0: Klidně, já to nikomu neřekneme a já bych se taky o zmrzlinu nedělil. Ludmilo, řekněte mi, poslední otázka, jaká ano. Nebo která zmrzlina je podle vás nejlepší příchuť?
1: Nejlepší příchuť? No tak si myslím, že je to jahodová.
0: Ano, děkujeme pěkně, my se jdeme pustit do mlsání jahodového sorbetu a kdyby jsme měli náhodou přeřeky nebo nějaký technický problémy, to máme zmrzlé prsty nebo ústa. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, hozdičko, mějte se hezky.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: No nám přichystal jahodovou, jo, sorbet. Máme na to i lžičku. Dneska se... Ježišmarja, no tak to bych nebyl já. Pardon. Mám to na oblečení, zkrátka. No to je. Nejlepší zmrzlina podle vás. Příchutě. Nebo, co si budeme nalhávat, ne vždy jahodová je jahodová, že? To nešlo ani přibližně kolem jahodového pole. Navíc dost častokrát se směju tomu, když vidím někde sorbet z českých jahod. Jo? To přece není možné. Pamatuju si ze svého mládí, když byla sezóna jahod, tak se dělaly takové tyhle ty jahodové dřeně. Maminka to dávala do kelímků, do mrazáku, ale pak se jednoho roku urodilo hodně rybízu. A jestli Honzík něco nemá rád, tak i rybíz. A rybízová zmrzlina, no cokoliv rybízového. Jako kolečky, jako dubliky, ano, ale ne, aby to byla rozhodně hlavní složka, nebo většinová, třetinová, ne. No a protože maminka věděla, že mi rybíz ne, tak udělala podfuk. Normálně to míchala dohromady. Jahody a rybíz, no víte, jak to chutnalo? Divně. A neměli jsme v to léto rádi ani maminku za tenhle ten způsob, jak vychovávala své děti. Pravda, byli jsme rozmazlení a některým z nás dětí, teda ono, říkám, jako kdyby nás bylo víc, jsme jenom dva, ale nám to i zůstalo. Každopádně my už si tady pochutnáváme to, co bylo připraveno, aby to bylo stylové v rámci nočního vysílání, jestli máte možnost si někam doběhnout, si koupit to, co potřebujete, nebo máte ten stroj, který umí tu zmrzlinu vytočit. No, tak to vám závidím a těšíme se na návštěvu. Doufejme, že pozvanka dorazí, protože je to můj odedávný sen, ten stroj mít doma. Aleš napsal, nevím, proč by zmrzlina měla být slabost. Za minulého režimu byl výběr naprosto žalostný, přesto na tu dobu vzpomínám rád. Počínaje třetí třídou navštěvoval jsem školu s rozšířeným vyučováním jazyků v centru města a maminka mě v každém letním dnu vybavila korunou 40 na dva kopečky zmrzliny. A když jsem po absolvování vysoké školy nastoupil do prvního zaměstnání, kupoval jsem si nějaký nanuk po každém obědě v závodní jídelně. A byl-li jsem služebně vyslán do Prahy, plánoval jsem si jednání tak, abych mohl navštívit vyhlášenou italskou cukrárnu a navštívit po příjezdu a před odjezdem vlaku poháry pojmenované po italských městech, z níž jsem neměl šanci navštívit žádné, mi z paměti nevymizí nikdy. Dnes je výběr zmrzlin neskutečný, jenže kopeček dnes stojí víc než litr čerstvého mléka, takže ačkoliv chuť na zmrzlinu je permanentní záležitost, ochutnávám, když to peněženka dovolí. No podívejte se, pojďme si to vzít po pořádku těch zmrzlin, jakože by byl žalostný výběr. Úplně si to nemyslím.
2: Mana Nanuk Jumbo rodinné balení dvoubarevného mraženého krému Duo nebo polárkový dort Rondo. Jen při té představě se nám zbíhají sliny. Tyto pochoutky dodává na náš stůl nový mlékárenský závod Lactosu v Praze Kijích. Jejich vysoce výkonné plnící a balící linky, které jsou řízeny počítačem, mají kapacitu 75 až 80 tisíc kusů za hodinu. V letních měsících stoupá spotřeba mraženého zboží a tak od května, kdy byly ukončeny zkoušky, pracují v Kijích na dvě směny. Jen za červen tu byly 6,5 milionů kusů těchto žádaných mražených pochoutek.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Vidíte, tady nás ani nemusím nic říkat a už je to všechno tak, jak má být. Tady je spolech na kolegu. Tak halo, halo, kdo nám volá do noční linky? Tady Honza.
4: Ahoj, to Jítě.
1: Jítě, zdravím vás. Odkud nám voláte?
4: Říčami.
1: Je tam nějaká velkovýrobna zmrzliny, nebo máte ji doma?
4: Mám doma na zámku, ano. Jahodovou, čokoládovou, karamelovou.
1: Takže usuzuji, že jahodová je podle vás top?
4: Citronová ještě.
1: Citronová
4: nebo karamelová.
1: Dobře, radši teda zmrzlinu jako na tyči nebo v kelínku a zmrazáku, anebo točenou, kopečkovou nebo škrábanou taky existuje?
4: Asi točenou, takovou tu smetanovou.
1: Klasickou, smetanovou a příchuť chemická, anebo čistě jahodová?
4: Já jsem nedávno měla modrou ostružinu, tam byla výborná.
1: Věřím, věřím. Je nějaká zmrzlina, nějaký druh, který byste nepozřela? Už nejenom to, že to má divnou barvu, ale třeba i divný název. Taková šmoulí mě napadá, promiňte.
4: Tam byla to dobrá, ale tam mi chutnala.

0: Točená vede, jo?
1: Točená vede asi.
0: Jiřo,
1: tak
0: no.
1: Já jsem chtěl říct, že ještě ruská zmrzlina existuje, my ji prodáváme.
0: Jo, já jsem říkal, ano, ale jenom, že se to nemenuje ruská, nebo aspoň já jsem teda zaznamenal, že už se to...
1: Ruská. Ano, máme tam přesně ruská napsané.
0: Fakt jo, no, já jenom, že jsem zaznamenal změny názvu a že už to je jenom tak, jak jsem zmiňoval, ale tak dobře, to se nebudu prát, já totiž stejně tyhle ty čistě smetanový úplně nemusím, i když někomu chutná ten základ jako takový. Ono víte co, když se to potom rozteče, tak je potom člověk celý je toho. No ne, upatlaný. Takže tak a nedej bože, když člověk má tu točenou, víte kolikrát mi v životě spadla na zem?
1: To bychom se mohli vyprávět.
0: Že jo, no. A víte, jak je z toho šťastná moje Bára, když jde se mnou a přesně,
1: no,
0: jako kdyby do mě...
1: Kočku jsme měli, jako člověk moje zmrzlina.
0: No tak tady Barunka, ta, jakmile člověk se dostane ke prvnímu křupnutí do kornoutku, tak zbystří, i kdyby chrápala sebe víc. A okamžitě začne slině to Pavlovův reflex jako blázen, jako a otravuje do té doby, dokud nedostane ten kornout.
1: Ano.
0: Myslím, že to...
1: Ano,
0: ale víte co, neobyčejné je v tom aspoň ještě jedna věc, to dávám jako k bonusu do přidané hodnoty, ona je schopná i tomu nebohému dítěti v té tříkolce tu zmrzlinu jako vzít a dělat jakože nic.
1: Ano.
0: Akorát to dítě samozřejmě prozře a začne řvát. No dobrá, děkuji vám. Jiřo, zdravím vás. Ať se vám daří a dobrou chuť k zmrzlinám, lízání anebo zachraňování, aby nám nepopadala na zem.
1: Mějte se krásně.
0: Taky, naschledanou, dobrou noc.

řekněme si na rovinu, že bez Celty mě taky svět zavál po několik let, několik letních sezon i do města, které se jmenuje Poděbrady, teď mi to úplně vypadlo, Poděbrady Nymburk, dejme tomu. A to město vlastně v Lázeňské

0: Vojenská kolonáda v Poděbradech a výletní loď Král Jiří. Řeknu vám, měl jsem možnost si to město nesčetněkrát projít sem a tam, v kteroukoliv denní i večerní, podvečerní, noční dobu. A mohu zkonstatovat, že jestli existuje město s největším počtem cukráren na metr čtvereční, tak je to právě tam. Máte možnost si koupit zmrzliny všech možných druhů, všech možných výroben, ať už z domácích, opočenských, znojemských, ale taky těch chorvatských, naštěstí bez těch chorvatských grotesek, které dělají Chorvaté, když si přijdete koupit kopeček zmrzliny, to než vám ho dají do toho kornoutu a 30 tisíckrát vyndají zase z té ruky ven, tak to už je pro zlost, protože já si rovnou totiž kupuju hned dvě ty zmrzliny. Jo, buď dvakrát dva kopečky, nebo dvě točené hned do zálohy, protože jedné málo, co si budeme nalhávat. Historie zmrzliny začíná dávno před vynálezem mrazáků. Už ve starověké Perzii a dalších částech Asie lidé uchovávali led ve zvláštních podzemních stavbách a připravovali z něj chlazené nápoje a sladké ovocné směsi. Ale to tenkrát ještě nebyla úplně zmrzlina, jakou známe dneska. Ta se v Evropě začala objevovat až v 17. století. Dnes v noci v rámci noční linky volíme tu nejlepší zmrzlinu. Tak se prosím přidejte do naší party, budeme moc rádi, třeba jako Lukáš. Tak nedávno jsem si vyndal zmrzlinu čokoládovou a dal jsem si ji, byla dobrá. Ale trochu mě vytekla z té misky do klávesnice. Jinak zmrzliny mám rád čokoládové, vanilkové a citronové. Zdravíme do Klatov. Peťo, nahoď další telefon a je tam. Honza u telefonu, hezký večer.
1: No, dobrý večer, tady je Ina.
0: Milá Ino, zdravíme vás. Zdravím.
1: Já vás zdravím. Chtěla jsem se vás zeptat.
0: Povídejte.
1: Honziku, vy jste nějakej posunutej v čase, ne?
0: Já? Proč myslíte?
1: No, protože hned ze začátku jste hlásil, že 1.8.27.
0: Vidíte to? A to jsem řekl dokonce i dvakrát za sebou.
1: No.
0: Ježišmarja. No, tak no. Zaplať pánbu, nejsem umělá inteligence. Tak...
1: Já jsem si říkala, kdo se toho všimne, no tak jako já to poslouchám, já mám ostříží sluch,
0: no,
1: tak jako
0: vidíte,
1: jsem si říkala, musím zavolat, no ale kvůli té zmrzlině.
0: Hlava se mi vypla právě kvůli té zmrzlině, víte?
1: Nejlepší je pistáciová.
0: No tak to ne, to nemůžeme souhlasit.
1: To mám ráda, ta je fantastická.
0: Ano.
1: V jednom obchodě nemenuju.
0: Ano, děkuji.
1: Prodávají v takovým větším kelímku. Jsou tam tři druhy.
0: Ano.
1: Pistáciová je na vrchu. Jmenuje se to Copacabana a je to mana nebeská.
0: Jo, a počkejte, a to je jako opravdu je to taková, ne, ta chemická pistáciová, nebo opravdu pistáciová s pistácí?
1: No tak to jako zase takovýhle odborník přes zmrzliny nejsem, já jsem odborník přes pejskej, ale je to mana nebeská.
0: Jo, dobře, tak jinými slovy takhle. Když si rozumíte z pejsky, tak pejskové taky lížou s vámi?
1: No.
0: Já nebo nedáte?
1: Jasný.
0: Takže
1: ne,
0: ano.
1: Tak jako oni koukaj a žebraj, to se nedá vydržet.
0: No já to chápu. Jako v naší rodině je dobré být psem.
1: No, tady to máš i s kornoutem a běž.
0: Jo.
1: No.
0: No děkuju pěkně teda. Děkuju za vaši pistáci. Tu si znamenám, omlouvám se za rok 2007, ale to víte, tak jsme lidé.
1: No a jsem právě chtěla jít, když jsme byli jako malí děti. Tak to jsme lítali celý den venku. A vždycky... Takhle po třech hodinách vždycky jsme přišli k baráku a křičeli jsme, mami, hoď mi korunu na zmrzlinu. Máma to vždycky zabalila do části rudého práva, hodila to z okna,
0: ano.
1: Abych to viděla. A já jsem si za tu korunu šla koupit dva kopečky jahodový, taková jako vodová, ale ta byla fantastická, jako jo.
0: No.
1: A jinak jako dřeň. Jo. Miluju.
0: Jo, jo, máme ji tady ještě nedojedeno.
1: Jako dobrá dřeň, která ta taky vede.
0: Taky si myslím, že jo, to já se jdu do ní zase pustit, Peťo, ty už jí máš snědenou.
1: No, ale jsou to samozřejmě kalorie.
0: Ne, v žádném případě.
1: Já jsem taky diabetik, takže kdyby mě viděla moje doktorka, tak by mi asi utrhla hlavu, no. Bych se nikdy nedovolala.
0: Ne, to ona neposlouchá hlavně. A zase vemte si, že i doktoři
1: ale
0: stejně jako my.
1: Ale času musí člověk zřešit.
0: No jistě.
1: Když je horko, jistě. Tak to je jediná věc, čím se schladíte zevnitř.
0: Přesně, no. Takže v tom případě tady to zase nikdo nevidí a do zdravotního stavu se to nepočítá.
1: Ne.
0: Takže já myslím, že tady je to dobré. Děkujeme pěkně za telefon, posíláme pozdravení a dobrou noc, nashledanou, Peťo, tak musíme písničku rychleji. To jsem vážně řekl, 2027. La pardon, prosím.

0: Hrušková. A pistáciová taky, tady byl požadavek na pistáciovou. Děkujeme, jsme rádi, že i zmrzlináři mají svoji v uvozovkách hymnu anebo písničku, která jim potom pomáhá lépe k práci. Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macovne. Dnes v sobotní noční lince volíme zmrzlinu, tu nejlepší zmrzlina, jako slabost jsem to nazval, ale ve své podstatě uchopte si to, kde chcete. Třeba i vy, Dane, nebo Danieli. Dobrý večer.
1: Ano. Dobrý večer. Mě ta zmrzlina, jako mě vzalo, tak mě 68, ale na prvním takovým vandru bylo, když mě bylo 14, 15.
0: Ano.
1: A v Chodce Radech u tu řeky,
0: u Sázavy,
1: tam byl nějaký hotel a tam byl takový víčko, otevřeno, kde dávali zmrzlinu. A já jsem člověk, který jako cestoval po celém světě a v podstatě jako jsem tady jako náhodou v Čechách. A dělali tu meruňkovou zmrzlinu.
0: Ano.
1: Ale z vlastních asi meruňek, nebo já nevím. Ale to vám byla, od té doby jsem nic tak dobrýho nejel.
0: Že si na to ty chuťové pohárky vzpomenou i po letech.
1: Ano. Ano.
0: Já stále říkám, že na výbornou zmrzlinu se nezapomíná.
1: No. Takže jenom to jsem chtěl říct.
0: Takže jako meruňková.
1: Tohle nevím, jako já.
0: Jestli to byl hotel a bylo to u dálnice, jako nebo kous, tak.
1: Ne u dálnice,
0: ne,
1: u řeky.
0: U řeky přímo to bylo.
1: Přímo
0: mě napadlo. Dobře. No. Třeba někdo vzpomene, někdo z místních nás tam teďka poslouchá,
1: jako
0: třeba řekne.
1: Meruňková. Ale je to do teďka. To byla nejkrásnější zmrzlina v mém životě.
0: Já si to píšu, Daniel Choc Rady, pro slovenské poslouchající Marhulová.
1: Tak
0: děkujeme pěkně a dobrou noc.
1: Dobrou noc, mějte se moc hezky.
0: Taky.
1: A všem přeju to nejlepší.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Maruška napsala, já mám zmrzlinu spojenou hlavně s tatínkem, když jsem byla malá, chodili jsme v neděli po obědě na procházku a on mi vždycky koupil vanilkovou. Ne proto, že by nebyly jiné příchutě, ale protože vanilková pro něj byla ta poctivá. Pamatuji si, jak mi ji podával v kornoutu a vždycky říkal, ať jdu pomalu, že mi upadne. Samozřejmě mi občas upadla. Dneska už se zmrzlinu dávám málo kdy, ale když si koupím vanilkovou, úplně ho vidím vedle sebe. V hnědých kalhotách s kloboukem a s tím svým klidem. Pro někoho je to obyčejný kopeček, pro mě je to vzpomínka na člověka, který mě celý život držel za ruku. Až mi z toho zvlhly oči. Vanilkovou ano, tak existují různé druhy vanilkové. Chemická, vanilínová, taky potom mixarová. A ta, jako tu si pamatuju já zase, že jsme ji měli a věděli, kam si pro ní máme jet. Z pravé vanilky, no. Takhle to nemusím úplně mít, ale ta mixerová, ta mi chutnala. Prodává se to ještě někde, protože tohle bylo v Kardašové Řečici a ta cukrárna už tam dneska tuším není, ale byla výborná. Kterou zmrzlinu zvolíte vy jako tu nejlepší?

0: zmrzlinou.
1: Zase že?
0: Ano, stává se mi to často i v zimě. A jestli, já jsem to vlastně chtěl říct před chvílí v tom vstupu, já mám rád vanilkovou, nevadí mi, vlastně mi nevadí, ale vadí mi, když je točená a vanilková a čokoládová. To prostě jako, já chápu, že to je jako jedno a druhý, že to jde k sobě, ale já mám rád, když ten, kdo tu zmrzlinu vyrábí nebo ji tam vkládá, takže nad tím přemýšlí, kombinuje, protože tuhle kombinaci si můžete koupit všude, ale třeba točenou čokoládovou a višňovou, to už chce taky zapojit hlavu. Halo, halo, Jiřinko, zdravím vás.
2: No, já čokoládovou mám.
0: No, už si to tady píšu. Čokoládová. Čokoládová hořká, až jako taková temná, anebo...
2: Ano, čokoládová hořká.
0: Kolik jí tak sníte? Točenou kus, nebo na kládě, no, jak se říká, kornout?
2: Když je dobrá čokoládová, tak s ním opravdu jako velkou čokoládu.
0: Počkejte, slovo velké v rámci dnešního vysílání už tady na začátku vlastně našeho povídání noční lince odstartovala paní posluchačka, která vlastně takový mini kyblík. Jo, tak to je jako velká.
2: Ne, to nesním, mini kyblík. Ano. Ale mám ráda čokoládovou a když jako někde je, tak si ji určitě vždycky dám.
0: A jako točenou?
2: Točenou.
0: Točenou, samozřejmě. Kterou zmrzlinu byste si do úst nevložila?
2: Kterou bych si nedala?
0: Která vám jako úplně jako není pochuti?
2: Není mě pochutí, ovocné nemám ráda.
0: Jo, tak to, ale tak v tom případě se musíme rozloučit v tuto chvíli. Já miluju ovocné, ale je fakt, že o některé ty ovocné, jak by řekla paní doktorka Kateřina Cajdamlová, brýle, lupa, nestyďte se za to, přečtěte si ta Ečka, abyste věděli, co do sebe dostáváte. Takže rozumím tomu.
2: Takže možná, že to není dobré jako ta čokoládová, ale tak jako ovocnou moc ne.
0: Takže smetanová, čokoládová, tady si to znamenám. Jedla jste i v zahraničí nějaké zmrzliny, anebo ne?
2: Ne.
0: Takže tady u nás. Děkuju pěkně i vám. Zdravím vás. Kde nás vlastně posloucháte vy?
2: Ano, poslouchám vás.
0: Ale kde?
2: Jako
0: město, jak obec, tak nějak přibližně.
2: Obec je v Brumov Pilnice.
0: Ano, já jsem tam slyšel to ju, tak jsem vás tam taky tak jako směřovala, ale jenom jsem si to chtěl poznamenat. Jiřinko, váš vás neznám, tak třeba se uslyšíme za přítomnosti čokoládové příště.
2: Jo, Brumov Pilnice, mají tam velmi dobrou zmrzlinku.
0: Děkujeme za pozvání, za vyznání, jo, dobrou noc.
2: Ano, mějte se taky, dobrou.
0: Mám to tu, ano, ano, Jiřinka čokoládová, no to mi je sympatie. Co vy, točená, nebo na kládě, jak se říká, nebo v kornoutku, nebo jedli jste třeba takovou tu, jak se škrabává, jak se vyrábí, jakože hned. Pistáciová u nás a v Itálii, pocítíte rozdíl? Nemyslím teď ten finanční. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo nám volá další? Kdo je teď v našem vysílání?
3: No, dobrý večer, Tero.
0: No, klidně, dobrý večer. Kdo je na druhé straně?
3: Tady je Jana.
0: Milá Jano, povídejte, máme téma nejlepší zmrzlina.
3: Jsem
0: nebo...
3: ráda, že jsem se dovolala. Mám ráda zmrzlinu slaný karamel.
0: Ano, slaný karamel, to je móda.
3: Ta je dobrá a pistáciovou a... Točenou mám taky ráda.
0: Takže točenou obecně, ten slaný karamel, ale to není dnes moc dlouho, jak se u nás prodává, protože to dřív si nepamatuju.
3: No, ale je výborná teda,
0: zkuste ji, Honzo. Jo, to já zkusím, to není problém, ještě s čím to zkombinovat. Máte v mrazáku zmrzlinu?
3: No, dělala jsem domácí zmrzlinu z tvarohu toho míšu.
0: Ano.
3: No, ale jinak máme snězené zmrzliny. Koupíme a hned to sníme.
0: Že jo? No, zatímco tady teď...
3: Já miluji zmrzlinu celý rok, mm-hmm, i v zimě ju jím.
0: Taky, přesně taky, taky. Dokonce se za to nestydím, že kdybych měl ty peníze...
3: Jo, a jak mě všichni naštvou, tak máme, mm-hmm, v garáži mražák a, mm-hmm, minule, když mě všichni vytočili doma, tak jsem tam sežrala celou bednu zmrzliny.
0: Dobře, takže...
3: A to máte... bylo super, nikdo mě nerušil, no, jsem si to vychutnávala.
0: Ježiš, těch kalorií, fakt, no, toho cukru,
3: no,
0: co jste
3: dostali.
0: Já taky, jen, ano, Honzo, přesně, jednou. Já si to myslím taky. A už jsem to zmiňoval jednou, pambu to nevidí.
3: No a ne.
0: A jak jako přežít
3: já
0: toho?
3: Já nekoužím, nepiju, tak se aspoň tu zmrzlinu dopřeju. A chodíme taky do cukrany, do Paskova, do cukrany Fantazie, tam mají úžasnou zmrzlinu.
0: Ano.
3: Obsluhuje nás dokonce i sam pan majitel. Mají tam točenou a na zakusky tam chodíme. No teď mám nemocenskou, takže...
0: No nejlepší čas tam vyrazit.
3: No, až budu... mám vycházky, ale kamarádka dělá pokličkou.
0: Ano.
3: A musím počkat, až bude mít volno.
0: Mhm. No, abyste jí snědla zmrzlinu.
3: Ale dneska jsem upekla ještě večer piškot s kokosem, ten byl taky dobrý.
0: Jo, kokosová zmrzlina taky, tam je taky jeden.
3: No a kokosovou, tu jsem ještě nejedla.
0: Tak? Já jo.
3: Fakt? A je
0: ano,
3: dobrá?
0: Výborná.
3: A tu vyzkoušit teda.
0: Zkuste.
3: Ale jsem neviděla nikde kokosovou.
0: Dá se. Jano, ať vám zdraví slouží, ať budete mít co nejdřív po nemocenský.
3: No, letní jsem měla okolo těch 60 let, no.
0: Popřeju.
3: Potřebuju si a půl roku ještě podělat do důchodu, no.
0: A pak budete kupovat v důchodu zmrzliny od rána do večera.
3: Jo, já dělám městská nemocnice Ostrava, mm-hmm, a tam je taky zmrzlina a my, mm-hmm, tam chodíme na zmrzlinu. Ještě mají výbornou. Tam stojí kopeček 40 korun.
0: To necháme být.
3: No, tak jako je dražší, u nás v Paskově stojí jenom 25, ale jako pivo je dražší než zmrzlina.
0: No samozřejmě, tohle to je jisté. Takže loučíme se heslem, kdo nelíže, je proti nám. Dobrou noc.
3: Ano, správně. To nejvíc lízat a užívat si života, dokud to jde.

0: Zmrzlino, nebo zmrzlináři stůj s tím svým pojízdným božským výrobkem, nebo druhy výrobků, které tam máš, protože to se musí. Přiznám se, že bez zmrzliny by ten, aspoň můj život, byl poněkud smutný. Ale řeknu vám, že v Poděbradech opravdu, kde na metr čtvereční nejvíc cukráren snad na světě, tak to byl trest pro mě. To byl takový trest, jako já přesně věděl, kde prodávají tu chemickou jahodovou, tu sorbetovou, tu tam, tu a tu. Já jsem schopný sníst mnoho litrů té zmrzliny. Samozřejmě taky je to na mě vidět, že lepší se nevážit. Naposled, co jsem se vážil, váha, už jsem skoro na ní neviděl, ještě navíc vybité baterky, jak jsem říkal, nevidím dobrý, a ona mi to mrcha za chvíli řekla, kolik vážím. To ještě ze sebe vysoukala, takže už jsem jí pak vyndal baterky a je schovaná přesně vedle rotopedu, protože ten se taky dal úhledně schovat pod postel. No, říkali to v teleshoppingu tenkrát. No, volíme nejlepší zmrzlinu na světě, kde jste jí jedli, případně které vám chutnají, točené, kopečkové nebo nějaké jiné, speciální, třeba cvrčková, nevím, šmoulí, svíčkovou jsem taky viděl, čabajkovou, uherskou. Já bych se asi možná držel těch klasik a rozděloval to na bodovou a smetanovou. Tak která vám je víc při chuti? Ale no tak, teď nemáme čas. Je třeba přivítat nový den, protože přichází půlnoc, tak ať to má nějakou fazonu, je potřeba udělat tomu důstojný vstup, pokud možno pravou nohou.
1: Noční linka.
0: A je neděle 2.8.2027, 26 samozřejmě, tady to vidím správně. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Pohoda. Máme léto, máme parné dny, tropické, subtropické. Je potřeba si dělat taky s něčím radost a nejen se trápit s tím, co je. Tak zaprvé s tím asi teď nic nezmůžeme, ale když mrazák dá nákupy a peníze, kapři dovolí, tak si do toho mrazáku můžeme vložit takovou tu sladkou věc, která vám, jak to bylo v tom Peče celá země, mana v hubě. Ano, přesně, tohle to mám na mysli. Pojďte zvolit nejlepší zmrzlinu. I vy dnešní oslavenci podle příjmenáře slaví Šrámkovi a v klasickém kalendáři, jmenem kalendáři, Gustáv. Takže všem nejlepší, to zdraví, štěstí, spokojenost a hodně zmrzliny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No pozor, Nanuk se hlásí o své dřívko.

0: měla to být radši zmrzlina.
1: Moje závislost na zmrzlině nezná hranic, dám si ji klidně i v lednu, když venku mrzne a často i místo oběda, návrat do dětství, kdy jsem po škole běhal s kamarády natočenou, prostě miluju. A pravidlo 5 sekund beru naprosto vážně, když mi zmrzlina spadne na zem, nezajímá mě to. Zvednu ji a jdu dál, Michal. No dobrý, a dál? Jako vážně? Líznout? Pravidlo 5 sekund? Teda vy jste stejné jako já? No nic. Mimochodem, na výběr té točené zmrzliny bylo dost příchutí nebo dost druhů takové zmrzliny. Víte, ono bylo takové období, kdy si lidi stěžovali na všechno, ne, že teda dneska by se nestěžovali, ale dokázali si koncem 80. let postěžovat právě i na to, že té zmrzliny, těch druhů je nějak málo.
2: Zmrzlina není mezi potravinami rozhodující artikl. Je to, řekněme, mražený výrobek pro osvěžení. Ale nevěřili byste, jak může přispět k ekonomice obchodní organizace. Jen považte, že z jedné koruny je čistý zisk 50 haléřů. Tím spíše nás zajímá, proč bývá v prodeji pouze jeden druh zmrzliny. Naši turisté, kteří vyjíždějí za hranice všedních dnů, bývají překvapeni a přímo nadšení, kolik všude se prodává druhu zmrzliny. Je to proto, že byste si nechtěli přidělávat práci?
3: Ne, to bohužel ne, to bychom byli špatní obchodníci.
2: Tak nemáte dostatek suroviny?
3: Nemáme dostatek surovin.
2: Tak v čem to tedy je?
3: Je to v podstatě v tom, že máme výrobníky zmrzliny pouze z dovozu z NDR, kde je možnost vyrábět pouze jeden druh zmrzliny, takže zákazník má možnost zakoupit pouze tu zmrzlinu, která v tom výrobníku je, na nejvýš dva druhy, to znamená, že si mohou koupit na nejvýš zmrzlinu míchanou.
2: A to nejde, abyste to z toho výrobníku vyndali, dali třeba do nějakého zásobníku do mrazícího pultu?
3: Ne.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ne, nejde to. Takhle to bylo. Honza u telefonu, pěknou noc přeju, kdo otevírá telefonicky 2. hodinu vysílání noční linky. Zdravím vás.
5: Zdravím vás, tady je David. Volám ze Zlína.
1: Ano, zdravím, Davide. Povídejte.
5: Nejlepší zmrzlina, co jsem kdy měl v životě, byla fialková.
1: Počkejte, jako vysloveně takový ty fialky, jako jak vonějí ty fialky, tak...
5: Jestli, nevím, jaký jste ročník, já jsem 73.
1: Ano.
5: A za dob socialismu se prodávaly fialkové bombony.
1: Ano, přesně, na pouti. Schroupat tak, celý pytlík najednou.
5: Teď už jsou jenom na pouti, vidím, vidím to opravdu sporadicky. Mm-hmm. A přesně takovouhle chuť měla ta zmrzlina. To geniální a bylo to v Bulharsku a myslím, že jsem to měl i snad jednou v životě v Maďarsku.
1: Fakt, v Bulharsku a v Maďarsku rostou fialky taky, tak to teda...
5: To nevím.
1: Asi jo.
5: Ale údajně neměla homologaci pro Českou republiku.
1: Víte, zajímalo by mě, jak ji pojmenovali teda v Maďarsku a Bulharsku.
5: To dnes asi nepamatuju, to mě bylo málo let, hrozně.
1: Ale utkvěla vám v paměti, teda to je zásadní.
5: Byla fantastická.
1: Děkujeme. No tak dneska se prodávají i zmrzliny taky, jsou druhy, fialkovou bych ještě bral, ale takhle, kdyby vám někdo naservíroval olomoucko-syrečkovou třeba.
5: To bych asi nedal.
1: Já taky ne. Já většinou to, co mám spojeného s něčím jiným, to nejím.
5: Ještě... No, zase... Co mi naserviruje moje paní, tak to si dám vždycky. Takže...
1: No to je jasný, my pod pantofláci nemůžeme si stěžovat, že pak bychom si to museli vařit sami a to se nám zase nechce. Co vaše paní zmrzlinuje?
5: Jo, určitě.
1: Víte, třetím nejzbytečnějším domácím přístrojem je zmrzlinovač. Co si o to myslíte?
5: To nevím, ale zmrzlinu si dokážeme udělat doma sami jiným. Uh-huh. Jako klasicky. Prostě v mixéru,
1: ano.
5: Je na moc postupů, ale řekl bych, že tak možná jenom desetina funguje, která je zveřejněna na jakoby, aby nahradila tu chuť klasické zmrzliny.
1: Takže je hodová, zásadně.
5: Třeba.
1: Jo, my jsme taky připravovali, co si pamatuju, rozmixované jahody, teda do těch jahod dát lžíci cukru, rozmixovat, zalít s kondenzovaným mlékem slazeným a to stačilo. A ještě trochu citrónu a stačilo. A bylo to naprosto famózní.
5: To není, ale to není pořád ta klasická jako zmrzlina
1: ze zmrzlinovače. No to je jasné.
5: Tam je složitý postup hodně složitý postup, neřeknu vám to teďka, nepamatuju si to přesně, ale tady to s tím kondenzovaným mlékem, to je jeden z těch postupů, který není správný. Jako na tu chuť není to ono. Tam myslím, že se to dělá někde z vajíček, musí se to vyšlehat ten sníh, je tam spousta dalších ještě kolem toho procedur a on to každý vám to neřekne. Jo. To je něco, teď odbočím, to je něco podobného, jako nevím, jestli jste někdy měl gofry.
1: Jo, vím, o čem mluvíte.
5: A to bez éček není křupavé a nenabublá to. Všechno to potom, ta sušenka, ta základní, na kterou se to dává, potom chutná jako amoleta, která jakoby je těžká, taková hodně masná, ale to, aby to nabublalo, napěnilo, tak jsou potřeba do toho dát nějaký kypřící prášek a nejenom ten, a taky to jenom tak někdo nezveřejní, jakože neřekne vám to, aby to takhle chutnalo.
1: Chápu to, chápu, ale aspoň teďka o důvod víc miluji Ečka, to se k tomu přiznávám, protože a jelikož.
5: Asi nezvyším,
1: asi tak. Moc děkuju za zavolání, popřeju do Zlína, dobrou noc. Výroba byla náročná, té zmrzliny, to už tady teď padlo. Co jsem si tady našel, potřebovala led, sůl, smetanu, cukr a spoustu ruční práce. To tenkrát, ano, tenkrát z Anglie z roku 1665. Jo, tam je jeden z prvních dochovaných receptů na smetanovou zmrzlinu, takže Evropa od té doby může slavit. Matematika nebyla moje silná stránka, takže pojďme si to odpočítat, přepočítat, určitě to bude nějaké skoro půlkulaté výročí, 1665. Jinak v 19. století přišly ruční zmrzlinové strojky a později průmyslové chlazení. Zmrzlina se tak dostala mezi, čajová mi chutnala, pardon, teď jsem si vzpomněl, čajová kopečková, to si pamatuju, prosečnice, moje mládí. Pokračuju, kornouty se výrazně rozšířily po světové výstavě v americkém St. Louis v roce 1904. Z někdejšího luxusu se postupně stala jedna z nejoblíbenějších letních pochoutek světa.

0: Řekne vám, že se zmrzlinou to mám v životě, tak asi jako s jídlem běžným, nedělím se. Nedělím se, já vím, existují smutné oči, třeba Bára tady, která nám pochrupkává tady pod mixážním stolem, tak nedělím se ani s ní. Co pak ona se mnou podělí? Nepodělí, v žádném případě. Volíme nejlepší zmrzlinu, ta nejlepší příchuť, nebo případně, kde jste jedli tu nejlepší zmrzlinu, která vám utkvěla v hlavě, a vzhledem k tomu, co jsem tak nějak jako poznamenal si tady a co jste zatím zmínili do vysílání, řeknu vám, že vás téma za A zaujalo, za B máte takové zmrzliny, které vás doprovázely mládím a dnes v pozdějším věku, taková fialková z Maďarska, Bulharska, řeknu vám. No, je to rarita, je to zážitek, je to mana, je to nebe v hubě. Kdo nám volá dál, dobrý večer nebo pěknou noc, kdo je tam?
1: Dobrý večer, tady je Helča z Chocerad.
0: Zdravím vás, Chocerady. Tak řekněte nám to, kde se tam prodávala ta Meruňková?
1: No, je to bývalý hotel Ostende, který teda bohužel už asi 18 let nejede. Býval to nejlepší hotel ze šlapadlama u řeky a zmrzlina byla mňam.
0: Takže nejenom ta Meruňková, jo, i další.
1: Ta Meruňková, no.
0: To počkejte, jako fakt, že tu Meruňkovou i vy si ji vzpomínáte?
1: No jistě, já už jsem za Zenitem.
0: No ne, tak jsem to nemyslel, to jako, tak, že byste, máte, víte co, tak zase jste moudrá na zmrzlinu, že jo, jako oproti dnešní mládeži, ale zajímá mě opravdu, jako to byla vyhlášená zmrzlinárna v tom hotelu?
1: Vyhlášená zmrzlina široko daleko. Byla tady i cukrárna v obci a ta jako, ta zmrzlina, sice tam prej měli dobrou zmrzlinu, ale protože já nejsem vyznavač zmrzlin, já je nejím. Ale tuhle tu Meruňkovou jsem asi třikrát měla.
0: Vidíte?
1: Ale to jste měl pocit, že máte utržený, vonavý, přezrálý meruňky.
0: No celý sad v ústech, ano. A byla to smetanová nebo sorbetová? Jako taková ta ovocná šťáva. Smetanová. A to tam prodávali jenom tu Meruňkovou?
1: Jenom tu Meruňkovou.
0: Ty blaho.
1: On tam byl, pan šéf hotelu byl na to velice šikovný.
0: Vidíte, milí posluchači, ani mě nevadí, že tady paní posluchačka nemá ráda zmrzlinu a že se teda nemusí a že vlastně by nemusela ani zavolat, ale jak poslouchá, vnímá a hned se připojí, tak se mi to líbí, spolupráce na 100%. Tak vám děkuju.
1: No po 22 nepřijatých hovorech obsazených.
0: Já za to nemůžu.
1: A pak další výborná zmrzlina byla v Sázavě Černé Budy. Já už se přesně nepamatuju jméno majitelů té cukrárny, ale vím, že když jsme s babičkou jako děti chodili do Sázavy do kostela, tak odměna byla teda 2 kopečky zmrzliny. A protože já jsem tu zmrzlinu nemusím, jo, tak já jsem dostávala takovou tvrdou čokoládovou placku s oříškama.
0: Takhle ta zmrzlina by byla lepší.
1: Ano, tak hele, je to dneska 10 let, co mi umřel muž a ten teda byl přímo požírač zmrzliny.
0: No tak.
1: No, to jsme jeli třeba do Benešova a kde, kolem kterýkoliv cukrárny, tak si musel zmrzlinu.
0: No jo, tak to je můj člověk, to já musím taky. A teďka ještě, když si uvědomím, a není to snad ani zas tak dlouho, třeba když se jede smí Jižní Čechy, tedy dobře projedeme Benešovem, tak se dostaneme přes Bystřici, přes ten kopeček, přes Čapák, pozor, jsme u Votic. A když byste otočila na Vrchotový Janovice a Sedlčany a nedojela do Votic s tím pádem, tak vlastně tam hned vás počíhá jedna zmrzlinárna, vlastně nechci to, nebudu říkat ani název, ale taky výborná. A paní se bojí Báry tady. Mám vždycky z ní respekt velký, takže se jí rozklepe ruka, natočí toho víc.
1: No, jinak teda mám 2 pejsanky a vnouček si rád kupuje tu ruskou zmrzlinu do mrazáku. Nicméně minulý týden si dal ruskou zmrzlinu na talířek na konferenční stolek a šel si pro lžičku.
0: A tady někdo lízal jiný.
1: A než se otočil, tak bylo po zmrzlince. Zůstaly pouze oplatky.
0: No, mají vaši pejskové výběrový jako vkus, jako zanechat oplatek, no tak stejně rozblemclý, že jo?
1: No je rozblemclý, ale to si s tím přeci nebudou zalepovat zoubky a pisky a tak dále.
0: A taky házeli potom ten pohled, jako kdo tam byl, jako kdo to udělal?
1: Ano, tak oni v tu chvíli teda dají ocas mezi nohy a zalezou si každá do svýho pelechu.
0: Jo, a ukazuj...
1: Oni tam nebyli.
0: A ukazují zuby? Ještě mezi tím. Bára, když něco udělá blbě, a nebo ví, že se mi to nebude líbit, tak hned ukazuje zuby a má ocas úplně schovaný. A dělá, já jsem to nechtěla udělat, ale udělala jsem to, protože pán Pří to tak chtěl.
1: No jinak zmrzenáři, nechte si chutnat. Ať vám ty zmrzenky chutnají a zkrátka jednoduše pokračujte v krásném pořadu. A jinak teda Chod se rady opravdu Ostende hotel byl vyhlášený dlouhý léta.
0: Děkuju pěkně. Dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Moc příspěvku na téma zmrzliny, příchutě, druhy, koukám, tady to vidím, třeba Inka, dobrý večer, pane Honzo. Já miluju zmrzlinu a nejvíce ovocnou, vodovou, navíc si kupují různé nanuky a zmrzliny vajíčkové v autíčku, které jezdí jednou za 14 dní, nemám ráda pistáciovou a nevyhledávám vanilkovou, můžu čokoládovou a děláte mi nepředstavitelné chutě před spaním. Přeji všem dobrou noc. Inka z Hradce Králové. No, nedá se nic dělat, ty chuťové pohárky, které máme, ty se potřebují trošku před spaním počechrat, že? Všem člověk na to myslí a hned by si dal. Ondra, dobrý večer, pane Honzo, nejlepší zmrzlina je v sušici v pizzerii u Itala, tam se dá vybrat. Ital to tam potom dá do kornoutu sladkého nebo klasického, nejlepší zmrzlinu má citronovou příchuť. Ta, co dává křídla, vanilkovou, čokoládovou. Já mám rád jahodovou, citronovou. S pozdravem, Ondra, sušice. Myslím, že skupina Marcias taky k tomuhle tématu má něco říct.

0: Miluše z Ostravy, hezký večer přeji všem. U mě vítězí vždy vanilková, této podobná stračatela, je vylepšená čokoládovou drtí. Pane Honzo, zavřete oči a představte si, že bydlíte v domě, kde se sejdete jedno patro, jste v cukrárně. Tak to je moje dětství. V létě každou neděli po obědě jsem jako dítě s termoskou. No jo, my jsme chodívávali taky s termoskou, sloužící pro zmrzlinou se běhla to jedno patro a za pár minut jsme mlsali. V zimě to probíhalo obdobně, ale byly i to zákusky. Koncem 60. let nám cukrárnu zavřeli a už nebyla nikdy otevřená. Dobrou noc, Miluše, děkuju. Eva, poslouchám, připomněli jste mi zmrzliny v zahraničí, kde si v Bulharsku jsme si kupovali sladoled. A jednou jsme se nemohli nějak domluvit, protože Bulhaři mají obráceně ano, ne v pohybu hlavy, nakonec z toho vyšlo sladolec Niama. Zmrzlina nebyla, protože došla. V Tallinnu jsme chodili na zmrzlinový pohár, kdy nám zmrzliny posypali oříšky a polili karamelovou polevou, moc dobré. Pak si vzpomínám na zmrzlinu, když jsme byli po sametu v Benátkách, přesně si pamatuji, na malé městíčko, na náměstíčko, kde jsme si kupovali, to ještě platil italské liry. Loni jsem byla v Římě a průvodce nás zavedl do gelaterie a tam měli 200 druhů zmrzliny, opravdu někde poblíž Panteonu. Dala jsem si dva druhy, temnou čokoládovou a asi kokosovou, byly mňam, mňam, mňam. A kopečky tak kornout nandané, že zmrzlina kornout bohatě přesahovala a nespadla. Nebyla ani nějak zvlášť drahá, jinak mám ráda čokoládovou. Nedávno jsem si dala na pouti točenou, byla dobrá. Všechny zdravím, Eva. Evo, je pravda, že v zahraničí nějak úplně nekoukáme možná na ty ceny, ale když ono je to tak mrazivě dobré, že? No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá další? Ano, už je třeba vybrat dalšího volajícího posluchače, posluchačku, třeba vás. Halo, halo.
2: Dobrý večer.
0: Ano, taky zdravíme. Koho a kam?
2: Zuzana, Rumburk.
0: Zuzano, v Rumburku máte jaké chutě?

0: pražený. Mm-hmm. To nebylo takový klasický rozmixovaný pyré zmražený, ale opravdu kusy jahod. No a co úplně nejvíc miluju, tak je palačinka s ovocem, se šlehačkou a se zmrzlinou. Mm.
1: Je, víte, to jste mi teďka ještě taky připomněla, že jsem si dával, nevím, jak se to jmenuje, ale smažená zmrzlina, že měla těstíčko a vevnitř to bylo krásně takové napůl rozteklé, ale i zmražené, chuťově výborné. Ale to zase klasická zmrzlina, na tuto stejně nemá. Kolik tak zmrzliny sníte za rok?
0: Já ji moc nesním, jako v létě jako si občas dáme, tak miluju teda citrónovou nejvíc. A pak, jak už tady jednou zazněl, tak teďkon slaný karamel, tak to je úžasná.
1: Citrónová a slaný karamel, moc krát děkuji, mám to zapsané. A že zdravíme i průměrného spotřebitele nebo konzumenta zmrzliny. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: No, koukám se ještě tady, točená nebo kopečková, jo, to je důležité. Jo, nikdo to neřeší, já to teda řeším, já radši točenou. Točená zmrzlina vzniká přímo ve stroji, který připravenou směs současně chladí, promíchává a vhání do ní vzduch. Proto bývá měkčí, lehčí a obvykle se nabízí jen v několika příchutích. Kopečková zmrzlina se vyrábí předem, skladuje se v mrazících vanách a obsluha ji porcuje nabíračkou. Může být hutnější a zmrzlinárna díky ní nabídne podstatně více příchutí a taky, promiňte, já vím, že se vás to netýká zrovna té vaší výrobny nebo prodejny zmrzliny, ale na kopečkové se docela dost dobře vydělává. Jinými slovy, a nedej bože, když koncem 80. let v Praze otevřeli a prodloužili otevírací dobu italské.
2: V těchto dnech zahájila svůj první víkendový provoz také italská cukrárna ve Vodičkově ulici. Jde tedy o další provozovnu v centru města, jejíž pracovníci jsou ochotni poskytovat služby i o volných dnech. Vybrat si zde můžete ze 7 druhů ovocných zmrzlin a nejméně 20 pohárů, z nich některé lákají již samotnými exotickými názvy, jako například Amoretto, Monza nebo Oria. Během května by zdejší sortiment měla obohatit novinka, připravovaná zmrzlina kiwi. Takže italská cukrárna, kterou můžete v sobotu navštívit od 10 do 16 a v neděli od 12 do 18 hodin, má od dnějška otevřeno bez zavíracího dne.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: hrdina.
1: Bavíme se o zmrzlině, volíme nejlepší zmrzlinu. Zmrzlina jako slabost, no někdo to tak má. To je fakt. Zmrzlina, taková malá lidská slabost. Někdo má rád klasiku vanilkovou, čokoládovou nebo jahodovou. Jiný zkouší slaný karamel, mango, pistáci, levanduly, šmoulu nebo příchutě, které spíš možná zní jako takový chemický pokus. Pro někoho je zmrzlina jen rychle osvěžení v horku, pro jiného je to vzpomínka na dětství. Prázdniny u babičky, frontu před cukrárnou, točenou do papírového kornoutu nebo nanuk z mrazáku na koupališti. A někdy stačí jeden kopeč, tak to bych, jeden je málo. Pojďme radši k dalším volajícím sem k nám, koho vybrat, třeba vás. Halo, kdo tam?
2: Dobrý večer, tady je Květa z Táborska.
1: Zdravím vás, Květo.
2: A já celou dobu čekám, jestli někdo vzpomene na výbornou zmrzlinu v Kamenném Újezdu. A zatím se nikdo neozval.
1: No.
2: Já to mám spojený, když jsme jezdívali z Tábora vždycky takhle v létě na otáčivé hlediště do Českého Krumlova na Divadlo, tak se stavělo za Budějovicama je Kamenný Újezd a tam v tom Kamenném Újezdu tam byla cukrárna a byly to jako v 60. 70. letech soukromí nějaký cukráři a ty tam měli opravdu výbornou zmrzlinu, tam stavěli všechny autobusy, které jeli.
1: Ne na čurání, na lízání.
2: Ne, tam stavěli kvůli té zmrzlině a všichni si tam dávali tu zmrzlinu. Když se někdy trefilo, že tam před náma přešlo několik jako autobusů, tak taky jsme třeba museli čekat, než zmrzlinu udělali.
1: No.
2: Protože to měli všechno vypotřebovaní. No a měli tam asi 5 druhů jenom, ale oni si tam pekli i ty kalíšky, takový to
1: wafle,
2: nebyly kornouty,
1: ano.
2: Ale takový jako kalíšky.
1: Ano, takové mističky, mističky třeba, dejme tomu.
2: Takový mističky to byly. Jako, no a ty byly ještě lepší než ta zmrzlina.
1: No, když si představím, že jsem měl autokarovým zájezdem do Českého Krumlova, no tak to je ale i cesta zpátky, rozumíme se. Jenom tam.
2: Cesta zpátky, potom to už bylo pozdě večer, to už cukrárna
1: nefungovala. Jo, tak to věděli, kdy zavřít. Tak to jo. A čím byla ještě zvláštní ta cukrárna? Jako měli tam originální příchutě, nebo byly nechemické, nebo byly, jaké byly ty zmrzliny?
2: No, oni měli jen asi tak 5 druhů, tehda se nedělalo tolika druhů, jako bývá teď, ale byly opravdu výborný a já většinou jsem si dávala čokoládovou a smetanovou. No a pak tam měli ještě taky, myslím, že teda už bývala tam ta zelenkavá, taková ta pistáciová, ale no zase jsme museli, aby jsme tam nestáli dlouho, no tak jsme si každej dával tak většinou ty 2 kopečky, oni měli takový jednokopečkový nebo dvoukopečkový ty kalejšky, jo. Takže jsme si dávali ten dvoukopečkovej a honem, aby jsme to jako slízali, než aby zase jsme nezdržovali ten autobus.
1: Já mám zavřené oči a sním u toho, jaké to vlastně by bylo, kdyby tam projížděl Honzík a kdyby si dával zmrzlinu kopečkovou. Fuj, pistáciovou úplně ne, ale kteroukoliv jinou ano. A klidně vlastně to zmrzlina je prostě obecně pro mě božská.
2: No, My jsme tam opravdu jako vždycky se tam muselo zastavit, protože to už jako jsme se těšili pomalu víc na tu zmrzlinu, než na to divadlo.
1: No, samozřejmě i divadelní bůh to tak chtěl, tak to bylo jasné. Musel si vás nějak naladit a jinak než Kopečkovou to nešlo. No, je pravda, že výborným takovým ochutnávačem nebo člověkem, který miloval zmrzlinu, tak to je režisérka Věra Chytilová.
2: No, já myslím, z vyprávění ano. Pana Doležala, že jo?
1: Donutil, Miroslava Donutila.
2: Donutila, pardon, já jsem to spletla.
1: Ne, nevadí, všichni víme, o čem, co myslíte a vlastně o čem by se mohlo teď i mluvit, takže dobrou noc a děkuji vám.
2: Já taky, dobrou noc, děkuji, nashledanou.
0: No a staružinovou, jednu vanilkovou, jednu čokoládovou, jednu karamelovou, jednu stračatelu, jednu bavkovou.
3: No prostě namenovala toho strašně, teď ti to dali na ten talíř a já to zaplatil. Ale to by mě samozřejmě tak nevadilo, že jo? Já jsem to platil rád, pán má platit dámě. Mě štvalo to, co bylo potom. Ona si to přinesla ke stolu a začala frflat. Říkala,
0: to vůbec není ostružinová to. Má tak otřesnou chuť. Jak ze švestek nebo z čeho. Bo tady tato čokoládová, ty to je z nějaký náhražky nebo z čeho. To je tak příšerný.
3: Říkám, co je příšerný, Věro, je to tvoje frflání, já už to nebudu poslouchat, mě to nebaví, já toto furt ještě platím.
0: Aby ses neposral.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: No, voláte tak, že z toho mám jednu pomerančovou v očích, jo? Takže to, že k nám někdo volá, tak tady vidím šestkrát a oranžovou barvou. No, tak někoho zvolit. Kdo je na druhé straně? Tady Honza.
5: Tady Michal, Jižní Plzeňsko, dobrý večer.
1: Michale, dobrý večer. Jak velký jste milovník zmrzliny?
5: No tak, velký rozhodně jsem, jsou i mé děti,
1: ano, tak to je
5: a
1: po vás.
5: No, je to asi genově založené.
1: Jistě, to se přenáší, to je jasné.
5: No a co se týká jako příchutí, tak u nás vede třeba maková zmrzlina.
1: Jo, to by se maková. Předtím Američan pokřižoval, protože by řekl, to není možné, to není I love you.
5: A oni tomu nerozumějí.
1: Jasně, já chápu.
5: Takže u nás vede maková, potom samozřejmě takové ty víceméně vodové, jako okurkové a z jiného ovoce udělané.
1: Ano.
5: Ale byli jsme v Lošticích, to je meka tvarůšku, takže u mě vede i tvarůšku.
1: No já jsem ji záměrně zmiňoval, to zrovna jsem teďka nějak zaznamenal nějakou reportáž v televizi, že právě cukrárna tam nabízí tuhle tu příchuť. Takhle smrdí ta zmrzlina stejně tak jako ty tvarušky. Teda voní.
5: Ne.
1: Ne?
5: Ne. Tvarušky voní a zmrzlina mohu jako doopravdy odpřísáhnout, že vlastně to nebylo cítit pořádně. Já bych jich tam snesl mnohem.
1: Jako málo vyzrálá byla teda, jo? Jinými slovy.
5: Málo vyzrálá, ano, přesně tak, že to Honzo úplně dokonale.
1: No, teda... Teď si zrovna přemýšlím nad svokrou tchýní, která dorazila do Prahy a ona miluje rum, takový ten, ale ten český, jo, který se vlastně nesmí jmenovat rum. A myslím, ano. Že jí by potěšila taková umová zmrzlina, aha. Aby, jo, že jí, ona říká, děkujem velmi pěkně za dárky, obzvlášť ty, které cinkají. A doufejme, že i příště přivezete ten nízkopercentní, lebo iba tak já můžem vypít celou flašu, nič mi nie je.
5: Jo, takhle, no tak to už moc o alkoholu asi zřejmě tedy není ta flaška.
1: No, to je to. Ne, ona to sice tak jako drobí, nechce říkat, že alkohol, ne, vůbec ne, tak jsou cvičený, jo, a já se učím jenom, a nejde mi to samozřejmě. A nechci se zase učit na starý kolena úplně všechno. Ale děkuju za srdečkovou, teda olomouckou srdečkovou, doporučujete, jestli mi nebude chutnat. Tak nevím,
5: tak
1: ale...
5: Tak si mě najdete.
1: Já si vás najdu, Michale. A tu makovou ruším. V ten daný okamžik makovou ruším. Děkuju moc.
5: Je dobře, taky dokonalá. Mějte se moc hezky a všem posluchačům krásnou noc. Nashledanou. V mládí.

0: typ.
1: Koukám na příspěvky, teď mi tady skočil příspěvek Originál Gangster píše. O čem je tento pořad? Dobrá zmrzlina je mražená, špatná je rozteklá. Tam, co se neprodává ruská zmrzlina, určitě dělají Ukrajinci a tam, odkud volala ta paní, evidentně ještě žádní nedorazili. Pane jo, vy máte starosti, Originál Gangster. Samozřejmě ne každému dnešní téma v noční lince mohlo vyhovovat, ale v soudě podle toho, jak voláte, jak píšete, myslím, že se klaním k tomu, že vás to bavilo, protože jste taky dost zavzpomínali u zmrzliny a to fajn, že člověk si vzpomene na něco, co ho provázelo životem nebo provází životem, protože vzpomínky nám nikdo neveme. Pravda, vzpomínky někdy mohou zabolet, ale o tom je taky noční linka, máme i jiná témata, takže myslím si, že Evu potěším tím, která píše, že a po delším čase začala poslouchat noční linku, kterou moderuje pan Macon, opětovně na začátku 13-minutový rozhovor sám se sebou, přihlouplé řeči, ani dnešní téma není zajímavé, možná tak do dětských vysílání. Počkám se na tu zítřejší noční linku, snad tam nebude znovu. A za chvilku vám řeknu, kdo bude vysílat a jaké bude téma a kdy se společně zase příště uslyšíme, ale je třeba to uzavřít, to dnešní povídání. Kateřina píše: zdravím všechny příznivce zmrzliny, jako malá holka jsem si zapadíka kupovala Eskimo. Dneska stojí 17. Vyrábí se sice u nás v východních Čechách, ale největší fór je, že ten klacík v něm se vyrábí a dováží z Itálie. Zdravím. Vidíte, to by mě ani nenapadlo. Taky tady třeba mám tady Eva, zdravím vás Honzo, i noční linku zmrzku, odmala mám ovocnou, vanilkovou, nemám ráda, pamatuju ze školky kopeček 80 halířů za takovou malou hranatou mističku, mám ráda jahodu, meruňku, malinu, kokos, mango, ořech a karamel, tu si kupuju za odměnu, když jdu na nákup. Zdravím z Krakonošova. Evo, jak často chodíte na nákup, by mě zajímalo teda, jak často si gratulujete a dopřáváte. Mám tady i třeba příspěvek od koho ještě. Dobrý večer, pane Honzo, za mě nejlepší zmrzlina italská, kterou kdysi dávno točili u bývalého priora v Chomutově. Nikde už jsem ji pak neviděla, nechutnala až jednou na filmovém festivalu ve Varech, ale ta cena, ale nelitovala jsem, byla smetanovo-čokoládová nebo jahodová. Jana, no i vám děkuji. Taky od vás, telefon, to musí být, kdo se k nám přidá, 731 800 900, ať to máme komplet. Halo, halo, kdo jste? Představte se nám, tady Honza.
2: Dobrý večer, tady vaše věrná posluchačka Jitka z Brna.
1: Zdravím, Jitko, do Brna, jaké tam máte chutě?
2: Vy jste mě tak vyprovokovali, protože nemám zmrzlinu, tak jsem si vzala studený jogurt z ledničky, trošku sirupu do toho a snědla jsem to z chuti jako zmrzlinu.
1: Ano, vážení posluchači, teď jste slyšeli smutný příběh z Brna, který vlastně vyřešil chutě, ale nenahradilo to úplně na 100%.
2: To no to jo... ne, ale tak trošičku, no.
1: Jakou zmrzlinu máte ráda? Točenou nebo kopečkovou, případně domácí nějakou svou?
2: No mám ráda ovocný.
1: Vodový, smetanový?
2: No, smetanový raději.
1: Smetanový, a takže máte nějakou konkrétní jako na mysli, že si jako jí pohlídáte, až je v akci, až je levnější, že si jí dopřejete, že si dáte celý ten kyblík třeba?
2: No tak to ne, to jsem si ani nikdy nekoupila takový kyblík, jenom vždycky točenou. A mám ráda ty jako citronovou a takový, no.
1: A jste ten ovocný typ, který rozmazluje své děti nebo případně vnuky, vnučky tím, že kupuje třeba polárkový dort? Já to třeba neměl rád. Polárkový dort.
2: Já to taky nemám ráda.
1: Takový jako vlastně
2: takže
1: nic.
2: Takže to nekupuju.
1: No tak zaplať pámu, správný názor
2: a
1: z Brna.
2: A já naštěstí mám vnučky, tady na neštěstí, já z Anglii, vnučku a pravnoučata. A ty druzí jsou taky daleko, no takže vidím jednou za čas a to musím dát na maminku, co by jim dovolila, nedovolila, takže to jsem omezená tady v tomto.
1: Dobrá, jakou příchuť si mám napsat, že je úplně podle vás ta nejlepší?
2: Tak já mám ráda ovocný, citronovou a jahodovou, nebo jaký jsou takový nějaký ty ovocný.
1: Mm-hmm, píšu si to tady, citronová, jahodová. A že vám děkujeme pěkně za zavolání.
2: Mějte se krásně, ráda jsem vás. Ráda vás taky poslouchám a držte se a mějte se a moc zdraví.
1: Taky, děkujeme, dobrou noc.
2: Naschledanou.
1: Já myslím, že čas si dát Hanu Zagorovou. Víte, ona má písničku velmi smutnou, tklivou, líto, je mi to líto. Můžeme jí pustit tu písničku. Veď kopni to tam, ale zároveň pust vyjádření paní Hany Zagorové z Nebes o tom, jak ráda jezdila do zahraničí. Z jednoho jediného zásadního důvodu, protože tam mohla se zmrzlinou dělat, co chce, protože Hana Zagorová byla tak jako my, smrtelníci, úplně normálním člověkem a taky se někdy pokydala.
0: Když jsem venku, kde mě nezná ani pes, třeba já nevím, někdy v nějaký Americe nebo kdekoliv, tak to je úžasný, tak jdu a dám si zmrzlinu. A víš, že si můžeš to zmrzlinu dát.

0: Posloucháte Český rozhlas, zdravíme vás, přejeme krásnou dobrou noc, vysílání s Honzou Macounem na technickém pracovišti s Petrem Kubalou. Řekněme si na rovinu, že všechno má mít svůj konec, tak budeme moc rádi, když to ještě s námi strávíte těch pár minut. A kdo bude poslední u telefonu? Halo, halo, Honza, pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Ano, stručně, prosím,
1: dobrý
0: pěkně.
1: Večer.
0: Kdo je tam?
1: Ano, tady Ignác. My vás posloucháme každý rok takhle na dovolené. Já jsem moc rád, že jsem se dovolal. Tak já to zvemu z rychlovka. Když jsme jezdili na takové pivní čundry, tak je to Podštejn. A tam je skvělá zmrzlinárna, kde mají strašně vtipné takové slogany. Přistupte blíže, tady se blíže. A proletáři všech samý, vylište si a teď tu poštejskou zmrzlinu. Tak to jsem vám chtěl říct a ještě jednou děkuju pan Macron, že jsem se vám dovolal a měl vás rádi ty vaše pořady.
0: Děkujeme. Děkujeme moc, byl jste poslední, dobrou noc.
1: Díky, dobrou.
0: Já ještě vlastně to tak jako shrnu všechno, jak to vlastně dneska dopadlo. Nejoblíbenější chutě vás, volajících a vy, co jste psali v posluchačském hlasování vlastně... Zvítězila jahodová zmrzlina, kterou uvedlo nějakých 6 lidí. Za ním skončila čokoládová, citronová. Další posluchači obecně dali přednost ovocným zmrzlinám nebo zmrzlinám, které vašem pohárkům vyhovují vanilková, kokosová, taky slaný karamel se tady objevil, ale největší vzpomínání bylo přece jenom na tu meruňkovou. Řekněme si na rovinu, meruňková, ta z těch chocerat u toho neexistujícího, to, víte co, já jsem to vlastně za A, tam jsem ji nikdy nechutnal, za B, přišlo mi to stejně tak zvláštní, že tam vyráběli jenom tuto zmrzlinu, jako když se chodívávalo do Světozoru, že na pohár tady v Praze a tam vám natočili tu jahodovou, banánovou. No ale je to v dnešní době, když poodhlédnu od ceny, chutná stejně, ale mám pocit, jako kdyby se tam vysypal celý cukrovar do toho. Ale děkuju pěkně, zmrzlinové štěstí tady bylo. No předělíme a rozloučíme se. Končíme. Já se ještě podívám, kdy se uslyšíme příště, nebo kdy, kdo vysílá. Všechno tady pro vás mám, opouštíme zmrzlinu, děkuji pěkně, na koho se nedostalo, koho jsem nepřečetl do vysílání, omlouvám se, bylo vás opravdu moc. Třeba se k tématu zase někdy vrátíme. Mimochodem, další vysílání pro vás bude mít Borek z Brna a téma Takhle jsme si hrávali. No to je docela fajn, vzpomínání v noční, už dnešní lince, hodinu před půlnocí. Já se ještě podívám, kdy se společně uslyšíme příště. Nebude to dlouho trvat, nebude. Tady jsem si to poznamenal na svém profilu na sociální síti Facebook. Ano, Jan Macoun, pomlčka moderátor. Prvně v životě jsem tam přidal témata na celý měsíc. Ano, už to tady mám. Uslyšíme se v úterý 4.8. hodinu před půlnocí a téma podstatně složitější, vážnější. Život za katrem. Tak se budu těšit na případné příspěvky bez vás, bez posluchačů, přispěvovatelů do noční linky, by to totiž nebylo ono. Těším se na slyšenou, Peťo, děkuju za techniku, vám, že jste poslouchali a že jsme vás teda možná takhle před ulehnutím nebo už v posteli, kdy jste ne a ne zabrat, taky dost navnadili, protože teď už víte, co máte v těch tropických následujících dnech dělat. Lízat dobrou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzmann. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
1: Byl to Franta Univerzál.
2: Co kdo?
1: No náš komik.
2: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
1: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
3: Já jsem doktor Vobtáhlo.
1: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
3: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
1: Ale jen si vzpomeňte. František Budín. Budín.
3: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
1: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmannovi. Co tomu říkáte teď?
4: Ale že koukám jako blázen.
1: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo?
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo?
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu.
3: Aha.
2: Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malý blondák. To je
2: ale jedno. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no, já už vím. Jo, jo.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kviz snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
3: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no, dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo?
2: Ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no, počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, to je Zanzibar, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no, ostrov u Dar es Salaamu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě. A je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptá něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holzmannem, měli bychom začít právě u pana Holzmanna. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holzmann měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hrály takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holzmanna dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holzmann navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holzmann napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No, to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je?
1: Z banjo a basa.
2: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě se smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No, ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, to... pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: máte. Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá. A uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že ano. By mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám bu, enjo, já říkám banjo, jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy si ze mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, ví. Tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání. Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohl.
3: No ovšem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chtěli.
3: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
3: Pro Krista pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška.
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Nevíte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc papoušek,
3: no.
2: Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekne, než jsem ho sněl?
3: To bychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No je dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících, ano.
3: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano.
3: Jo.
2: Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Takový. František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmanna. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojice připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzmann pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmannova nechápavost pak vytáčí vaší brány.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu. Neviděl jste tady náhodou?
0: Tak, podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: Takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, to
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam ani psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem, že
1: no, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady.
0: Vlastně obrácení, tady, že jste se narodil.
1: Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa středost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo,
1: jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je
0: jasné. Kde jste se narodil?
1: Já to tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F-Cheese Občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to Ečvíčov, Kvečvíčov, F-Cheese Občpru. Zkratka, to je zkratka a přijde sem. Zkratka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo,
1: ano, to číslo, ano. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijdu na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no to tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete,
1: jo,
0: není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, jo? No, to...
0: Jak to sem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy
1: rozvodu.
0: Se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no, to víte, že bych se pro nic za nic nenechal.

0: obchod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je budiš, pravě, ale... divná, divná.
0: Jo.
1: Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se uznáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felixe dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
1: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady?
2: Vlastní nějakou básně?
1: Já jsem sám složil, ano.
2: Jo, vy jste skladatel.
1: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
2: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
1: No to mi mimo to, ano, ještě. To...
2: No tak jste skladatel.
1: Ano, skladatel.
2: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
1: Mám to teda, myslíte tu?
2: No ano, tu vaši báseň.
1: Jo, tak já řeknu tu báseň.
2: No, tady, prosím.
1: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lehnout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaším přáteli, loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vaším přáteli, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činží. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, jdeme. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
2: Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
1: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
2: Vážného? Je to hodně vážný.
1: Smutný.
2: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
1: Hodně.
2: No tak můžou taky jednou plakat.
1: Já řeknu to smutnou.
2: Jo.
1: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla svěže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrát. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zly, ach zly se měla v noci trudy, seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš a pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáhl se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, tak je pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Jo, vy jste zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí. No.
1: Já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete. Já teď
1: cože jste?
2: Vynálezce. Jako
1: jste vynálezce?
2: Zlepšovatel takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete se tak vysvětlit obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento nonceton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. No různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takový hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynalez?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé kuří voko? No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: No, no.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no?
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když to tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano, ano.
3: Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo?
3: Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
3: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
2: A co?
3: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte? No.
3: Jo.
2: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takový sešlej. Jo?
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No jo. A
2: co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte? Ale,
3: to už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijel to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no.
2: Píchá, jo.
3: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ano, tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a takový
3: ten. Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už třikrát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo, no, a jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
3: to
2: že?
3: To bych teda řekl.
2: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je no, pravda. Naschledanou.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tvář.